0: Od výkopu až po klíč. Co to je?
1: To je Stalpe.
0: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stalpe.cz
2: Pivotéka Better než kopek. Jsi pivní turista, gurmán nebo prostě jenom nechceš pít patoky? Zastav se u nás. V pivotéce Better než kopek máme na výběr z několika set druhů piv, nejen z českých pivovarů. Chceš zažít explozi chutí, blaho v kušně a chuťové pohárky tančící kankán? Tak doval do pivotéky Better než kopek v pasáži OC Kaštanová. www.betelne-kopek.cz

0: všechna ta slova, všechny ty kroky.
1: Já si to pamätám celé ty roky.
0: Když se nám rozpadlo, v co člověk věří, a my jsme zůstali v samotě stát. Neuměl jsem ti říct,
1: že tě to bolí.

už nejsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám,

0: Já vidím! Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem!
1: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
2: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
3: Potřebuješ.
2: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
3: Nremcej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
4: Hakr Brno CZ.
5: Hit Radio City Brno.
6: Zlepši si náladu.

0: Od výkopu až po klíč. Co to je?
1: To je Stalpe.
0: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře. A manžeři, staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz.
2: Pivotéka Betel než kopek. Jsi pivní turista, gurmán nebo prostě jenom nechceš pít patoky? Zastav se u nás. V pivotéce Betel než kopek máme na výběr z několika set druhů piv, nejen z českých pivovarů. Chceš zažít explozi chutí, bláho v kušně a chuťové pohárky tančící kankán? Tak doval do pivotéky Betel než kopek v pasáži OC Kaštanová. www.betelne-kopek.cz.
3: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
4: Potřebuješ.
3: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
4: Nerencej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku.

0: taky na www.levnězčiny.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, toží se světcem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a požehnám pro vše.

teď mám tisíc otázek, na žádnou vzpomínku si skládám obrázek, z těžkej chran lížu se, včera jsme slavili,

0: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
1: Potřebuješ.
0: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
1: Nerencej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a box je Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
2: Hakr Brno CZ.
3: Paráda, já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem.
4: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
5: Hit Radio City Brno.
6: Zlepši si náladu.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdát.

0: Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
1: Zase lítáš v oblacích?
2: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
1: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
3: Tak honem, ať vám neuletí!
2: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
1: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
2: Více o akci na
4: firmanazážitky.cz.
5: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
6: Maja les jede naplno. A BYD taky. Objev budoucnost mobility na vlastní kůži. BYD, hlavní partner Maja les.
7: Hit Radio.

0: Znervózňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
1: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
2: První probuzení na moři?
3: První selfie s delfínem.
4: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
5: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
6: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Taky dneska držíme palce maturantům. Na programu jsou totiž státní didaktické testy z němčiny, francouzštiny, španělštiny a ruštiny. Podle dat státní organizace Cermat si tyto jazyky jako druhý předmět vybralo dohromady asi 12 žáků, kteří jdou ke zkoušce poprvé. Drtivá většina z celkových 84 tisíc si potom jako druhý předmět zvolila angličtinu. Tragická zpráva přichází z Himaláje. Na nepálské straně hory Makalu 2 zemřel v pondělí český horolezec. Podle dostupných informací pravděpodobně v důsledku otoku plic. Ostatní členové expedice by měli být v bezpečí v základním táboře. Fanoušci Arsenálu se dočkali, londýnský klub včera postoupil do finále Ligy mistrů. O nejprestižnější evropskou trofej si tak zahraje po dlouhých 20 letech. Pomohla mu k tomu včerejší těsná výhra 1-0 proti Atletiku Madrid. Ve finále změří Arsenal síly proti Bayernu Mnichov nebo PSG. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: Brněnský nový výzkovec chce kvůli přemnoženým holubům zřídit holubník. Ten by měl na pomoci k regulaci ptáků. Podle průzkumu je situace nejproblematičtější v Oblé ulici. Teď se hledá místo, kde by holubník mohl stát. Holubník by mohl mít podle starostky podobu dřevěného zahradního domku s boční kůlnou na uložení krmiva. Slunečná, postupně oblačná a možná i deštivá bude středa v Brně a na jihu Moravy. Teploměr ukáže i 26. Z Brna Jitka Valášková.
9: Krásný den přejí balonky.cz, party e-shop s balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.

0: Začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Ať počítám, jak počítám šepku, někdo nám tady chybí.
2: Já jsem chtěl říct úplně přesně to stejný.
1: Nekecej, my jsme normálně napojení. Tak Jasmin má dneska volno, bude s námi opět zítra, takže s Michalem a s Davidem. Krásné ráno.
2: Krásné ráno všem.
1: Krásné ráno, kdo jste si nás naladil, 6 hodin, 2 minuty, jsme moc rádi, že jste tady u toho s námi. No a samozřejmě začínáme muzikou Miley Cyrus Flowers. Hezké ráno. Hit Radio City Brno. We were good.

0: 6.05, Hit Radio a vy dobré ráno. Za moment startuje minuta šampionů, kde nám povíte, jaké máte ráno, co právě teď děláte. A já věřím tomu, že jste nikdo z vás, kdo jste právě teď u rádia, nezažil noc jako já. A můžu prozradit, že to bylo velice intenzivní. Co tě napadá, Davide? Co by to mohlo být? Je to opravdu něco, co
1: bylo to vášnivé?
0: Bylo to hodně vášnivé. Bylo to hodně vášnivé. Bylo to velice intenzivní.
2: Hodí se to do vysílání?
0: Vlastně jo, protože věřím, že se to nikomu nestalo. Cítím se jako výjimečný. Že to je věc, kterou nikdo neřešil. Takhle, asi okolo půlnoci jsem se probudil a jdu na toaletu. A říkám si, tady to nějak protýká. Jo. Tak jsem jako spláchnul tohle poslouchem, čekám, až se to napustilo a furt to protýkalo, jakože dost. Takže nám začal protýkat záchod, jo. Tak si říkám, tak to zkusím rozdělat. A my máme vlastně tu nádobku schovanou za zdí, takže tam je jenom takový malinký čtvereček. Člověče, asi 2 hodiny jsem se s tím mordoval a po 2 hodinách jsem zjistil, že tam je prasklý na tom napouštěcím ventilu prasklý těsnění, jo. Takže proto to nefunguje. Takže to je moje noc. A šel bych jako vlastně popravit tak trochu spát, protože jsem díky tomu absolutně nevyspal, takže jsem to nevyřešil, voda zastavená a čekám, až přijde náhradní díl, který je až někde z Prostějova.
2: Já jsem si tady mezi tím, co jsi to vyprávil, našel takovou zajímavost, tak věřte, že pokud vám protýká záchod, tak za to denně zaplatíte 50 korun.
0: 50 korun, no, tak já si myslím, že to protýkalo tak 2-3 hodinky, že se to rozbilo, no. Tak nějaká kačka zmizela. Takže to je moje noc a moje intenzivní ráno. Čekal jsi něco jiného, co, Davide?
2: Ne, já jsem vždycky úplně v šoku, co vy s Jasmin přes noc zažíváte.
0: To je prostě, ono to vypadá, když si to vymýšlíme, ale já bych byl teda popravdě rád, kdybych se tohle vymýšlel, protože já, když se na to vzpomenu, fakt jde od půlnoci do 2 do rána, samozřejmě, že jo, chlap, řekneš si, no, tak to spravím, ať má to moje jako radost, jo. No, nejde. Tak jí říkám, hele, prosím tě, nesplachuj, nejde to.
2: No tak nám schválně dejte vědět vy, jaký jste měli dneska, jakou jste měli dneska noc.
0: Tak, napište nám, jak se jmenujete, odkud jste a jakou jste teda měli noc, potažmo, jaké máte ráno, co právě teď děláte. Číslo 777-937-777, no a my k vám s Davidem posíláme další muziku. Damiano, David, Next Summer na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Damiano David, Next Summer, 6 hodin, 10 minut. Krásné ráno a tak jsme zjistili, že je to věc, kterou jsem dneska v noci řešil, že jsem ji neřešil sám.
1: Nejsi v tom sám.
0: Připomenu pro vás, kdo jste se připojil až teď, od půlnoci asi do 2 do rána jsem řešil protékající toaletu, nevyřešil jsem to, prohrál jsem. A píše Martin Zubří, čau kluci, tak tohle jsem prožil předevčírem, taky jsem to nespravil od 1 do 2 hodin. Čau.
1: Ještě dodávám, že jsme vypočítali, že hoto našeho posluchače stálo asi 5 korun ty 2 hodiny.
0: Takže mě taky. Takže vlastně tím, že jsem jako teďka nevyspalý, že jsem se tam s tím mordoval, jsem ušetřil 5 kačku.
1: Je to tak.
0: Hele, ale zase jako, kdo ti to dá dneska? Kdo ti to dá?
1: To nenajdeš na zemi, jak se říká.
0: Pojďme na minutu šampionů teď. David Žacler. Danielka se pořád budila na pití a nakonec spala na gauči, protože prý nemohla spát ve své postýlce, takže taky noc úplně jakože ne super. No a Natálka vás pozdravuje do rádia. Děkujeme. Lukáš Lančkron. Jedu od 12:30 od rána kamionem do Mladé Boleslavy, tak šťastnou cestu. Marie Křenice. Pes mi spal na hlavě, teďka snídám, dobrou chuť. Simča Ostrava. Právě jsem nasedla do auta, jedu za svými pacienty, sluníčko svítí, takže to bude zase hezký den. Ahoj kluci, dneska mě čekají výplaty, jinak při dešti se spalo moc fajn, to píše Renča ze Skalice. A Renata Lipno nad Vltavou píše, v práci moje noc nebyla tak akční, kromě nočního větru a deště se spinkalo úžasně. Tak.
1: Já bych se ještě vrátil k tomu sluníčku. Mm-hmm. Je vtipný, že tady koukám na předpověď počasí, samej mrak a déšť a pak se podívám z okna a tam úplně vymeteno.
0: No já jsem si taky říkal, jako, že už čekám déšť nějakou dobu, už pondělí jsem si říkal, že bude pršet a teďka i tady u nás, odkud právě vysíláme, což je Praha, je vlastně vymeteno.
1: Paráda.
0: Paráda. Tak k tomu parádní hity, Poetika, půlnoc, 6 hodin, 12 minut. Krásné ráno vám všem.

tancovat a necháme čas kolem nás ubíhat. Je skoro půlnoce, já bych tě chtěl moc.

0: čtvrt na sedm. 3 minuty k tomu posloucháte Hit Radio, krásné ráno, tohle je Dua Lipa. Včera se psali maturity z češtiny, ať už jste to řešili přímo na vlastní kůži vy, a nebo váš potomek, tak držíme pěsti, ať to dobře dopadne. Nicméně maturanti reagují na test právě z češtiny, nachytalo je známé řečení, doslova na to řekli, nikdy jsme to neslyšeli.
1: Tak to jsme teďka všichni zvědaví a chceme ho slyšet.
0: Překvapila druhá otázka. V té měl maturanti na vynechaná místo doplnit české slovní spojení s významem trvat jen krátce a brzy zmizet. Mm-hmm. Správná odpověď? Co? Víš?
1: No, řekni.
0: Je pičí život.
1: No.
0: Je pičí život. Je to trochu archaismus, který, já nevím, kdy jsem to naposled řekl, asi podle mě nikdy v životě. Takže spojení je pičí život maturanty včera nachytalo. Hmm. Tak jsem si řekl, že tady zkusíme najít nějaká další podobná spojení. Třeba, co znamená stavět hrady v Hispánii?
1: Tak jestli si dobře pamatuju, tak to je něco si vysnít.
0: Snít o naprosto nereálných věcech. Hmm. Přijít na buben, tak to víme.
1: Jasně, přijít o všechno.
0: Jasně. Mluvit ti do dubu, tak to je taky docela v pohodě.
1: Jasně.
0: Víme, marně se snažit někoho přesvědčit nebo něco někomu vysvětlit, nebo být u vytržení. Víš? Hmm,
1: tak být něčeho jako paf.
0: Paf, fascinován, takže bychom prošli, si myslím, ale ten jepičí život takhle, já kdybych to nečet, tak vlastně jsem na tohle spojení úplně zapomněl.
1: Je fakt, že už se moc často takováto spojení nepoužívají a vždycky, když ho někdo řekne nebo použije ve větě, tak mě to tak jako mile překvapí.
0: Že to je taková jako hezká čeština vlastně, dalo by se
1: přesně
0: říct.
1: Přesně tak, že jsme zazpomínali na starý časy.
0: Tak u maturit držíme pěsti vám maturantům, samozřejmě i vám rodičům, ať to klapne. No a pokud víte o nějakých takových podobných spojeních, něco, co máte rádi, nebo co třeba sami rádi používáte, klidně nám dejte vědět. Za chvíli vám dáme aktuální dopravu, ať víte, jak to ve středu ráno frčí. No a přidáme i muziku Alan Walker nebo Linkin Park. Hezké ráno.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ.
1: Majáles jede naplno. A BYD taky. Objev budoucnost mobility na vlastní kůži. BYD. Hlavní partner Majáles.
2: Paráda. Já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem.
3: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
6: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
7: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
8: Snížíme o 2 stupně.
7: Bod 2. Průvan.
8: Dáme ručníky mezi okna.
9: Výborný návrh.
7: Bod 3. Plíseň.
8: Vydrhnout, přetřít.
10: A co udělat rekonstrukci?
9: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buřinkou.
11: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka. Vaše rekonstrukční banka.
12: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
13: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
14: Under Armour makes you better.
15: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brand House Brno Galerie Vaňkovka a Náměstí Svobody nebo na underarmour.cz.
16: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
17: Dan Landa.
16: Mirá.
17: Rybičky.
16: Migové.
17: Jdeme na Hrady.
16: 8 hradů.
17: 8 víkendů.
16: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
17: Dan Landa.
16: Harley.
17: Tomáš Klus.
16: Single X.
17: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
16: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
17: www.hrady.cz.
18: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
19: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
18: A tak to bude drahé.
19: Jdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
20: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Pokud pojedete po hlavním tahu od Svitav na Brno, tak už teď se připravte tradičně na kolonu u Lipůvky. Aktuálně nám tady hlásíte zdržení kolem 10 minut. Tak pevné nervy a šťastnou cestu.
0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hit Radio City Brno.

0: Budeme ladíte středeční hit rádio, krásné ráno s vámi Michal a David. A David pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Ruce pryč od médií, to je heslo, které zaznívalo na včerejší demonstraci v Praze. Tisíce lidí se opět hromadně vyjádřili proti zákonu na zestátění veřejnoprávních médií. Protestní akce se obešly bez větších komplikací. S předstihem připomínáme, že o víkendu oslavíme Den matek. Letos připadá na neděli 10. května. I když matky často tvrdí opak, očekávají malý dárek, kytku nebo alespoň krátký telefonát. Legendární Rolling Stones ještě neřekli poslední slovo. Necelý měsíc po vydání limitované edice nového singlu oznámili, že 10. července vydají nové album. Připomínám, že Micku Jaggerovi už je 82 let.
0: 82 let. Já si myslím, že tohle je krásný důkaz toho, co všechno může lidský tělo vydržet. Drogy, sex, rock and roll a najednou a je ti 82. Ale třeba mu křivdíme, třeba to je naopak.
2: Že ráno vstane, jde se proběhnout.
0: Jasně.
2: Pak něco lehkýho k snídani.
0: Jasně.
2: Odpoledne večer koncert a pak rychle domů.
0: A pak rychle domů. No a druhý zásadně bez lebku.
2: Herník zásadně bez lebku.
0: Ježiši. Jinak co vy a devadesátky, pokud je milujete, bude vás bavit Retro Weekend Hit Radia. Startuje teď v pátek až do neděle. Vám budeme hrát to nejlepší od devadesátek. A tohle by tam perfektně sedlo. Doktor Albán, It's My Life. 32 minut. Tak krásné ráno, šampioni.

0: Tohle je středeční Hit Radio, chvíli po půl sedmé, Taylor Swift, krásné ráno. Vy, kdo máte alespoň minimální povědomí o světě aut, víte, že pod kapotou se schovávají koně. Někdo jich má víc, někdo jich tam má míň. Kdybychom vám ale řekli, že tam můžete mít místo koňů koťata, mysleli byste si o nás, že jsme blázni? Možná. Ale zvíře, které mňouká, našli pod kapotou sanitky záchranáři na Tachovsku. Dvě živý koťátka, s nima odjela celou šichtu a posádce vůbec nebylo zvláštní, že tam při přidání plynu něco mňouká. Což mi teda přijde extrémně roztomilý a říkám si, jestli vy jste třeba našli pod kapotou nějaké takovéhle zatoulené zvíře.
1: Tak čas od času to bývají kuny.
0: No to jsem chtěl říct, právě, že bychom možná byli radši za živý koťata.
1: To určitě.
0: Než abychom tam našli kunu, která tam ani není a nechá nám tam jenom vzkaz v podobě rozkousaných kabelů.
1: Předpokládám, že ta koťátka žádný kabely nekousala.
0: Asi ne, ale asi zase můžeme říct, že to auto, ve kterém byli, mělo konečně tichý a hebkej chod. Za chvíli doprava, hezké ráno.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.

0: zeď. Tweet, tweet!
1: Majáles jede naplno. A BYD taky. Objev budoucnost mobility na vlastní kůži. BYD. Hlavní partner Majáles.
2: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
3: No jaké bys chtěla?
2: No přece ty z Baumaxu.
3: V Baumaxu interiérové dveře Prestige, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
2: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
5: Potřebuješ.
4: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
5: Nremcej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a box je Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
6: Hakr Brno.cz
7: KBC Global Services, zákulisí banky, které běžně nevidíte. Ale dnes ho uslyšíte. Když pošlete platbu, my ji ověřujeme. Když investujete, my zajistíme bezpečný převod vašich cenných papírů. Když řešíte úvěr nebo pojištění, my hlídáme vaše data. Když otevřete bankovní aplikaci, my ji předtím hodiny testujeme. A když hledáte lepší místo i prostor pro lepší život, my ho pro vás máme. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbcglobalservices.cz.
8: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby-legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
9: Bill C, René Dank a Luca Brasi. Jsou headlineři letošního Majálesu ve Znojmě, který odstartuje ve čtvrtek 7. května na Horním náměstí. Program zahájí studentský průvod a soutěž o krále a královnu. Už 7. května Majáles ve Znojmě. Více na znojemskabeseda.cz a na Facebooku.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
12: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
11: Čerstvé jako z Kauflandu.
13: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
14: Ferobet. Krásná dlažba i pevná zeď. Ferobet.cz. Pipit.
15: Hit Radio.
16: Dobíjte si baterky s Hitrádiem. Vyhrajte víkendový wellness pobyt pro dva s polopenzí v hotelu Rezidence Vogelsang v hodnotě 10 000 korun.
17: Hrajeme každé všední ráno ve snídani šampionu.
18: Hotel, o kterém si nemusíte nechat jen zdát. Rezidence Vogelsang u Kašperských hor. Wellness a dobré jídlo uprostřed Šumavy. Rezidence Vogelsang.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Na kolonu se připravte u Lipůvky na tahu od Svitav na Brno a štosuje se nám to taky v Rosicích na Brněnské. Ať už máte namířeno kamkoliv, tak šťastnou cestu a za volantem. Mějte pohodu.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Rádiu. 1, 2, 3.

0: Sister na Hit Radio. S vámi Michal a David. Krásné ráno. Česko se dělí na dvě poloviny. Buď chodíte nakupovat do reálného obchodu, anebo si nákup necháváte poslat kurýrem. Tak pokud jste ale zastánci toho tradičního nakupování, tak pozor, protože váš košík, váš nákupní košík o vás prozradí víc, než si myslíte. Lidi totiž v Česku začali používat nákupní košíky jako seznamku a sociální sondu, říká se tomu košíkový stalking, a lidi záměrně vyrážejí nakupovat v určité časy, aby podle obsahu košíku vyčmuchali ideálního partnera nebo odhadli, kolik třeba bere jeho soused. Takže já pojedu na nákup, udělám obrovský nákup a teďka soused tam bude někdy číhat za regálem a řekne si, aha.
1: Ideální partie.
0: Nemá ten knejp asi teda hluboko do kapsy. Podívejte se na něj.
1: V té souvislosti se nám tady v Česku rozmohl takový nový obchodní nešvar. Lidé, kteří jenom tak brouzdají obchodňákem s plným košíkem, který potom nechají někde stranou a nakoupí si vlastní zboží.
0: Jo, takhle, jasně.
1: Jakože blafujou.
0: Jo, jakože blafování, jasně. Že teda do toho košíku naskládáš to nejdražší, projíždíš potom v obchoďáku.
1: Luxusní whisky.
0: Jasně, to nejdražší, co tam mají. A pak jdeš prostě ke kase a koupíš si dva rohlíky. Tak dobře, pokud chcete vybírat potenciálního partnera podle nákupu, tak rada zní, postavte se nenápadně až někam k pásu. Boy, Centuries, 6 hodin, 53 minut, další muzika pro vás na Hit Radio. Tak hezké ráno.

0: chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno Smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
2: Majáles jede naplno. A BYD taky. Objev budoucnost mobility na vlastní kůži. BYD. Hlavní partner Majáles.
3: Pozor, pozor. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
4: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Za pohonné hmoty platíme ještě víc. Cenové stropy, které od války na Blízkém východě stanovuje vláda, totiž ve středu opět porostou. Za benzín si oproti úterku připlatíme o 17 haléřů, za naftu potom o 9. Vláda minulý týden rozhodla, že bude s maximální povolenou cenou pokračovat i v květnu. Opatření proti vysokým cenám paliv zavedly i okolní země. Dovolená ve Spojených arabských emirátech by se nám mohla opět zkomplikovat. Tamní vzdušná obrana včera znovu zasahovala proti íránským dronům. Vzdušné útoky, které v pondělí emirátské úřady oznámily, byly přitom první od začátku příměří, které utlumilo konflikt v regionu. Příběh Zachraňte Timmyho nejspíš happy endem neskončil. Podle odborníků je velryba, kterou se podařilo zachránit od německých břehů, nejspíš mrtvá. Od sobotního rána podle nich nejsou k dispozici žádné ověřené údaje o výskytu keporkaka v Severním moři. Zvíře bylo po celé akci extrémně oslabené. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Bakalářským pracím asi odzvonilo. Na některých fakultách Mendelovy univerzity v Brně je nahradí odborné studie nebo projektové výstupy zaměřené na praxi. Například na Fakultě regionálního rozvoje a mezinárodních studií nově studující čeká obhajoba studie před odborným panelem. Stejně jako další fakulty, tak reaguje na rozvoj umělé inteligence. Středa bude v Brně a na jihu Moravy slunečná, postupně oblačná a možná i deštivá. Naměříme až 26 stupňů Celsia. Z Brna Jitka Valášková.
4: Krásný den přejí balonky.cz, party e-shop s balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.
5: Snídaně 7 hodin, 2 minuty k tomu, stále vám přejeme krásné ráno a jsme moc rádi, že jste tu s námi. S vámi dnes Michal David, teda Michal a David.
6: Ahoj.
5: Ahoj. Jasmin dorazí zítra, takže dneska to tady je pánská jízda.
6: Dneska nedorazí, ale já přesně vím, co by řekla. Řekla by, že dneska už je vlastně jakoby čtvrtek, protože v pátek nejdeme do práce.
5: Znáš ji? Všichni ji známe, to je pravda. No tak zítra si ji užijeme. Dneska teda spolu Alvaro Soler, La Cintura, to je další muzika, která k vám letí. Hezké ráno.
0: Hit Radio City Brno.

0: středečního rána. Jsme moc rádi, že vstáváte s námi. Ladíte Hit Radio, dobré ránko, 9 minut po 7. Nás by zajímalo, jestli si nosíte jídlo do práce. A jestli ho necháváte ve společné kuchyňce, lednice, jen tak bez dozoru. Pokud odpovídáte ano, tak máte rádi adrenalin, chápeme. Poslední studie totiž říká, že krádeže jídla v práci jsou na absolutním maximu. Máme tu dokonce příběh, kdy to jeden borec nevydržel, napustil svůj oběd modrým barvivem a odhalil tak největšího zloděje v práci. Vlastního šéfa, který mu pak zářili zuby modrou barvou. A to mi přijde naprosto geniální pomsta.
1: Boží.
0: Odhalení toho, kdo vám tajně chodí na jídlo. No tak jako asi se shodneme, že společné lednice v práci jsou tím místem činu, kde mizí jogurty, ale i řízky. Tak by mě zajímalo, jestli třeba ty, Davide, jestli ti někdo někdy něco snědl, nebo jestli ty si něco snědl.
1: Já mám jen takový příběh, kdysi dávno jsem jednomu kolegovi, jehož identitu vlastně do dneška neznám, ukradl z lednice jabko. Aha. Ale protože jsem pak měl černý svědomí, tak jsem se do té lednice vrátil a nechal jsem mu tam 10 korun.
0: A myslíš, že věděl, že to bylo pro něj?
1: To už se nikdy nedozvíme. Každopádně, jak jabko, tak 10 koruna zmizela.
0: Tak jestli si tu 10 kačku náhodou nevzal...
1: Ten čas, že ukrást to jabko.
0: Někdo jiný. Já se musím přiznat, já jsem taky takhle jednou, kolegové v rádiu, už to je pár let zpátky, snědl jogurt. My jsme se přišli, on mě přišel...
1: Tak to zbyl ty.
0: To byl jiný kolega. On mě přišel vystřídat. Po vysílání a já si říkám, tyjo, něco bych zakous. Tak jsem se šel podívat do lednice a říkám, tady je hezký jogurt a bylo jich tam třeba, nevím, 8 druhů, jo, a vybral jsem se zrovna, myslím, že byl řecký, tak to tak na tajňáka v té kuchyňce jim a on už si myslel, že jsem pryč, tak jako jde, že jo, teďka do té kuchyně a vidí mě, jak tam držím v ruce jogurt a jim a ona mě, ty mi žereš jogurt a já jsem si připadal, tak hodně blbě, u mě u toho načapal vlastně, tak jsem mu jel nakoupit do obchodu nějaký dobroty, jo, takže nějaký šunky, jogurty, stálo to třeba všechno 10x tolik, ale hele, já jsem se málem hambou propadl teda, jo.
1: Mě udivuje už ta tvoje myšlenka, že máš hlad a jdeš do lednice, i když víš, že tam nic nemáš, jako.
0: Tak jsem šel kolem, no. Takže ano, ano, Davide, jsem jeden z těch kolegů, který prostě jdou a normálně to prostě snědí. No tak dejte nám vidět vy, jak si chráníte svoje vlastní jídlo, jestli na to máte nějaké triky, případně jestli jste ta oběť, jestli jste tou obětí, které prostě kolegové občas snědí ten jogurt, snědí tu šunku, snědí cokoliv, co tam máte a pak jste třeba bez obědu. 777-937-777, budeme rádi, když nám to pošlete přes WhatsApp jako hlasovku nebo klasicky zprávou nebo SMS-kou. Teď Huntrix a Golden na Hit Radio v 7 hodin 12 minut. Hezké ráno.

0: čtvrt na osm, něco málo k tomu ladíte, středeční Hit Radio, hezké ráno. Společná lednice, shodneme se na tom, že to je džungle bez pravidel. Nová studie říká, že krádeže jídla v práci jsou na historickém maximu. O tom jsme se bavili, měli jsme tu příběh člověka, který dal do svého jídla modré barvivo a odhalil šéfa, který měl pak modré zuby. Takže to bylo naprosto evidentní, kdo mu na to jídlo chodil. Ptali jsme se vás, jakou máte zkušenost, jestli jste tím ujídači, co baštíte kolegu v práci jídlo, anebo jestli jste ta oběť, kterému prostě nějaký kolega občas něco sní. Přišlo od vás opravdu spoustu zpráv a spoustu hlasovek. Už víme, jak to vypadá u vás v práci, u vás tak. Píše třeba Týna, dobré ránko, já mám výhodu, že naše společná lednice je v mé kanceláři. Sice mě občas štve, jak jsem každý courá, ale alespoň mám přehled o tom, co si kdo z té lednice bere. Tej, šikovný. Taky píše Martin, zdravím do rádia. Takhle si bufet udělal z mých obědů teď už bývalý kolega. Myslím, že můj nápad s projímadlem zafungoval skvěle. Od té doby mi z lednice už nikdy nic nezmizelo. To píše i Iveta. Dobré ráno, dobře funguje Gutalax. Jo, neberte to jako návod, jo, neolizujte železné zábradlí, ale přijdeme to teda naprosto jako skvělý, vlastně jak vyběhnout tady s těmi ujídači. Máme tady taky několik hlasovek, třeba od Radka.
1: No ahoj, tady Radek. Já jsem taky jeden z těch, co radši ochutnávají, než aby si nechávali ochutnávat. Jo, jasný, když tam taky něco vidím, prostě mám na to chuť, tak si to vezmu, no. Ahoj.
2: Když to tam vidím, tak si to vezmu. No, tak jednoduchý to je.
0: To je skvělý. A ono, já to chápu. Já chápu vás, kdo to taky ujídáte, protože přesně ty, když jdeš do té lednice, dejme tomu plácnu, třeba promlíčko do kávy, jo, tak to odevřeš a samozřejmě, co vidíš, jo, tak vidíš jídlo.
2: Jo. Vidíš jogurt třeba.
0: Já když si představím našeho psa, já kdybych prostě takhle mu dal někam do rohu nějaký jídlo, kdybych se ho odložil, myslíš si, že kdybych se vrátil z vedlejší místnosti, že by tam to jídlo bylo?
2: Měl by modrou hubu.
0: Neodoláš přesně tak. Tak je tady hlasovka od Lukáše.
3: Ahoj, tady Lukáš. Tak když se teda bavíte o těch svačinkách a takhle, těch lednicích, mě teda se nic nestratilo, ale kolega, když jsme jezdili autobusem a on teda střídal ty autobusy, dělal střídače takzvaně, že jo, tak on prostě těm řidičům jsem tam něco vzal, když tam měl někdo bombony nebo takhle, tak on si rád prostě chroustnul. No a jednou se mu to nevyplatilo, prostě vzal si láhev, ve které si myslel, že bylo pití a ono v tom byl Fridec, že jo. No a jak se napil,

0: bohužel pak skončil teda v nemocnici, naštěstí teda to dobře dopadlo, ale asi se to jako nevyplácí brát si cizí jídlo, pití, prostě když vám to nepatří, že jo, takže bych to nedoporučoval nikomu tady tohle toto dělat.
1: To je vlastně pravda, že to je velká odvaha strčit čumák do něčeho, co ti nepatří, protože opravdu jako nevíš, co tam je. A co nás teda pobavilo, tak je hodně byla hlasovka od Wendy.
2: Ahoj, tady Wendy. Co pak kolegové, s tím jako vůbec problém nemám. Naopak, tam si děláme to takový jako pěkný. Ale doma, prostě ty harpie, které se mi pak sesypou na to, co já si koupím, nějakou dobrotu, kterou já si uzmu, na tajňáka si to koupím, spocený záda, než dojedu domů, jestli vůbec mi to jako ty děti nesežerou cestou domů. A přijedeš a dáš si to prostě někam na místo, kde stoprocentně víš, že ty děti nepůjdou, to znamená, nevím, úklidový prostředky, nebo prostě něco, kam je stoprocentně nedostaneš, kde je vysavač schovaný a podobné věci. Oni to najdou. Chápeš to, jako oni to najdou. Oni to najdou a pak ti úplně suverénně řeknou, je, mami, a to bylo tvoje, tak promiň, já ti koupím jiný. Takže takhle už mám asi metrák pistácí, 150 kilo kešu, nějaký čokolády hořký, nějaký sušenky. Já jsem asi chudák. Já když to vemu kolem a kolem jsem chudák, takže to nejsou jenom kolegové v práci, to jsou i děti. Oni jsou to i děti, kteří sežerou, na co přijde.
1: Wendy, já tě miluju. To je perfektní. Tak myslím si, že po tomto vstupu, ve kterém jsme se dozvěděli, že krádež jídel je na absolutním maximu, i hned začne nárůst prodejů Terezoru o 250%. Tak pozor na vaše jídlo.
3: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. V Penny najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plišákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
4: Představte si vůz, který se přizpůsobí vašemu životu, městu, rodině i dobrodružství. V Brně jsme pro vás otevřeli nový showroom Chery na Plynárenské 1. Vstupte do světa nejmodernějšího hybridního a plug-in hybridního pohonu s minimálními provozními náklady. Objevte SUV modely Tiggo plné luxusu, bohaté výbavy, vysokého výkonu a to za skvělou cenu. Více na chery-cartec.cz.
5: Paráda, já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci, jsou Smile Optik. Běžte tam také, honem.
6: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
7: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
8: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou.
7: Kouzelné prostředí vinařství Sonberg, Lahofer, Šatou Valtice, Hraniční zámeček a Zlomek a Vávra Boršice. Tu atmosféru musíte zažít.
8: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
7: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
9: Pro všechna ranní ptáčata máme novinku. Odborná centra Bauhaus mají nově každou sobotu otevřeno už od 7 hodiny raní. Stihnete víc na stavbě i na zahradě. Začněte sobotu v Bauhausu.
10: Bauhaus, když se to má podařit.
11: Bill C, René Dank a Luca Brasi. Jsou headlineři letošního Majálesu ve Znojmě, který odstartuje ve čtvrtek 7. května na Horním náměstí. Program zahájí studentský průvod a soutěž o krále a královnu. Už 7. května. Majáles ve Znojmě. Více na znojemskabeseda.cz a na Facebooku.
12: Jedinečný cyklistický zážitek ve Vinařském ráji. Seriál Direct Road Classics startuje už 16. května na Jižní Moravě. Tak se přidejte do pelotonu nebo přičte účastníkům fandit. Více na roadclassics.cz. Partnery akce jsou Direct Pojišťovna, Generali Investments CEE, Unicredit Bank, České radiokomunikace a Škoda.
13: Znervózňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
14: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
15: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
16: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
15: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Na příjezdu do Brna po dálnici D1 směrem od Prahy se připravte na kolonu převážně kamionů v pravém pruhu a štosuj se nám to taky u Lipůvky na tahu od Svitav na Brno. Šťastnou cestu.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio City Brno.

0: 7.30. Tohle je středeční Hit Radio a Coldplay We Pray. Za malou chvíli rychlá pětka s hotelem rezidence Fogelsang. Budete soutěžit o další parádní víkendový pobyt, tak nechoďte daleko od rádia. Teď David a jeho ranní update.
1: Ranní update.
2: Můžete jíst maso, můžete mít rádi zvířata, nemůžete dělat oboje. To jsou slova populární zpěvačky Billie Eilish, která je vegankou většinu svého života. K potravě bez zvířecího utrpení vyzývá i miliony svých fanoušků po celém světě. Na tenhle pojistný podvod vyšetřovatelé nejspíš nezapomenou. Skupinka Američanů fingovala poškození svých luxusních automobilů v přestrojení medvěda. Za tenhle kuriózní podvod půjdou na půl roku do vězení. Bizarních rekordů není nikdy dost. Jeden takový překonal mladík z Německa, který složil Rubikovu kostku ve volném pádu. Letěl rychlostí přes 160 km v hodině a kostka mu zabrala 23 vteřin.
0: Já tomu nerozumím. Představ si teda, že borec letí volným pádem a složí Rubikovu kostku. Já jsem to nikdy nesložil na zemi. Složil jsi to někdy?
2: Já taky nikdy, ale našel jsem si tři zajímavosti o Rubikově kostce, tak dobře, dávejte pozor.
0: Dobře.
2: Přesné číslo kombinací je 43 trilionů.
0: Cože? Počkej, jakože 43 trilionů možností to sestavit a já jsem za 35 let nepřišel ani teda na jednu variantu.
2: Ještě ani na jeden. A pojďme poslední zajímavost. Význam. I přes toto obrovské množství kombinací lze každou kostku vyřešit maximálně ve 20 tazích. To znamená takovýhle obrovský množství kombinací.
0: To je neskutečný.
2: A ty máš 23 tahů na toto složit.
0: To je neskutečný. Já jediný, jako u čeho jsem skončil, vím, že ty strany mají mít stejnou barvu, že jo?
2: Tak aspoň, že pravidla znáš dobře, no. Co naše rychlá pětka, ta by nemusela být tak úplně komplikovaná.
0: Nemusela by, jak říká rezidence Fogelsang, hrajete o další víkendový pobyt pro dvě osoby v hotelu u Kašperských hor. Čeká na vás snídaně, večeře, wellness s výřivkou, sauna, pára, fitko, taky 10% sleva na masáže. Navíc je hotel dog friendly, takže váš mazlik může jet s váma. No a kdo byste chtěl tenhle parádní relaxační wellness balíček v hodnotě 10 000 korun vyhrát, běžte chci soutěžit na 777 937 777.

0: Kolika let se laví? 7.36 a středeční Hit Radio. Krásné ráno.
1: Rychlá pětka.
0: Celý tento týden soutěžíte o víkendový pobyt pro dvě osoby v hotelu u Kašperský hor. To je rychlá pětka s hotelem rezidence Vogelsang. Mimochodem, tahle rezidence Vogelsang leží u Kašperský hor přímo v srdci Šumavy, takže ideální místo pro odpočinek, romantiku, aktivní víkend, procházky v přírodě, taky výhledy na hrad Kašperk nebo na kapli svaté Barbory. Je to prostě místo, kam se jezdí za klidem a odkud se vám nebude chtít odjet. No a o tohle si zasoutěží Terka, která je s námi ve vysílání. Hezké ráno.
2: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, Terka z Klatov. Koho by si vzala s sebou, kdyby si vyhrála tenhle parádní pobyt?
2: Nejspíš manžela, když bude hodnej.
0: Nejspíš. Máš ho u sebe, anebo je někde mimo?
2: Naštěstí je v práci.
0: Tak jestli poslouchá, zdravíme manžela takhle na dálku. Tak tedy, připravená, jdeme na to?
2: Ano.
0: Tak jo.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Budeš vědět, kolik minut trvá 1/3 v hokejovém zápase?
2: 25.
0: -5 je kolik?
2: 20.
0: Jo.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje největší poušť na světě?
2: Sahara.
0: Jo.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Teresko, ve kterém státě najdeš slavnou šikmou věž v Pise?
2: Itálie.
0: Jo.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Které zvíře je známé tím, že mění barvu podle svého okolí?
2: Chameleon.
0: Mhm. A poslední otázka, pátá. Jak se říká samci od ovce?
2: Beran.
0: Beran je správně. Tady ty jsi neuvěřitelná. Je to tvoje.
2: Děkuji moc, super.
3: Já bych to ještě doporučil dostudovat ty hokejové vědomosti. Šampionát začíná už příští týden v pátek, jo? Nemáš moc času.
0: David, čourál, prostě nevšímej si ho tady.
2: Já spíš fotbal.
0: No jasně, jasně, každý má něco. Tak Terko, moc gratuluju. Pozdravuj manžela, jestli teda vyrazíte spolu, ale jich říkáš prostě podle zásluh. Všechno to posíláme, hotel Residence Vogelsang pro dvě osoby, 2 noci v hotelu u Kašperský hory. Je to tvoje.
2: Děkuji moc, mějte se krásně.
0: Mějte se krásně, hezké ráno, ahoj.
2: Ahoj.
1: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Radio. Hotel, o kterém si nemusíte nechat jen zdát. Rezidence Vogelsang u Kašperských hor. Wellness a dobré jídlo uprostřed Šumavy. Rezidence Vogelsang.cz. Hit Radio City Brno.

0: Hit Radio, jenom hity a Rosalyn Snap v 7.42. Michal a David, s vámi přejeme hezké ráno, no a pokud milujete Harryho Pottera, tak pro vás máme naprosto fantastickou zprávu, nebo takhle, myslím si, že jestli milujete Harryho Pottera opravdu na maximum, tak už to víte. Do České republiky totiž míří jedna z největších putovních výstav, Harry Potter The Exhibition.
1: Je to tak, už letos 6. srpna v Pražských Letňanech.
0: V Pražských Letňanech, takže je čas si nachystat kouzelnické hůlky a zopakovat si zaříkadla.
1: A když už jsme u nich, tak si tady uděláme takový malý kvíz.
0: Ty bláho. Tak dobře, já budu odpovídat. Já budu hlas vás, našich posluchačů. Dobře.
1: Kteří si ale taky budou s námi odpovídat. Takže první kouzlo, Expelliarmus.
0: Expelliarmus? Jsou tam nějaké možnosti, Davide?
1: Ne.
0: Expelliarmus, tak nevím, co bych... Tak počkej, já to zkusím na tobě.
1: Expelliarmus.
0: Expelliarmus. A nic se nestalo.
1: Odzbrojovací kouzlo.
0: Dobře, tak to
1: vyrazí protivníkovi hulku z ruky.
0: To mi uniklo.
1: Druhé kouzlo, Lumos.
0: Lumos, to rozsvítí nějaký světlo.
1: Přesně tak, rozsvítí světlo na špičce hulky. Jasně. Jako malá baterka. Za třetí, Alhomora.
0: Alhomora. Je vidět, že jsem Harryho Pottera dlouho neviděl.
1: To teda jo, tohle jsou úplný základy.
0: Alhomora. To je, není to něco s nějakým lektvarem?
1: Odemkne zamčené dveře nebo zámky.
0: Já už nechci.
1: Čtvrtá otázka. Wingardium Leviosa, to budeš vědět.
0: Jasně, tak to...
1: Ne Leviosa. Ne
0: Leviosa, ale Leviosa. Levitace?
1: Levitační kouzlo.
0: Jasně.
1: A do pětice všeho dobrého a zlého, Expecto Patronum.
0: Já nevím, a není tam Dexempo Multosum Poplex?
1: Expecto Patronum vyvolá patrona, ochranou bytost, která zahání mozkomory.
0: No, tak Wingardium Leviosa.
1: Tebe by asi dobré navíc teda nevzali, Michale.
0: Já jsem, neudělal jsem maturitu. Což je vlastně teďka, aktuální. Zdravíme všichni maturanty a držíme vám palce. Takže 6. srpna 2026 výstava Harry Potter The Exhibition, pražské výstaviště v Letňanech. Pokud vyrážíte, užijte si to.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio. Dress code na tenhle víkend. Devadesátky. Od 8. do 10. května hrajeme jen ty největší hity z doby před 30 lety. Více groove, více vzpomínek, více songů, co tě vrátí do nejlepšího soundtracku života. Retro víkend Hit Rádia. Startujeme v pátek 7 ráno. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
3: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
4: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
5: Poběž s námi NN Night Run Brno Jih. Dětské závody, charitativní závod Phoenix Run a večerní Bellis Run proti rakovině prsu na 5 kilometrů. Celý den uzavře noční běh na 10 kilometrů NN Night Run. Více na nightrun.cz. Už 16. května v areálu Komec Brno Jih.
6: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
7: Informační centrum VOC Znojmo ve Vlkově věži zahájilo novou sezónu a otvírá bránu všem příznivcům znojemských vín. Ve Vlkově věži je pro vás připraven připravena 70 vín od 21 vinařů VOC Znojmo. Díky speciálnímu vinnému baru můžete vybírat ze široké škály vín, abyste našli to, které vám opravdu chutná. V rámci podpory vinařské turistiky na vás čekají nejčerstvější informace o otevřených sklepích jednotlivých vinařství i o všech akcích. Věž je pro vás otevřena již od dubna. František Oudela, předseda spolku vinařů VOC Znojmo.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: 3 dny, 2 velké akce, 1 město. 15. a 16. května ovládnou Horní náměstí delegace a hudebníci z Itálie, Rakouska, Slovenska, Polska i Německa. Vychutnejte si tradiční pochoutky, vystoupení lokálních i zahraničních hvězd a velkolepé finále skupiny Crown. A přijde neděle. V neděli 17. května se zvedáme z gauče. Rodino, pohni se. V centru Vodárna vás od 13 hodin čeká obří rodinná party plná zvířátek, sportu a soutěží. Akci Baví se celá rodina pořádá město Znojmo v rámci rodinné a seniorské politiky. Vstup na akce je zcela zdarma. Buďte u toho.
10: Family Day ve Family City. Neděle 17. května od 12 do 17 hodin. Těšit se můžete na bohatý program plný zábavy a vystoupení. Rytířské turnaje, adrenalinová bike show Vaška Koláře, akrobacie na koních, valašský silák, železný zekon, cukrová vata a popcorn zdarma a spoustu dalšího. Akce se koná v areálu vedle Merlinovy farmy. Vstup je zdarma. Family Day v neděli 17. května ve Family City, bývalé Excalibur City. Více na familycity.com.
11: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. V Brně v Královopolském tunelu ve směru na Lesnou bourala 2 osobní auta a v Brně na křižovatce ulic Kamenice a Petra Křivky taky bourala 2 auta. Počítejte tady s omezením.
12: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: 7.52, takhle zní středeční Hit Radio, krásné ráno s vámi, Michal a David. My jsme se malou chvíli zpátky bavili o kultu jménem Harry Potter, no a další obří kult byl seriál Přátelé. A tak se ptáme, sledovali jste tenhle příběh? Vidíme, že kývete, slyšíme, že odpovídáte. Ty se zdíval, Davide? Sledoval jsi?
1: Pořád sledujeme.
0: Jasně. Proč se o tom bavíme zrovna teď? Protože dneska, možná vás to překvapí, možná vám to vyrazí dech, nebudete tomu věřit, ale dnes je to přesně 21 let, co vlastně nejoblíbenější seriál historie Přátelé skončil.
1: Wow.
0: 21 let. Tak spousta z nás na téhle partě třicátníku vyrostla, na tom se shodneme. Zajímavost. V seriálu se protočilo asi 80 různých vztahů, což se vlastně dá brát jako takovej slušný katalog našich vlastních životních chyb. Dalo by se říct, že myslím si, že každý z nás se v nějaké té fázi toho příběhu rozhodně poznal a za mě tady vznikla taky asi ta nejhorší, nejtoxičtější výmluva v historii lidstva. Řekl Ross, my jsme si přeci dali pauzu.
1: Mně se nejvíc líbila hláška od Phoebe, já bych ti strašně rád pomohl, Michale, ale nechce se mi.
0: Jasně, hlášky zledovily, tak možná už teď přemýšlíte vy, kdo jste třeba Přátelé dlouho neviděli, že je čas si je oprášit. Musím se ne oprášit, spíš připomenout a zazpomínat na ty starý dobrý hlášky. Čas je taky na další parádní muziku. Tohle je strašně skvělý, co Dave?
1: To není potřeba oprašovat, to je novinka.
0: Není, je to novinka. Vzpomenej si, Eva Farná, Mire na Hit Rádiu pro vás právě teď.
2: Tohle vám hrajeme nově.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
1: Housebrand Café, per favore.
2: Sì, signora.
1: I v malém šálku lze dělat velké umění.
3: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový desert různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
5: Pivotéka Betelné škopek. Jsi pivní turista, gurmán nebo prostě jenom nechceš pít patoky? Zastav se u nás. V pivotéce Betelné škopek máme na výběr z několika set druhů piv, nejen z českých pivovarů. Chceš zažít explozi chutí, blaho v kušně a chuťové pohárky tančící kankán? Tak doval do pivotéky Betelné škopek v pasáži OC Kaštanová. www.betelne-škopek.cz.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
6: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Získat pomoc s bydlením bude ještě náročnější. Zatímco doposud měli nárok na sociální bydlení 10 000 lidí v nouzi, teď to budou spíš tisíce. Důvodem jsou nová pravidla, která připravuje kabinet Andreje Babiše. Ten hodlá změnu zákona o podpoře bydlení už dneska začít finálně projednávat ve sněmovně. Zatímco Američané ujišťují svět, že je na Blízkém východě příměří, Emiráty likvidují jeden iránský dron za druhým. V Hormuzském průlivu, který je pro celý svět klíčový, je potom situace nejasná. Připomínám, že klid zbraní, který je platný především na papíře, byl podepsán 8. dubna. Záchranné akce v Českém Švýcarsku se blíží do finále. Hasičům se podařilo zmenšit plochu požáru na 5 hektarů z původní stovky. Letecké hašení skončilo a hasiči zatím nepředpokládají, že by vrtulníky v oblasti nadále pomáhali. Všem zúčastněným patří velké uznání a dík. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: Brněnský nový liskovec chce kvůli přemnoženým holubům zřídit holubník. Ten by měl na pomoci k regulaci ptáků. Podle průzkumu je situace nejproblematičtější v Oblé ulici. Teď se hledá místo, kde by holubník mohl stát. Holubník by mohl mít podle starostky podobu dřevěného zahradního domku s boční kůlnou na uložení krmiva. Slunečná, postupně oblačná a možná i deštivá bude středa v Brně a na jihu Moravy. Teploměr ukáže i 26. Z Brna Jitka Valášková.
9: Krásný den přejí Balonky.cz, party e-shop z balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.
10: Středa 8 hodin 1 minuta, ladíte Hit Radio, s vámi Michal a taky David.
11: Krásné ráno.
10: Hezký ránko a budeme moc rádi, když s námi zůstanete, protože za malou chvíli vás vezmeme do kina. Doslova na VIP zážitek, tak na to počkejte, nechoďte daleko od rádia. Čekání zkrátí muzika Hozier, taky Selena Gomez a The Scene na Hit Radio. Hezké ráno.
0: Hit Radio City Brno.

0: Too Sweet, Hit Radio 808 a já se ptám, už jste byli v kině na Michaelovi? V kinech je aktuálně dokumentární film Michael o kom jiném než o králu, o králi popu Michaelu Jacksonovi. A jestli teda můžu za sebe něco doporučit, co by se vám mohlo v kině určitě líbit, je to právě tohle. My jsme byli včera a teďka než spustím, tak rozhodně nechci, aby to vyznělo jako chlubení nebo něco, ale šli jsme do Gold Class kina, že to vyzkoušíme a já mám normálně husinu ještě teď zážitek neuvěřitelný.
1: Takhle, ještě než spustíš o tom zážitku, já dodám informaci o tom, že na ČSFD má ten film 77%, což je slušný.
0: Což je vlastně docela dost, to číslo tak nějak jako kolísá, chvíli tam je 80, chvíli tam je 77, ale myslím, že to je dobrý. Tak jsme vyrazili a právě kombinace toho, že vyzkoušíme tu VIP, jak to říct, VIP experience, tak vlastně v kombinaci s tím filmem, protože já teda songy nejenom Michaela Jacksona, ale celkově ten soul, funk, jako miluju, tak teďka ležíš na té sedačce, rozpláclej, jíš tam ty nachos a posloucháš ten tu hudbu jako z těch kvalitních beden, tak já odcházel s obrovským zážitkem a jsem strašně rád, že jsme, a ani to nebylo o tolik dražší, jo, stálo to, já nevím, na lístku, neřeknu, kdyby to bylo třeba o tisícovku, ale třeba o 200 jako navíc, jo. Hmm. Což jako ta výhoda toho, že tam s tebou v tom sále je třeba jako 10 lidí, vlastně je nesporná. Takže to je jenom jako zážitek teda z VIP kina.
1: Co rozměr je plátna?
0: Menší než samozřejmě v klasickém sále, ale stále velký.
1: Co občerstvení?
0: Občerstvení, dobrý, dostali jsme welcome drink na začátku, já jsem se dal nealko, protože jsem řídil, přítelkyně se dal alko, protože neřídila, a občerstvení dobrý, takže tam můžeš prostě jako si nechat i něco donést, takže pak jako jestli můžu něco doporučit, co se týká zážitku z kina, tak rozhodně vyzkoušejte, pokud máte tu možnost.
1: Jednou za čas připlatit a vyzkoušet.
0: Tak, nicméně, můj mozek byl hladový po filmu, tak jsem o Michaelovi něco hledal. A co mě překvapilo, co jsem mu nevěděl, možná vy jste to věděli, jo, ale on byl nejenom geniální zpěvák a skladatel, ale měl velmi zajímavou metodu, jak docílit toho, aby jeho děti četly.
1: Aha.
0: Jo, prozradila to sama jeho dcera Paris. Jako malá totiž polikala jednu knižní sérii týdně jenom proto, aby si mohla koupit vysněnou panenku. Michael byl nekompromisní.
1: Tak chtěla, něco za něco.
0: Chtěla hračku, fajn, tady máš 200 stránek o historii a zítra tě z toho vyzkouším, jo. To mi přijde naprosto geniální tah, jo. Chceš něco, tak něco za něco. Tak by nás zajímalo, co vy, jak to vypadá u vás doma? Jaká měna funguje u vás doma? Jak motivujete vaše děti do věcí, do kterých by se jim normálně ani zamák nechtělo?
1: No, napište nám.
0: Napište nám. Ideálně, když nám to nahrajete jako hlasovku přes WhatsApp na 777-937-777 a nebo nám to pošlete normálně zprávu, my to rádi přečteme. Michael Jackson, Billie Jean na Hit Radio v 8.11. Hezké ráno.

Tohle vám hrajeme nově. Rehab. Hit Radio.

0: tohle je novinka ve vašem playlistu. Rehab in my head. 8 hodin, 17 minut. S vámi Michal a David a my vám přejeme fantastické středeční ráno. Film Michael o králi popu aktuálně v kinech. Vyražte, kdo váháte, byl jsem, doporučuji. No a co jsme řešili, že Michael měl skvělou metodu, jak docílit toho, aby jeho děti četly. Chtěl si hračku? Dobře, tady máš bychly a až to dočteš, tak tě z toho vyzkouším.
1: Zajímavá metoda, platí do dnes. Funguje
0: fungovalo
1: do dnes.
0: To, fungovalo to. Tak chtěli jsme po vás, kdo nás teď ladíte, jestli máte nějaké takové techniky i u vás doma. A píše třeba Monika, syn 7 let se zbláznil do fotbalu. Takže aktuálně je to jednoduché. Pokud se chce večer koukat na zápas v televizi, musí poslouchat v závorce, uklidit si po sobě a tak dále. Zatím to funguje. Tak si říkám, jak to vůbec vypadalo u nás aktuálních 35-tníků, 40-tníků, co, Davide?
1: Tak naše rodiče měli výhodu, že ještě nebyly počítače a mobily.
0: To je pravda. Takže my jsme, co jsme jediný potřebovali? Proč jsme museli být hodný, nebo proč jsme museli sekat latinu? Tak když jsme třeba chtěli ven.
1: Jasně, nebo když jsme chtěli třeba přespat u kamaráda.
0: No jasně, jasně, tak to byla úplně jiná doba, no. My jsme byli prostě zvyklí makat normálně, jo. No, dneska telefon, tohle prostě, chceš telefon. To tady přišla třeba hlasovka, jo.
2: Ahojky, zdravím do rádia. Moje dcery, dneska už dospělé ženy, chodili spát v 8 hodin, to měli prostě nařízeno od rodičů, ode mě, od tatínka, ale měli do 9 hodin povoleno si číst. Takže si samozřejmě četli. Hezký den, Kamila.
0: Hezký, hezký. Taky tady je zpráva od Káji. U nás funguje kolik minut čtení, tolik minut na mobilu. Někdy čtou tak moc, že už ani na hraní není čas. A tohle si zapíšu do paměti, protože se mi tohle bude rozhodně jednou u mé dcery hodit. Takže děkujeme za vaše zprávy, za chvíli doprava a taky další muzika, na co se těšit, Rosé, Bruno Mars a Paté nebo Skript a Vilajem. Hezké ráno.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
4: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
5: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
7: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
8: Jo,

0: ještě beton.
1: Přepočítávám trasu. Pokračujte rovně. Po 5 metrech ústraceného bednění odbočte vlevo. Na skržovém objezdu použijte první výjezd. Směr hydroizolace. Po 2 metrech váš cíl je vpravo.
2: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus. Když se to má podařit.
3: Bill C, René Dunk a Luca Brasi. To jsou headlineři letošního Majálesu ve Znojmě, který odstartuje ve čtvrtek 7. května na Horním náměstí. Program zahájí studentský průvod a soutěž o krále a královnu. Už 7. května. Majáles ve Znojmě. Více na znojemskabeseda.cz a na Facebooku.
4: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
5: Máš už plány na jaro? Grilovačka s kamarády, výlet na kole nebo relax na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a užívej si jaro podle tvých představ. Když něco, tak Allegro.
6: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
7: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
10: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
11: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. V Brně na křižovatce ulic Kamenice a Petra Křivky bourala dvě osobní auta, počítejte s omezením. A v Královopolském tunelu ve směru na Lesnou taky bourala dvě auta. Místo nehody je s opatrností průjezdné.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio City Brno.

0: ale Hit Radio, taky Rose, Bruno Mars a Paté 8.30. Aha, hezké ráno, co pro nás má ravit?
1: Ranní update.
2: S předstihem připomínáme, že o víkendu oslavíme Den matek. Letos připadá na neděli 10. května. I když matky často tvrdí opak, očekávají malý dárek, kytku nebo alespoň krátký telefonát. Koalice plánuje cestu na východ. Do Číny by měla vyrazit hned dvakrát, a to vůbec poprvé od prezidenta Zemana. Podle dostupných informací se ladí data, vyrazit by měl Tomio Okamura. Víkendové počasí nám bude dělat radost. Podle předpovědi nás čeká převážně jasná obloha se sluncem a teploty kolem 20 stupňů. Chladno, které meteorologové předpovídali na dnešek, se potom nejspíš konat vůbec nebude.
0: To je vlastně pravda, že dneska mělo být ošklivo. A kolik má být dneska stupňů?
2: Až 22. 22. A úplně živě si pamatuju, že jsem ve čtvrtek čet, že dneska ve středu bude 12.
0: No tak rozhodně je to milejší překvapení, než kdyby to bylo naopak,
2: to
0: že
2: určitě.
0: Jo? A stejně si říkám, ta práce meteorologa, to je prima job, co? Něco řekneš, to tak jako pade na pade, no, to vyjde nebo to nevyjde. No,
2: to je podobně jako my.
0: Asi tady. Tak. Nicméně v pátek taky začíná, kromě hezkého počasí, retro víkend. Od pátečních 7 ráno až do nedělních 18 do vás budeme sypat to nejlepší od 90. A i tohle by tam mělo svoje místo. Košín na Hit

8 minut po půl deváté ladíte Hit Radio, za to moc díky, krásné ráno. A už jste slyšeli tu novinku o Rolling Stones? Na to si zesilte rádio. Tyhle legendy z Británie totiž včera večer oznámili, že 10. července vydají nové album Foreign Tongues, cizí jazyky. To se objevilo na jejich webu. Současně taky nasdíleli nový single In The Stars, ten je k poslechu online, pokud byste si ho chtěli dát. No a co mě osobně teda moc baví, je sám Mick Jagger ve 82. 82 let a skotačit jak za mladá, neuvěřitelný. Myslím, že to můžeme připsat tomu zdravému životnímu stylu, nebo co? No jo, tak věk je jenom číslo. Tak 10. července nové album venku, no a my se teď na Hit Radio vrátíme na konec 90. a dáme jednu z jejich klasik. Anybody seen my baby? Tohle jsou Rolling Stones a já vám přeju krásné středeční ráno s Hit Radiem. Pojďme na to! Trying to hold on to that was just impossible. She was more than beautiful, closer to ethereal, with a kind of down-to-earth

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od babičky a dědy? To je content bez filtru. Co takhle na nich vydělat? Napiš nám na web tu nejvtipnější zprávu, kterou ti poslali prarodiče a vyhraj v pátek nákup na víkend za 10 000. A ve finále 4 prémiové smartfony pro celou rodinu. Zprávy v rodině jsou občas bizár. Tak na nich vydělej.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
2: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
3: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Nové vydání magazínu Reportér.
5: Mají agrobaroni zálusk na pole a louky malých vlastníků?
4: Babišova vláda uvažuje o zákonu, který by mohl nahrát největším hráčům českého zemědělství.
5: Velký rozhovor s legendární operní pěvkyní Magdalenou Koženou.
4: Frustrace. Příběhy mladých poslankyň a poslanců, kteří se po volbách ocitli ve světě staré sněmovny.
5: A spousta dalšího čtení.
6: Zažijte MG na vlastní kůži. Otestujte elektrické i hybridní vozy na MG Roadshow po celé republice. Čekají vás testovací jízdy, závodní simulátor a soutěž o tři vozy MG na týden. Registrujte se ještě dnes na mgroadshow.cz.
7: Již tuto sobotu a neděli ve Znojmě u autorizovaného dílera MG Autodobrovolný Znojmo nebo klikněte na web autodobrovolný.cz.
8: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
9: Pelargonie neboli muškáty jsou oblíbené pro svoji nenáročnost, snadné rozmnožování a dekorativní vzhled. Ozdobte svá okna či terasu těmito květinami a přijďte si vybrat do odborných center Bauhaus. Vybírat můžete z různých velikostí, barev i variant.
10: Bauhaus, když se to má podařit.
11: Lázeňský dům Perla, spa resort Lednice a obec Lednice vás zvou na májovou slavnost, která se uskuteční v sobotu 16. května v prostorách Lázeňské kolonády od 12 hodin. Čeká vás bohatý kulturní program, den otevřených dveří Lázeňského domu Perla, prohlídka prostor i názorné ukázky procedur. Těšíme se na vás 16. května ve 12 hodin. Vstup zdarma. www.lednicelázně.cz.
12: Od výkopu až po klíč. Co to je?
13: To je Stalpe.
12: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz.
14: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi. Květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz. Jednička v doručování květin po celé ČR.
15: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
16: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Alpro Matcha 1 litr v Bila klubu za 54,90 a Häagen-Dazs zmrzlinu od 420 ml za 99,90. Bila. To dobré začíná u nás.
0: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
17: We

0: Sweet But Psycho, tohle jsou songy pro lepší start vašeho rána. S vámi Hit Radio, pěknou středu přeju. A dotaz, už jste se zapojili do soutěže o smartfony pro celou vaši rodinu? Díky spolupráci s Tesco Mobile můžete vyhrát celkem 4 telefony a každý pátek taky nákup za 10 000 korun v Tesku, to je týdenní výhra. Nicméně každý den někdo z vás vyhraje výhru denní, a to karetní hru Surikarty. No a my tento týden hledáme ty nejbláznivější SMSky, které vám poslali prarodiče. No a hru Surikarty vyhrává dnes Péťa, která samozřejmě i dál soutěží i o zmíněnou hlavní cenu. Péťa napsala: moje babička a mobil, to bylo luxusní, její SMSky by se daly klidně zarámovat. Asi nejlepší byla v den, kdy jsem maturovala, napsala: držím ti palce a když to neuděláš, uvolnilo se místo v prasečáku, říkala teta Maruš, tak neboj, tvoje babi. PS, už jen proto jsem to udělala. A to je naprosto geniální, to je motivace. No tak pokud byste se chtěli do soutěže zapojit, stavte se u nás na webu na hitradio.cz, kde najdete komplet detaily.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel. Hitradio City Brno.

0: 8.57, Nico Santos a Fast Boy na Hit Radio. Tohle je snídaně šampionů a dojeli jsme do cíle. Dneska to byla odlehčená verze snídaně. Jasmin měla volno, tak jsme to zvládli spolu, tak vám chci poděkovat za další společné ráno. Už teď se těším na zítřejší šestou, kdy se tady potkáme, a to nejenom na vás, samozřejmě, až nás zase budete bavit vašimi příběhy, ale taky na to, že zítra začíná prodloužený víkend. Zítra je poslední pracovní den, tak budu moc rád, když se stavíte.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
0: Já jsem Michal, teď už vám popřeju bez vás středu, zvládněte den a zítra ráno v 6. Čau!
2: A já jsem Ondra Blaho a přeju vám krásné dobré dopoledne s Hit Radiem City Brno, které vám teď nabízí nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. D2, tady začneme 10,5 km ve směru do Brna, tady bouralo nákladní auto s dodávkou. Doprava tady zpomaluje, tak buďte opatrní. Na trase ze Svitav na Brno, konkrétně v průjezdu Lažanami nebo Lažany, chcete-li, bouralo osobní auto s autobusem. Na místě je provoz řízen kyvadlově, počítejte se zdržením. Pojďme se podívat ještě za sjezd na Modřice. Tady ve směru od Pohořelic částečně brání provozu střed dvou osobních aut a kolona tady má už 4 kilometry, tak buďte opatrní. A podíváme se ještě do Královopolského tunelu ve směru na Lesnou, tady se vyšetřuje dopravní nehoda dvou osobáků, křižovatka ulic Kamenice a Petra Křivky, tady jsou v sobě taky dva osobní vozy a vypadá to, že by to mělo být všechno. Tak šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 546 220 220.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Máš už plány na jaro? Relax doma nebo posezení na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vytvoř si svou jarní oázu klidu. Když jaro doma nebo na zahradě, tak Allegro.
5: Majáles jede naplno. A BYD taky. Objev budoucnost mobility na vlastní kůži. BYD. Hlavní partner Majáles.
6: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
1: On air.
7: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City Brno.
8: 9 hodin, krátké zprávy a Kuba Bělak. Poslanci se dnes mimořádně sejdou k novele upravující veřejné rozpočty a sestavování státního rozpočtu. Opozice ohlásila dlouhou debatu, její zástupci se obávají rozvolňování pravidel rozpočtové odpovědnosti a skrytého zadlužování. Je možné, že dolní komora dnes neprojedná na mimořádné schůzi vůbec nic. Hasičům se včera podařilo snížit plochu požářiště v Národním parku České Švýcarsko na 5 hektarů. Letecké hašení skončilo a hasiči zatím nepředpokládají, že by vrtulníky v oblasti nadále pomáhali. Požár vypukl v sobotu odpoledne, hasiči ho dostali pod kontrolu v pondělí večer. Praha si tento týden znovu připomíná povstání, které osvobodilo město z nacistického područí. Události si lidé mohou nově projít i v mobilu. Pomáhá s tím aplikace s mapou barikád a pietních míst. K ní více řekne mluvčí města Tadeáš Provazník.
9: Díky této unikátní interaktivní mapě mohou Pražané zjistit více o pietních místech v okolí svého bydliště i celé Prahy, uctít památku padlých a symbolicky v uvozovkách zapálit online svíčku u pomníčku. Mapa zároveň obsahuje detailní informace o jednotlivých památnících.
8: Volejbalisté Karlovarska mají čtvrtý domácí titul. Na trůn se vrátili po 4 letech. Vítězové základní části v rozhodujícím pátém finálovém zápase porazili obhájce trofeje Lvi Praha 3-0.
7: Krásný den přejí balonky.cz, party e-shop z balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.
2: Jak to vypadá aktuálně s počasím? Teploty teď chvíli po 9. hodině kolem 18 stupňů Celsia. Odpolední maxima vyšplhají na 23. A ten slibovaný déšť od meteorologů, který slibovali na čtvrtek či pátek, tak zmizel. Vypadá to, že by mělo být polojasno a teploty by se měly pohybovat okolo 20 stupňů Celsia, takže bez deště a super.
1: Hit Radio City Brno.
2: A skvělý bude také start dnešního dopoledního vysílání Hit Radio City Brno s Pink, Calvinem Harrisem a nebo Simple Plan.

Zpráva, která nepokazí den, nenaštve, ale vykouzlí úsměv na tváři a třeba inspiruje, například k výletu. Přesně taková zpráva otevírá každé všední dopoledne na Hit Radio City Brno. No a dneska tomu nebude jinak. Přátelé, vydáme se na Pálavu, na ty nejkrásnější kopce pod sluncem, na které se vrátili pastevci s ovečkama a kozama. Co tam asi dělají? No, žerou, pasou se, 130 zvířat a přirozeně spásejí zeleň, ale zároveň svými kopyty narušují půdu a tím vytváří prostor pro klíčení bylin, které jsou proti klasické trávě konkurenčně slabší a udržují tak pestré, květnaté a barevné trávníky. Kozy a ovce chodí na Pálavské vrchy okolo Divína ve dvou turnusech. Vyráží kolem 7 hodiny ráno, vrací se kolem 11 a potom vyráží opět na pastvu kolem 14 hodiny, aby se pásli a dělali přírodu hezčí až do nějaké 8 hodiny večer. Tak dávejte si pozor hlavně vy, kteří vyrážíte na procházky se psy, protože to může být trošku komplikovanější, ale hlavně vám přeju, abyste ta stáda potkali, protože to je opravdu tak krásný pohled. Já osobně žádný tetování nemám, ale už jsem se kdysi rozhodnul, že kromě nějakých čísel mého syna Kristiánka nebo něčeho takového bych si nechal vytetovat Pálavu. Ještě nevím kam, ale přemýšlím, že bych si vytetoval Pálavu i s kozou a kozu. Třeba. Třeba něco takového. Teď už Adele, Rolling in the Deep.

0: Robin Schulz, James Blunt, OK, 7 minutek před 9:30 v dopoledním vysílání Hit Radio City Brno. Já jsem vás před malou chvílí pozval na takovou zdravotní procházku po pálavských kopcích, kde se můžete potkat s kozama a ovečkama, které tam pasou. Tedy, které se tam pasou. A o zdraví si budeme v dopoledním vysílání Hit Radia povídat už za malou chvíli, protože sluníčko začíná hodně péct a já vás chci pozvat do stanu proti melanomu. Je to velmi důležitá informace, kvůli které bych byl opravdu skutečně rád, kdybyste při poslechu Hit Radia zůstali ještě chvilinku, protože 11. květen v Brně pro všechny, kteří se starají o své zdraví, bude velmi důležité datum. Takže počkejte, za chvíli řeknu víc.
1: Hit Radio. Hele, slyšíš to? To je Retro Weekend Hit Radia. Od 8. do 10. května jedeme jen ty největší hity z doby před 30 lety. Žádná nuda, jen samé 90-kové bomby. Song za songem, vzpomínka za vzpomínkou. Retro Weekend Hit Radia. Startujeme v pátek v 7 ráno.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Paráda, já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci, jsou Smile Optik. Běžte tam také, honem.
4: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
5: Maxi, ta nová terasa je skvělá.
6: Vínečko, pohoda.
5: A slimáci jsou taky fuč.
6: Zastavte se v Baumaxu. Do konce května terasové prkno premium v odstínu týk nebo káva za 269.
5: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Pivotéka Betelnéš Kopek. Jsi pivní turista, gurmán nebo prostě jenom nechceš pít patoky? Zastav se u nás. V pivotéce Betelnéš Kopek máme na výběr z několika set druhů piv, nejen z českých pivovarů. Chceš zažít explozi chutí, blaho v kušně a chuťové pohárky tančící kankán? Tak doval do pivotéky Betelnéš Kopek v pasáži OC Kaštanová. www.betelne-kopek.cz.
8: KBC Global Services. Zákulisí banky, které běžně nevidíte. Ale dnes ho uslyšíte. Když pošlete platbu, my ji ověřujeme. Když investujete, my zajistíme bezpečný převod vašich cenných papírů. Když řešíte úvěr nebo pojištění, my hlídáme vaše data. Když otevřete bankovní aplikaci, my ji předtím hodiny testujeme. A když hledáte lepší místo i prostor pro lepší život, my ho pro vás máme. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbcglobalservices.cz.
9: Pro všechna ranní ptáčata máme novinku. Odborná centra Bauhaus mají nově každou sobotu otevřeno už od 7 hodiny raní. Stihnete víc na stavbě i na zahradě. Začněte sobotu v Bauhausu. Bauhaus, když se
10: to má podařit. Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
11: Plánujete novou kuchyni, ale české ceny vám berou dech? Navštivte největší kuchyňské studio na českopolské hranici v Těšíně, kde pořídíte svou vysněnou kuchyni o 50% levněji než v Česku. Ano, slyšíte správně, XXL Kuchyně. To je největší kuchyňské studio, kde vám vyrobí nejkvalitnější a nejkrásnější kuchyni na míru, přesně dle vašeho přání. Super cena a kvalita, to jsou XXL Kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
12: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
13: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
12: Čerstvé jako z Kauflandu.
14: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.
16: Hit Radio.
17: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč. Kdyby z krásy všech těch frází zůstal jenom kýč. A jestli táhne tě to dál, možná nevíš proč, ale nedá se to jen tak svlíct. Je to všechno nebo nic.

se na Rudimental Alibi, 9:55 na Hit Radio City Brno. Kde jsem mimochodem slíbil, že se budeme bavit i o zdraví. A možná, když vás postihne nějaký neduch, tak otevřete ty internety a hledáte, co vám asi může být a co to může způsobit. Jenže nevěřte všemu, co vidíte na internetu, zvlášť pokud jde o vaše zdraví. A přesně tohle je hlavní poselství letošního Evropského dne melanomu, který v České republice připadá na pondělí 18. května. Odborníci letos zvlášť bijí na poplach před lavinou dezinformací, které se šíří na Instáčích a na Facebookích a přímo ohrožují lidské životy. Vypněte ty internety a běžte si zkontrolovat svá znaménka do stanu proti melanomu, který bude v Brně, konkrétně na Dominikánském náměstí, stát ne 18., ale už 11. května. Od 10 do 18 hodin vás čeká nejen prevence přímo v ulicích, ale také vyvrácení mnoha mýtů, jako třeba, že opalovací krémy způsobují rakovinu, což je blbost. Používání krémů riziko rakoviny kůže výrazně snižuje. Moderní přípravky podléhají těm nejpřísnějším testům bezpečnosti, zvlášť tady u nás v Evropě. Další mýtus, který jste možná četli, sluneční brýle zvyšují riziko spálení těla. To je úplně absurdní. Spálení vzniká přímým dopadem UV na kůži. Brýle jsou nezbytné pro ochranu zraku a s reakcí kůže vůbec nesouvisí. A tak bych mohl pokračovat, ale nebudu. Protože všechno se dozvíte právě ve stanu proti melanomu na Dominikánském náměstí 11. května. Tak doražte, je to důležitý.

0: italská káva. Hausbrand káva CZ.
1: 3 dny, 2 velké akce, 1 město. 15. a 16. května ovládnou Horní náměstí delegace a hudebníci z Itálie, Rakouska, Slovenska, Polska i Německa. Vychutnejte si tradiční pochoutky, vystoupení lokálních i zahraničních hvězd a velkolepé finále skupiny Crown. A přijde neděle. V neděli 17. května se zvedáme z gauče. Rodino, pohni se. V centru Vodárna vás od 13 hodin čeká obří rodinná párty plná zvířátek, sportu a soutěží. Akci Baví se celá rodina pořádá město Znojmo v rámci rodinné a seniorské politiky. Vstup na akce je zcela zdarma. Buďte u toho.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Under Armour makes you better.
5: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. Najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brand House Brno, Galerie Vaňkovka a Náměstí Svobody nebo na underarmour.cz.
6: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
7: Dan Landa.
6: Mirá.
7: Rybičky.
6: Migové.
7: Jdeme na Hrady.
6: 8 hradů.
7: 8 víkendů.
6: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
7: Dan Landa.
6: Harley.
7: Tomáš Klus.
6: Xindle X.
7: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
6: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
7: www.hrady.cz.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
9: Ferobet. Dlažba, co vám změní svět. Ferobet.cz.
10: Hit Radio City Brno.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si, slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let.

0: Tak nás činasky dovedly až ke konci 9. hodiny dopolední a Hit Radio City Brno pro vás má nejlepší dopravní servis z Brna a okolí, takže kdybyste si rozhodně měli dávat pozor. Třeba na D1 na 191,5 kilometru ve směru na Prahu, tady dávejte pozor na porouchané auto u Krajnice. Vracím se ale ke stále aktuální dopravní nehodě na křižovatce ulic Kamenice a Petra Křivky, kde bourala dvě osobní auta a kde by se tato dopravní nehoda stále ještě měla vyšetřovat. Další problémy jsou na trase od Uherského Hradiště na Brno, konkrétně poblíž odbočky na Nevojice. Tady se srazilo osobní auto s nákladním, na místě jsou záchranné složky a policie řídí dopravu jedním pruhem. Další porouchané vozidlo je na D1 na 198 ve směru u Brna, tedy ve směru na Vyškov. A D2, 10,5 kilometr, tady se stále vyšetřuje dopravní nehoda nákladňáku s dodávkou. Tak buďte prosím opatrní, šťastnou cestu přeju a vaše dopravní info volejte na 546 220 220.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Máš už plány na jaro? Výlet na kole? Nebo trénink na čerstvém vzduchu? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše. Objednej už teď a užívej si zábavu. Když aktivní jaro, tak Allegro.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Do Penny dorazila Polštářová zoo. Navíc v akci borůvky 250 gramů za 49,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. Penny.
1: On air.
5: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City Brno.
6: 10 hodin, krátké zprávy a Kuba Bělak. Maturanty dnes čekají státní didaktické testy z němčiny, francouzštiny, španělštiny a ruštiny a nepovinná těžší zkouška z matematiky. Didaktické testy státní maturity dnes skončí, začaly v pondělí. Ke státním maturitám se letos přihlásilo přes 84 000 takzvaných prvomaturantů. V pátek budou některé obchody zavřené, velké prodejny nad 200 metrů čtverečních musí zůstat mimo provoz. Tady je mluvčí České obchodní inspekce František Kotrba.
7: Zákaz prodeje se vedle provozoven s prodejní plochou větší než 200 metrů čtverečních vztahuje též na prodejní a výkupní dobu zastaváren, provozoven určených k obchodování s použitým zbožím a zařízení určených ke sběru a výkupu odpadu.
6: Omezení se nevztahuje na prodej na autobusových a vlakových nádražích a letištích, na prodejny v nemocnicích, lékárny a benzinky. Evropská unie vyzvala americkou vládu, aby respektovala dříve uzavřenou celní dohodu. Reaguje tak na nové pohrůžky amerického prezidenta Trumpa ohledně cel na dovoz evropských aut. Podle francouzského prezidenta Macrona mají Evropa a USA důležitější věci na práci, než ztrácet čas pohrůžkami ohledně cel. Prvním finalistou fotbalové ligy mistrů je Arsenal. V odvetě semifinále porazil doma 1-0 Atlético Madrid. Arsenal postoupil do finále po 20 letech.
8: Krásný den přejí balonky.cz. Party e-shop s balonky i heliem a specialista na balonky se jim ponajdeš na www.balonky.cz.
0: Teploty rostou. Aktuálně v Brně a na Jižní Moravě měříme už okolo 19-20 stupňů Celsia. Odpolední maxima půjdou ještě o 3 stupně výš. Sliboval jsem déšť na čtvrtek a pátek, což by ocenili zejména ti, kteří něco pěstují, ale dočkáme se ho až na začátku příštího týdne. Celý zbytek tohoto týdne bude polojasný s teplotami okolo 22 až 24 stupňů.
1: Hit Radio City Brno.
0: John Newman, Alex Warren a nebo Katy Perry. To je trojice, která odpálí 10. hodinu dopolední.

0: pěkně zvesela jsme vstoupili do té 10. hodiny dopolední na Hit Radio s Johnem Newmanem, Love Me Again. Za 3 minutky době 10:45 a vy už se určitě těšíte na prodloužený víkend, ať už budete dělat cokoliv. Nezapomeňte, že pro vás chystáme další vydání Retro Víkendu. Startujeme už v pátek v 7 hodin ráno, končíme až v neděli s 18. hodinou podvečerní. No a těšit se můžete na spoustu skvělých hitů, 80, 90, milénia, no a samozřejmě také na naše kolegy, moderátory Michala Kleina, Ivo Alače, Leonu Děnděši a spoustu další. Taky si budeme povídat o novém podcastu Vypalovačka, což je úžasná záležitost pro všechny, kteří se rádi hrabou v hudební minulosti. A já mezi tyto lidi rozhodně patřím, protože jakmile se otevře téma MTV, jakmile se otevře téma Discmanů, tak já zbystřím a už vnímám a už mě to všechno zajímá a všechno hltám. A těmto tématům se během víkendu věnovat budeme taky, ale primárně to bude o té nejlepší muzice. A abychom se trošku naladili, tak pro vás mám jednu úžasnou záležitost, kterou jste dlouho neslyšeli. Protože když se řekne Cranberries, tak si vybavíte spoustu jiných hitů, než ten, který vám pustím už za pár sekund. Animal Instinct.
1: Retro Weekend. Na Hit Radio City Brno.

0: Za 7 minutek odbije půl jedenáctá a v tomto období mezi 10. a 11. hodinou dopolední často koukáte na internet, je to taková ta prokrastinační hodinka, a nebo už přemýšlíte nad obědem. Mimochodem dnešek, středa 6. květen, je Mezinárodní den proti dietám. To je jeden z nejhezčích mezinárodních dnů, o kterém můžeme každoročně mluvit, a samozřejmě na něj navážeme velkolepou oslavou, a tedy soutěží Nevaříme, posloucháme, ve které dneska máme hned 2 500-korunové poukázky. Takže ať už jste na dietě, ať už jste na krabičkách, ať už jste v nějakým rysu nebo nevím v čem, dneska, přátelé, na to zapomeňte. Dneska si dejte pořádně do nosu.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gusto na 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
2: Od výkopu až po klíč. Co to je?
3: To je Stalpe.
2: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz.
4: Jo, ještě beton.
5: Přepočítávám trasu. Pokračujte rovně. Po 5 metrech. U ztraceného bednění odbočte vlevo. Na skružovém objezdu použijte první výjezd. Směr hydroizolace. Po 2 metrech váš cíl je vpravo.
6: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus, když se to má podařit.
7: Bill C, René Dank a Luca Brasi. To jsou headlineři letošního Majálesu ve Znojmě, který odstartuje ve čtvrtek 7. května na Horním náměstí. Program zahájí studentský průvod a soutěž o krále a královnu. Už 7. května. Majáles ve Znojmě. Více na znojemskabeseda.cz a na Facebooku.
8: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
9: Zase lítáš v oblacích?
10: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu!
11: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
12: Tak honem, ať vám neuletí!
13: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
14: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
15: Více o akci na
16: firmanazážitky.cz.
17: Oběž s námi NN Night Run Brno Jih. Dětské závody, charitativní závod Phoenix Run a večerní Bellis Run proti rakovině prsu na 5 kilometrů. Celý den uzavře noční běh na 10 kilometrů NN Night Run. Více na nightrun.cz. Už 16. května v areálu Komec Brno Jih.
18: Majáles jede naplno. A BYD taky. Objev budoucnost mobility na vlastní kůži. BYD, hlavní partner Majáles.
19: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
20: Co?
19: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
20: Proto.
19: Čumáčku. Takže když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
21: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
22: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
23: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
22: Čerstvé jako z Kauflandu.
1: Hit Radio.
24: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

ať nám to štěstí neodkvete. Pojď zpívat, tančit, na hlas se smát. Pojď zá...

0: Nevaříme, posloucháme.
1: O týdenní nabídce Charlie's Parku, tedy restauraci, která je naším květnovým partnerem v soutěži Nevaříme, posloucháme, jsem mluvil v pondělí. Tak já vám řeknu, co je na meníčku dneska, jo? Jaká je dnešní konkrétní nabídka. Polívka je cajk, drubeží vývar se zeleninou, ale to, co nabídli jako hlavní,

0: To je něco. Kuřecí jehla se slaněnou paprikou, cibulí, opečený brambor, anebo plněný paprikový lusk s rajskou omáčkou s těstovinama. Já už se úplně vidím, jak jsem zaliskanej tou rajskou a ještě si přidávám. Tak si přijďte. Charlie's Park v Technologickém parku. A pokud budete mít štěstí, můžete jít zadarmo. Respektive s 500 korunovou poukázkou od Hit Rádia City Brno. A já nevím, co mě to dneska popadlo za dobrou náladu a touhu udělat někomu opravdu velkou radost. Já jsem se totiž dneska rozhodl, že znovu zavolám Heleně, která mě včera nezvedla telefon. Dám jí druhou šanci, dám jí možnost repara, ale jestli mě zklame, tak už ji nikdy v životě nezavolám. To vám můžu slíbit. Helena je účetní, už jsme se o tom bavili včera. Kdyby přeci jenom mohla mít ten telefon u sebe.
1: Nevážíme, posloucháme.
0: A ona má! No sláva! Heleno, tady Ondra Blaho, Hit Radio City Brno, ahoj.
1: Dobrý den.
0: Můžu se na něco zeptat?
1: Ano.
0: Proč jste mě včera nezvedla telefon?
1: Měla jsem poradu.
0: Aj. A víte, tak, že ne. To běží...
1: Jsem to zkusila ještě jednou a říkala jsem si, že třeba vytočíte dneska mě ještě jednou.
0: Ja, jak jste na to mohla přijít? Jak jste mohla vědět, že dneska budu mít tak dobrou náladu, že výjimečně zavolám někomu, kdo mi to den předtím nevzal a dám mu šanci na repara?
1: Asi nějaká intuice, anebo poslouchám vás každý den, tak vím, že se to někdy tak něco opakuje.
0: Helenko, tak vyhráváte. A vlastně si můžete poděkovat a být i ráda za to, že jste to včera nevzala, protože díky tomu vlastně nemáte jednu, ale hned 2 500-korunové poukázky do Charlie's Parku v Technologickém parku.
1: Děkuji.
0: No vůbec nemáte zač. Kde děláte účetní?
1: Blansko.
0: V Blansku, tak to byste vlastně do Technologického parku ani neměla takovou dalekou cestu, že byste nemusela zajíždět až do centra Brna, máte to hnedka na kraji?
1: Ano, to máte pravdu, ano.
0: Vy máte 1000 do Charlie's Parku v Technologickém parku, moc si to užijte a nezapomeňte mi potom dát vědět, jak vám tam chutnalo, jak se tam k vám chovali.
1: Dobře, určitě se ozvu.
0: Děkuji moc krát a blahopřeju ještě jednou. Vydržte mi na lince, ať se můžeme domluvit.
1: Dobře, děkuji, nashledanou.
2: Nevaříme, posloucháme. Každé všední dopoledne na Hit Radio City Brno. Co to tu voní? Burger, poke nebo svíčková? Charlie's Park. Nová chuť v Technoparku Královo pole. Stav se na oběd. Charlie's Park.

0: That's what Coldplay. Feels like falling in love. Dopolední vysílání Hit Rádia City Brno a tuto obědovo prokrastinační hodinku doplníme také odkazem na náš souboj o nejoblíbenější evropskou destinaci, do kterého se můžete zapojit na našem Instagramu. Finálové, respektive semifinálové dvojice jsou Portugalsko, Itálie a Řecko, Španělsko. Tohle bude skutečně nervy drásající souboj. Já si stále stojím za svojí milovanou Itálií, ale rozhodnete vy na našem Instači a brzo se dozvíte, jak to celé dopadlo.
1: Hit Radio. Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A dědy? To je content bez filtru. Co takhle na nich vyděláte?

0: pro celou rodinu. Zprávy v rodině jsou občas bizár, tak na nich vydělej.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
2: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
3: Potřebuješ.
2: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
3: Nremcej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
4: Hakr Brno CZ.
5: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
6: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
5: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
6: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anaká, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Monkey Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
5: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
7: Zahajují rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
8: Snížíme o 2 stupně.
7: Bod 2. Průvan.
8: Dáme ručníky mezi okna.
9: Výborný návrh.
7: Bod 3. Plíseň.
8: Vydrhnout, přetřít.
10: A co udělat rekonstrukci?
9: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buřinkou.
11: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka. Vaše rekonstrukční banka.
12: První probuzení na moři?
13: První selfie s delfínem.
14: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
15: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
16: Představte si vůz, který se přizpůsobí vašemu životu, městu, rodině i dobrodružství. V Brně jsme pro vás otevřeli nový showroom Chery na Plynárenské 1. Vstupte do světa nejmodernějšího hybridního a plug-in hybridního pohonu s minimálními provozními náklady. Objevte SUV modely Tiggo plné luxusu, bohaté výbavy, vysokého výkonu a to za skvělou cenu. Více na chery-cartec.cz.
17: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový dezert různé druhy 140 gramů za 15,90 a Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90 až do 12. května. Kaufland.
18: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
19: Hit Radio. Dobíjte si baterky s Hit Radiem. Vyhrajte víkendový wellness pobyt pro dva s polopenzí v hotelu Residence Vogelsang v hodnotě 10 000 korun. Hrajeme každé všední ráno ve snídani šampionu.
5: Hotel, o kterém si nemusíte nechat jen zdát. Rezidence Vogelsang u Kašperských hor. Wellness a dobré jídlo uprostřed Šumavy. Rezidence Vogelsang.cz.
19: Hit Radio City Brno.
1: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: si myslím, že jedna motivační na středeční dopoledne nikdy neuškodí. Zvlášť, když se o ní postarají Miraj. Když nemůžeš, tak přidej 2 minutky před 11. hodinou dopolední. Teď navazujeme nejlepším dopravním servisem z Brna a okolí, kde byste si měli dávat pozor, si řekneme právě teď. D1, 193. kilometr ve směru na Brno, tady pozor, stojí porouchané nákladní auto po požáru. Přerušovaná kolona kamionů je od Kývalky po 194. kilometr ve směru z Prahy na Vyškov, takže tady pozor, ale pojďme ještě do Brna, do Líšně, za Oralova ulice, tady se srazila 2 osobní auta, při nehodě došlo k úniku provozních kapalin, na místě jsou hasiči, i tady počítejte s omezením. Vypadá to, že by se stále na trase ze Svitav ve směru na Brno, jak jsou Lažany, měla vyšetřovat dopravní nehoda osobáku s autobusem. Na místě je stále provoz řízen Kyvadlově, i tady počítejte se zdržením. No a podle aktuálních informací by měla být vyšetřena už i dopravní nehoda 2 osobáků v Královopolském tunelu ve směru na Lesnou. Pokud máte k tomu nějaké doplňující informace, tak vaše dopravní info volejte na 546 220 220.
1: Májové dny v online shop.cz.
2: Tisíce slev na tisíce produktů. Pouze tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
4: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi. Květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz. Jednička v doručování květin po celé ČR.
5: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
6: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
8: Krásné dopoledne, je 11 hodin. Tady jsou krátké zprávy a Kuba Bělak. Lidé a firmy zatím odevzdali téměř 2,5 milionu přiznání k dani z příjmu za loňský rok. V pondělí, kdy byl poslední termín pro odevzdání přiznání v elektronické podobě, jich bylo 91 tisíc. Prostřednictvím daňového poradce je možné přiznání odevzdat do 1. července. Čerpání dovolené určuje zaměstnavatel. Pokud už tedy máte zarezervovaný termín zájezdu, ale zatím nemáte schválené volno, můžete přijít o peníze. Jaký je doporučený postup, ví mluvčí D-testu Lucie Korbeliusová.
9: Nejvhodnější chvíli k úhradě jakýchkoliv výdajů spojených s dovolenou je okamžik, kdy zaměstnavatel prokazatelně vaši dovolenou schválí anebo určí její čerpání. Pokud totiž zaměstnavatel následně již určenou dovolenou zruší, musí vám vzniklé náklady nahradit.
8: Bez potvrzení ale nesete celé riziko vy sami. Výbor Europarlamentu odmítl zpřísnění technických kontrol pro auta starší 10 let. Europoslanci z výboru pro dopravu podpořili zachování 2letého intervalu. Konečné schválení pozice Evropského parlamentu je v plánu na plenárním zasedání ve Štrasburku v květnu. V hokejové NHL zářil Martin Nečas, ve druhém kole playoff pomohl gólem a přihrávkou k domácí výhře Colorado 5-2 nad Minnesotou. Laviny vedou v sérii 2-0 a ještě v letošní vyřazovací části neprohráli.
10: Krásný den přejí balonky.cz, party e-shop s balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.
0: Brno i celá jižní Morava už hlásí teploty okolo 21 stupňů Celsia a odpoledne bychom mohli naměřit i 23. Slibovaný déšť se do konce tohoto týdne konat nebude. Čtvrtek, pátek, sobota, neděle, polojasné dny s teplotami od 20 do 24 stupňů. Fajn.
7: Hit Radio City Brno.
0: A kdo nám zlepší náladu na začátku 11. hodiny dopolední? Víkend, Shakira a taky Alvaro Soler.

Za 3 minutky doby je 11:45 a já jsem si tuto zprávu schválně nechával v dopoledním vysílání Hitrádia City Brno až na tento čas, protože mi jasný, že otravovat vás, kteří fotbal úplně neprožíváte už v 9 ráno informacemi o zbrojovce, by nebylo úplně to pravý ořechový. Přesto všechno to zaslouží svůj prostor ve vysílání a musím a hlavně rád to řeknu. Protože, přátelé, dneska hraje zbrojovka. Předposlední výjezd sezóny nás tentokrát zavede na stadion Bčka Baníku Ostrava, kde samozřejmě bude chtít zbrojovka prodloužit sérii vítězství a atakovat tak rekord v získaných bodech druhé nejvyšší fotbalové soutěže, který, myslím, drží Slovácko už ani nevím z jakého roku. Duel dneska startuje v 17 hodin a protože to je venkovní špíl, tak vás úplně nebudu přemlouvat, abyste vyráželi do Moravskoslezského kraje, ale abyste si zapnuli ČT Sport, protože přesně v 17 hodin tento špíl uvidíte. A já připomínám ještě jednou, že slavnostní domácí špíl proti českým Budějovicím, kde budeme korunováni vítězi druhé nejvyšší fotbalové soutěže, je 23. května ve 14:00. Bude to velká sláva a tohle si určitě zapište do kalendářů.

0: Za mě hodně dobrý, Love Tonight. Co vy na to?
1: No, dokážu si představit, že posluchač dopoledního vysílání Hitrádia City Brno by měl možná chuť i na jinou muziku, třeba z českých Luhů a Hájů, tak jako tomu bylo v případě Evy Farné a měl s ní vůbec rád před několika málo minutami. Mluvím o tom hlavně proto, že dneska je středa a ať už se vám něco líbí nebo nelíbí, právě vy budete našimi hudebními šéfy mezi 18. a 21. hodinou. Je středa, takže budeme hrát pouze a jenom podle vašeho přání. Napište si na www.hitradiocitybrno.cz od koho, pro koho, co a proč a věřím, že na každého z vás se dneska večer dostane.
2: Zažijte MG na vlastní kůži. Otestujte elektrické i hybridní vozy na MG Roadshow po celé republice. Čekají vás testovací jízdy, závodní simulátor a soutěž o tři vozy MG na týden. Registrujte se ještě dnes na mgroadshow.cz.
3: Již tuto sobotu a neděli ve Znojmě u autorizovaného dílera MG Autodobrovolný Znojmo nebo klikněte na web autodobrovolný.cz.
4: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí, jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
5: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Nové vydání magazínu Reportér.
7: Mají agrobaroni zálusk na pole a louky malých vlastníků?
6: Babišova vláda uvažuje o zákonu, který by mohl nahrát největším hráčům českého zemědělství.
7: Velký rozhovor s legendární operní pěvkyní Magdalenou Koženou.
6: Frustrace. Příběhy mladých poslankyň a poslanců, kteří se po volbách ocitli ve světě staré sněmovny.
7: A spousta dalšího čtení.
8: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
9: No včera bylo pozdě.
10: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
11: Pelargonie neboli muškáty jsou oblíbené pro svoji nenáročnost, snadné rozmnožování a dekorativní vzhled. Ozdobte svá okna či terasu těmito květinami a přijďte si vybrat do odborných center Bauhaus. Vybírat můžete z různých velikostí, barev i variant. Bauhaus, když
12: se to má podařit. Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
13: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelenfest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
14: Bill C, René Dank a Luca Brasi. To jsou headlineři letošního Majálesu ve Znojmě, který odstartuje ve čtvrtek 7. května na Horním náměstí. Program zahájí studentský průvod a soutěž o krále a královnu. Už 7. května Majáles ve Znojmě. Více na znojemskabeseda.cz a na Facebooku.
15: Family Day ve Family City. Neděle 17. května od 12 do 17 hodin. Těšit se můžete na bohatý program plný zábavy a vystoupení. Rytířské turnaje, adrenalinová bike show Vaška Koláře, akrobacie na koních, valašský silák, železný zekon, cukrová vata a popcorn zdarma a spousta to dalšího. Akce se koná v areálu vedle Merlinovy farmy. Vstup je zdarma. Family Day v neděli 17. května ve Family City, bývalé Excalibur City. Více na familycity.com.
16: Majáles jede naplno. A BYD taky. Objev budoucnost mobility na vlastní kůži. BYD, hlavní partner Majáles.
17: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

taky hezká připomínka toho, co budeme hrát v retro víkendu. Už během tohoto víkendu na Hit Radio City Brno, ale teď v dopoledním vysílání pro vás mám pozvánku na S letohrádkem kolem světa, což je rodinná výstava s velkou hernou, díky níž se návštěvníci vydají na dobrodružnou výpravu kolem světa. Interaktivní hry, skládačky, kvízy, bude toho hodně a bude to až do 6. července. Tak se podívejte na www.letohradekbrno.cz. Další pozvánka míří už na tento víkend na Histocup Retro, co má šmrnc. Histocup má daleko do poklidné jízdy gentlemanů. Těšte se na ostré tempo, kde o souboje dveře na dveře rozhodně nebude nouze. Informace najdete na www.automotodromebrno.cz. No a také vás chci pozvat na festival Plácek, který začíná 7. a končí 10. května, a to v kulturním centru Kolaps. Těšit se můžete na premiéry inscenací mladých i profesionálních kolektivů, zahraniční hosty, koncerty, workshopy, revý prostor, diskuzi a komunitní program u venkovního grilu či baru. www.placekfestival.cz, tady se dozvíte víc.

0: Už za 20 minut končí dnešní dopolední vysílání Hit Radia City Brno, ale rozhodně neodejdu a nerozloučím se, aniž bych vám nepustil moji závěrečnou dopolední srdcovku. Ha! Dnes na počest mého kamaráda Jardy Dolníka, který slaví narozeniny. Výborný zpěvák, znát ho můžete z JZ Bandu, spolupráce s No Namema, Olgou Lounovou, B-side Bandem, Monkey Business, anebo z Městského divadla Brno, kde si střihl role v představení Limonádový Joe nebo v aktuálních Vikinzích. No a tak vám rád rozšířím obzory a pustím vám jednu jeho písničku, která ale bude trošku specifická, jak je u mě dobrým zvykem. Doporučuju si na to počkat, přijde to už za chvíli.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Bill C, René Dank a Luca Brasi. Jsou headlineři letošního Majálesu ve Znojmě, který odstartuje ve čtvrtek 7. května na Horním náměstí. Program zahájí studentský průvod a soutěž o krále a královnu. Už 7. května Majáles ve Znojmě. Více na znojemskabeseda.cz a na Facebooku.
3: Jedinečný cyklistický zážitek ve Vinařském ráji. Seriál Direct Road Classics startuje už 16. května na Jižní Moravě. Tak se přidejte do pelotonu nebo přičte účastníkům fandit. Více na roadclassics.cz. Partnery akce jsou Direct Pojišťovna, Generali Investments CEE, Unicredit Bank, České radiokomunikace a Škoda.
4: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
5: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
6: Jménem spolku VOC Znojmo vás srdečně zvu na festival vína VOC Znojmo, který proběhne 9. května. Nová vína představí na 21 vinařů, kteří společně nabídnou k degustaci kolem 80 vín. Chybět nebude podpora registru dárců kostní dřeně, hudební program s cymbálkami, vynášení hroznové kozy nebo losování anketních lístků o ceny. V neděli po akci bude možné uplatnit slevu 10% z nákupu vín. Naši vinaři a jejich vína na vás čekají 2. května sobotu 9. května od 10 hodin. František Koudela, předseda spolku VOC Znojmo.
7: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
8: Dan Landa,
7: Mirá,
8: Rybičky,
7: Migové,
8: jdeme na Hrady.
7: 8 hradů,
8: 8 víkendů.
7: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
8: Dan Landa,
7: Harley,
8: Tomáš Klus,
7: Single X.
8: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
7: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
8: www.hrady.cz.
9: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi? Květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
10: Housebrand Café, per favore.
11: Si, signora.
10: I v malém šálku lze dělat velké umění.
12: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
13: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní se sníženým obsahem semen kilogram za 29,90 a vepřovou plec bez kosti kilogram za 49,90. Bila. To dobré začíná u nás.
14: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
15: Hit Radio City Brno.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

dopoledne s datem 6. května je ve finále. A na Hit Radio City Brno jsme před pár minutami popřáli a znovu popřejeme všechno nejlepší k narozeninám brněnskému zpěvákovi Jardovi Dolníkovi. A tak jsem mu volal, že mu chci popřát jeho písní ve vysílání a ať mi něco pošle. A on na to, tak tam pusť tu od Blue, kterou jsme spolu naspívali dalšímu kámoši na svatbu. Kapela Blue nás totiž provázela v prvních letech našeho brněnského zápolení. Chodili jsme spolu na úvoz, do jedné hospody a v jukeboxu si pouštěli právě tohle, Breath Easy. A když jsme přemýšleli, co mu dát jako svatební dar, řekli jsme si, že mu přespíváme právě tuto písničku i s videoklipem. Jenže ten vám pustit nemůžu. Doporučuji najít na YouTube. Ale písničku pustit můžu. Tak to berte s rezervou, ne všichni jsme profesionální zpěváci, ale uslyšíte v té naší verzi jak Jardu Dolníka, tak kamaráda Míčka a dokonce i mě. Tak si to užijte a zítra v 9 zase zdarec.

0: si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Brně v Jihlavské ulici v úseku mezi ulicí Netroufalky a vjezdem do fakultní nemocnice probíhají stavební práce a silnice uzavřená. Vaše dopravní info volejte na linku 546 220 220.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
3: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
4: Zažijte MG na vlastní kůži. Otestujte elektrické i hybridní vozy na MG Roadshow po celé republice. Čekají vás testovací jízdy, závodní simulátor a soutěž o tři vozy MG na týden. Registrujte se ještě dnes na mgroadshow.cz.
5: Již tuto sobotu a neděli ve Znojmě u autorizovaného dílera MG Autodobrovolný Znojmo nebo klikněte na web autodobrovolný.cz.
6: Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
7: Hi, it's me, Rita Ora.
8: I'm Macklemore.
7: I'm Dua Lipa.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Je 12. hodiny, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Raňková. V pátek na státní svátek budou mít velké obchody zavřeno. Prodejny nad 200 metrů čtverečních musí zůstat ze zákona mimo provoz. Mluvčí České obchodní inspekce František Kotrba.
11: Zákaz prodeje se vedle provozoven s prodejní plochou větší než 200 metrů čtverečních vztahuje též na prodejní a výkupní dobu zastaváren, provozoven určených k obchodování s použitým zbožím a zařízení určených ke sběru a výkupu odpadu.
2: Omezení se nevztahuje na prodej na nádražích a letištích, na prodejny ve zdravotnických zařízeních, lékárny a benzinové pumpy. České domácnosti ve druhém pololetí loňského roku platily šesté nejvyšší ceny elektřiny v Evropské unii. Naopak tuzemské ceny zemního plynu byly pod unijním průměrem. Česko zároveň patřilo k zemím s meziročními poklesy cen energií. Vyplývá to z nových statistik Eurostatu. Letos by tento trend měl pokračovat. Americký herec John Malkovich dostal chorvatské občanství. Z této země má předky. Potvrzení mu během krátkého setkání v Záhřebu předal tamní ministr vnitra. O občanství některé z evropských zemí projevilo v posledních měsících zájem více hvězd z Hollywoodu. A to zejména kvůli politické situaci ve Spojených státech. Teď ještě pohled k nám.
12: Provoz vlaku na Brněnsku zastavila ráno nepovolená jízda vlaku. Šlo o osobní vlak a naštěstí se událost obešla bez škody a zranění. Vlajková doprava stála asi 2 hodiny mezi stanicemi Modřice a Hrušovany u Brna. České dráhy musely v úseku nasadit autobusy. Co se na místě vlastně stalo, dráhy zjišťují.
13: Krásný den přejí balonky.cz, party e-shop s balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.
12: Středa je v Brně a na jihu Moravy slunečná, postupně oblačná a možná i deštivá. Naměříme až 26 stupňů Celsia.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
14: Jak jste právě teď mohli slyšet venku, tak sirény po celém Česku ohlásily, že je středa 12 hodin a začínají srdcovky na Hit Rádiu. Takhle jsme domluvení, tak jasný. 5 hitů, které nás v ráno včerech prohlíželi fotoalba s vytištěnýma fotkama. Pamatujete si to, jak sedíte na gauči nebo v obýváku na zemi a smějete se nad fotkama z dovolené, ze soustředění, z dětství, z rodinných oslav? To je věc, kterou s Instagramem prostě nezažijete. No a hity, které jsem pro vás dneska vybral, tak ty zase nezažijete s jiným rádiem. Tak jdeme na to, rok 1996 a Alanis Morissette.
1: Hit Radio City Brno.
0: no choice but to hear you. You stated your case time and again.

0: Alanis Morissette jako srdcovka s číslem 1. Posloucháte Hit Radio 12 hodin 7 minut.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Lucka mi poslala zprávu na číslo 777-937-777. Ahoj Jirko, teď si mě vrátil do dětství a přesně si to vystihl. Pravidelně jsme s rodičema sedávali na zemi v obýváku nebo v kuchyni u stolu a prohlíželi si staré fotoalba. Musíme najít a dnes večer si je znovu prohlédnout. Všechny sociální sítě nám berou tu radost ze vzpomínek. Vzít fyzicky fotku do ruky, to byla krása. Doteď slyším mýho tátu, jak na mě křičí, abych ji držela opatrně a nezapatlala jí prstama. Hezký den, Lucka. Děkuju za tu zprávu. Jasně, to prostě to mělo obrovský kouzlo. A to ještě vůbec nemluvím o tom, když jste si šli nechat ten film teprve vyvolat a těšili jste se, až budou fotky hotové. A uvidíte, co jste vyfotili a jestli ty fotky vůbec vyšly. To prostě, to opravdu jako dneska nezažijeme. Ono je to stejný, asi jako když si chcete pustit písničku a vezmete si telefon a jedním kliknutím na displej, tak si ji pustíte, a nebo jste museli vzít kazetu, dát ji do kazeťáku, zmáčknout play a modlit se, že se nezašmodrchá páska. Tak to je přesně ta doba, na kterou my dneska vzpomínáme. No a protože je máj, lásky čas, tak každý si zaslouží druhou šanci. Říká se to v životě, tak si dáme i jednu velkou romantickou píseň, která vystihuje tu druhou šanci. Another Chance, Roger Sanchez na Hit Radio.

0: By Me a nádherná cover verze tohle legendárního hitu. Něco, co se nám hodí takhle do středečního poledne k obědu. No, paráda. Tak snad nezaprší.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Je 12 hodin 15 minut, posloucháte středeční srdcovky na Hitrádiu. Jdeme do 90. let. Jaký film se vybavíte z 90. Teď, když bych se vás zeptal. Možná, že se najdou tací fajnšmekři, kteří řeknou Striptease s Demi Moore. Viděli jste ho? Pánové? Předpokládám, že ano. Dokážete si vybavit píseň, na kterou tam Demi Moore tančí, respektive na kterou se oblíká, alebo obráceně? Já myslím, že asi ne. Ale tu scénu předpokládám, že máte prakticky teď jako před očima. Ano, dáme si hit právě z tohoto filmu. Zároveň je to hit z roku 1992. Co je nejzajímavější, tak je to hit, který je úplně z historicky prvního alba, který Annie Lennox vydala. Jmenuje se Little Bird, ten song. To album je skvělý mimochodem, ale moc se nehraje. Přitom to mělo obrovitánský úspěch. Dokonce ho zpíval a v roce 2012 na závěrečném ceremoniálu, když se uzavíraly olympijské hry. Tak teď zavřete oči, představte si Demi Moore a hezkou středu. I look up.

0: Ken poslední dobou. Posloucháte středeční srdcovky na Hitrádiu. Ano, bez pozvání. Srdcovky Hitrádia. Bez pozvání jsme u vás. René Kirken, tady ještě v době, kdy s nimi zpíval Michal Hruza. Tenhle hit letos, věřte nebo ne, slaví schválně. Kolik byste teďko řekli? Třeba 10, 12, 13, 15? Ne. 20 let. 20 let posloucháme už hit poslední dobou. Je to možný, jak to letí? Stejně tak letí i naše srdcovky, je 12.24, tohle byla pátá srdcovka, už nám zbývá jenom jedna, která je na vaše přání. A taky dneska to můžeme udělat trošku zajímavější tady na Hit Rádiu, protože když jsem se ptal na filmy z 90. tak jste mi úplně tady zase zaplnili celý náš WhatsApp na Hit Rádiu. A lítají mi tady legendární filmy jako Rocky, Rambo, Terminator, Pretty Woman a takhle bych mohl pokračovat celou videopůjčovnu. No tak si říkám, no tak si pojďme dát nějaký hit filmovej z legendárního filmu. Dejte vědět na 777-937-777, jaký film jste měli v 90. nejradši. A je jedno, jestli byl natočený nebo nebyl natočený v 90. letech, to je fuk, klidně může být starší. Důležitý je, co byste v těch 90. měli rádi. A já kouknu, jestli to tady mám, jeden vyberu a dáme si za chviličku vzpomínku taky na naše filmové dětství a pubertu. Do té doby z hitů třeba například Sia.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
2: KBC Global Services. Zákulisí banky, které běžně nevidíte. Ale dnes ho uslyšíte. Když pošlete platbu, my ji ověřujeme. Když investujete, my zajistíme bezpečný převod vašich cenných papírů. Když řešíte úvěr nebo pojištění, my hlídáme vaše data. Když otevřete bankovní aplikaci, my ji předtím hodiny testujeme. A když hledáte lepší místo i prostor pro lepší život, my ho pro vás máme. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbcglobalservices.cz.
3: Máš už plány na jaro? Velká grilovačka nebo rodinná oslava? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vychutnej si příjemné chvíle s nejbližšími. Když jaro schutí, tak Allegro.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
6: Under Armour makes you better.
7: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brand House Brno, Galerie Vaňkovka a Náměstí Svobody nebo na underarmour.cz.
8: Jedinečný cyklistický zážitek ve Vinařském ráji. Seriál Direct Road Classics startuje už 16. května na Jižní Moravě. Tak se přidejte do pelotonu nebo přičte účastníkům fandit. Více na roadclassics.cz. Partnery akce jsou Direct Pojišťovna, Generali Investments CEE, Unicredit Bank, České radiokomunikace a Škoda.
9: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
10: Bill C, René Dunk a Luca Brasi. Headlineři letošního Majálesu ve Znojmě, který odstartuje ve čtvrtek 7. května na Horním náměstí. Program zahájí studentský průvod a soutěž o krále a královnu. Už 7. května Majáles ve Znojmě. Více na znojemskabeseda.cz a na Facebooku.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Sia na Hit Rádiu ve 12 hodin 35 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Posloucháte Hit Rádio, taky srdcovky, s vámi Jirka Pelnář a musím teda říct, že to vypadá, že Hříšný tanec je opravdu nejoblíbenější film 90. let, alespoň tedy podle těch zpráv, co píšete na WhatsApp Hit Rádia 777-937-777. Takže je úplně jasný, že srdcovka na přání dneska, která je tady filmová, tak je z Hříšného tance. Ale, ještě tady mám takovou jako jednu osobní věc, protože mezi všema těma zprávama jsem objevil taky jednoho člověka, který napsal i film, který já jako dítě jsem měl úplně jako ze všech filmů prostě nejradši. A to je Krvavý sport. Jean-Claude Van Damme, Krvavý sport, prostě jako masakr. I ten soundtrack je nádherný, ale Hříšný tanec má v našich srdcovkách v tuhle chvíli přednost. Každopádně, pokud i vy jste měli rádi Krvavý sport, jako kluci jste si hráli na Van Damme, tak se určitě vybavíte tu finálovou scénu na Kumité, ten poslední zápas. A tam je prostě jako tahle melodie a tu si vlastně poprvé v historii celého Hit Rádia alespoň na chviličku zahrajeme. Takže to je pro vás, pro milovníky krvavého sportu. Právě teď. A je to tady. Jedna otočka ve vzduchu. Druhá otočka ve vzduchu. Třetí otočka ve vzduchu. Pápa a čunkli padá k zemi. Já se musím podívat dneska večer, to je nádhera. No tak jo, no a teď ten Hříšný tanec. Srdcovka na přání, mimochodem, tohle je rok 1963, by the way. The Ronettes, Be My Baby.

Sheeran na Hit Radio, 12 hodin 42 minuty. Dnešní srdcovky jsou u konce, díky za ně. Zítra zase ve 12 hodin pokračujeme a pokud chcete skutečnou nálož legendárních srdcovek, tak od pátku až do neděle retro víkend Hit Radia. Začínáme v pátek v 7 ráno, končíme až v neděli v 18 hodin. To znamená, že opravdu to jsou jako fantastický 3 dny, kdy si budete užívat legendární hity, které jsou, řekněme, už trošku šedivé, pár vrásek mají, ale pořád jsou geniální. Tady u nás na Hit Radio.

0: zeď. Tweet, tweet.
1: Pivotéka Betelné škopek. Jsi pivní turista, gurmán nebo prostě jenom nechceš pít patoky? Zastav se u nás v pivotéce Betelné škopek. Máme na výběr z několika set druhů piv, nejen z českých pivovarů. Chceš zažít explozi chutí, blaho v kušně a chuťové pohárky tančící kankán? Tak doval do pivotéky Betelné škopek v pasáži OC Kaštanová. www.betelne-škopek.cz.
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Pro všechna ranní ptáčata máme novinku. Odborná centra Bauhaus mají nově každou sobotu otevřeno už od 7 hodiny raní. Stihnete víc na stavbě i na zahradě. Začněte sobotu v Bauhausu.
4: Bauhaus, když se to má podařit.
5: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
6: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun.
7: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí, jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
8: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
10: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
11: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
12: Ferobet. Krásná dlažba i pevná zeď. Ferobet.cz.
13: Pipit. Hit Radio.
14: Dobíjte si baterky s Hitrádiem. Vyhrajte víkendový wellness pobyt pro dva s polopenzí v hotelu Residence Vogelsang v hodnotě 10 000 korun. Hrajeme každé všední ráno ve snídani šampionu.
15: Hotel, o kterém si nemusíte nechat jen zdát. Residence Vogelsang u Kašperských hor. Wellness a dobré jídlo uprostřed Šumavy. Residence Vogelsang.cz.

0: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Brně v Křížkovského ulici probíhají stavební práce. Počítejte tady s omezením. Vaše dopravní info volejte na linku 546 220 220.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
2: Představte si vůz, který se přizpůsobí vašemu životu, městu, rodině i dobrodružství. V Brně jsme pro vás otevřeli nový showroom Chery na Plynárenské 1. Vstupte do světa nejmodernějšího hybridního a plug-in hybridního pohonu s minimálními provozními náklady. Objevte SUV modely Tiggo plné luxusu, bohaté výbavy, vysokého výkonu a to za skvělou cenu. Více na chery-cartec.cz.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
4: Nejlevnější pneu.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.

0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hitradio.
2: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Čerpání dovolené určuje zaměstnavatel, pokud už máte rezervaci zájezdu i s termínem, ale schválené volno zatím ne, můžete přijít o peníze. Jaký je tedy doporučený postup, to řekne mluvčí D-testu Lucie Korbeliusová.
3: Nejvhodnější chvíli k úhradě jakýchkoliv výdajů spojených s dovolenou je okamžik, kdy zaměstnavatel prokazatelně vaši dovolenou schválí anebo určí její čerpání. Pokud totiž zaměstnavatel následně již určenou dovolenou zruší, musí vám vzniklé náklady nahradit.
2: Bez potvrzení dovolené ale nesete celé riziko vy sami. Politici, kteří působí paralelně v obecní a krajské samosprávě, budou dál dostávat snížené odměny. Ústavní soud zamítl návrh skupiny senátorů na zrušení právní úpravy. Plnou odměnu od letoška vyplácí jen jeden samosprávný celek. Druhý snižuje na 40% částky, na kterou by měl politik nárok, pokud by působil jen v jednom zastupitelstvu. V Curychu se léčí muž s hantavirem. Předtím byl na výletní lodi, kde se několik lidí tímto virem nakazilo. Švýcarská vláda uvedla, že švýcarským občanům v tuto chvíli žádné nebezpečí nehrozí. Teď se ještě podíváme k nám.
4: Na unikátní výstavu Láká Slavkov u Brna v bývalých zámeckých konírnách otevřel novou expozici o napoleonských válkách, která nabízí mimo jiné originály spojené s Napoleonem Bonapartem, třeba jeho osobní šavly nebo cestovní necesér, který použil ráno před bitvou u Slavkova.
5: Krásný den přejí balonky.cz, party e-shop z balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.
4: Slunečná, postupně oblačná a někde i deštivá je středa v Brně a na jihu Moravy. Teploměr ukazuje až 26.
0: Jirka Pelnář, Hit Radio.
6: Posloucháte Hit Radio, 1 hodina odpoledne, dobrou chuť k obědu přeju, takhle ještě pokud jste vyrazili o něco později než vaše skvělý hity, Tayo Cruz, Benson Boone, taky Pink, no a protože v pátek bude zavřeno, tak zítra, tak bude druhá světová. Ve všech obchodních centrech, jo, protože 3 dny před námi, nebo vlastně 1 den zavřeno, tak to si musíte udělat jako pořádný zásoby. Tak pokud vyrazíte takhle do boje, já vám k tomu dám náboje. Už zítra 10 000 korun na nákup, to je jedna věc. Jak se do hry zapojit, tak to vám řeknu už za chvíli. No a zároveň budu taky rozdávat dnešní denní výhru, a to rodinné karty Surikarty. Rodinnou hru. Lucie tady na mě kouká jako jedna taková surikarta.
2: No tak jestli to někam spěje.
6: Já sám nevím, co jsem chtěl říct. A proto tady pracuju.
0: Hit Radio City Brno.
6: Dáme si Pink na Hit Radio právě teď s Zitem Zoubrem.

0: Cruise Dynamite, tedy Dynamit. No a tohle je taky dobrá bomba, co tady pro vás mám na Hit Radio už druhým týden. Zítra mezi 12. a 15. Tak buďte na telefonu, pokud s námi hrajete o nákup v mobilní aplikaci Tesco Mobile v hodnotě 10 000 korun. Pokud nehrajete, tak pořád ještě máte šanci se přihlásit do hry. A to i právě teď na webu hitradio.cz. No a kdo ví, třeba kromě hlavní ceny vyhrajete i denní výhru, což jsou Sury karty, tedy karetní hru pro celou rodinu, vytvořenou na míru od psychologa a odborníka na rodinné vztahy. Sury karty dneska posílám Davidovi, a to za SMSku, kterou mu poslal jeho děda. Teď můžu přečíst. Chlapče, chlapče, ty až dostaneš jednou rozum, tak ho samou radostí ztratíš. Taky v tom slyšíte vašeho dědu. Nádhera, tohle jsou přesně ty úsměvné rady od prarodičů a SMSky od prarodičů vyhrávají právě tento týden. Jestli máte nějakou vtipnou, tak ji zadejte do formuláře na webu hitradio.cz a zítra poslouchejte Hit Radio mezi 12. a 15. hodinou. Pokud žádnou takovou zprávu nemáte, protože říkáte si třeba bohužel, babička s dědou už tady mezi námi nejsou, se na nás dívají jenom ze zora. Nebojte se, příští týden budeme hrát taky a zároveň příští týden budeme mít zase trošku jiné rodinné téma. Protože ty SMSky v rodině, ty jsou úplně nejvíc. A Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc, tarify v aplikaci Výhody v Tesku, a to pro celou rodinu nebo partu přátel. A tím pádem tady pro vás máme příští týden, kromě té finální výhry 10 000 korun na nákup v mobilní aplikaci Tesco Mobile, ještě navíc takový bombonek, jo? Třešničku na dortu, ne jednu, ale rovnou čtyři. Prémiové mobilní telefony Xiaomi, čtyřikrát, jo? Redmi Note 15 Pro ve 4G pro celou vaši rodinu, anebo tedy ty nejbližší přátelé. To už necháme na vás. Tak jo, na webu hitradio.cz se dozvíte veškeré podrobnosti. Ještě jednou gratuluju Davidovi a kdo ví, třeba zítra mezi 12. a 15. se spolu živě uslyšíme ve vysílání Hit Radia.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci Výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.

0: Až by člověk řekl starý dobrý činasky, takhle oni jsou dobrý, super, pořád, to jo, ale tohle to už je taková klasika. Drobná paralela na Hit Rádiu ve 13 hodin 25 minut, za chvíličku Lady Gaga, taky One Republic. Posloucháte Hit Rádio a víte, jak se na 1. máje líbá pod stromem? Na apríla se dělají žertíky a třeba na Den matek se mamkám nosí KitKat. Víte to? Jasně, že? Děláte to? Jo? No takhle, já jenom, že dneska je Mezinárodní den bez kalhot. Když jako dodržujete jednu tradici, naložte si s touto informací, jak chcete. My jsme si to tady u nás na Hit Rádiu taky vzali po svém. Myslím si, že Jasmin docela koukala ze snídaně šampionů. Toto možná rozdýchává ještě dneska. Možná, že vám o tom zítra sama bude vyprávět. Kdybyste to chtěli vidět, můžete se podívat na naše Instagramy, třeba ke mně, anebo klidně na Instagram Hit Rádia. Myslím si, že teď to video lítá úplně všude. Kdybych věděl, červený spodní prádlo, no, nevím, už se v tom dál nebudu pitvat, koukněte se na video.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
2: Možná se vám někdy stala následující situace. Oblíknete tričko a cestou na sebe vám jako je, jo, ale jakmile si ho chcete sundat, tak už vám není a nechápete, jak jste ho na sebe navlíkli. Říkám, že se to děje spíš ženám, protože my máme takový ty zapínající topíčky na ten zip a tak, což chlapi moc ne. A ty jsou úplně nejhorší. A když se to stane doma, tak ten druhej vás z toho může vyvlíknout. Ale já jsem včera byla v kabince a byla jsem v té kabince sama a já jsem myslela, že tam umřu.
3: A co se stalo teda? Jak je teda možný, že si to tričko nasadíš, je to jako žena a pak ho nemůžeš sundat.
2: No to mi někdo vysvětlete. Jo, to
4: holky. Nesmíš mezi tím sníst celou svačinu, jo?
3: Já jsem si říkal, jestli jsi tam dělal místo bramborového salátu, tak to jako chápu, jo, jestli tam byl nějaký mezičlánek, ale jinak to se nám chlapům nestává.
4: Já mám řešení, kupuju si už asi 10 let džíny stejné značky a stejné velikosti, takže si je v obchodě už vůbec neskouším.
3: Já jsem si říkal, že bys možná mohl změnit velikost, jako na Havla, jako takhle.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Rádio. Dress code na tenhle víkend. 90. Od 8. do 10. května hrajeme jen ty největší hity z doby před 30 lety. Více groove, více vzpomínek, více songů, co tě vrátí do nejlepšího soundtracku života. Retro.

0: Od výkopu až po klíč. Co to je?
1: To je Stalpe.
0: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz
2: Hausbrand Café, per favore?
3: Sì, signora.
2: I v malém šálku lze dělat velké umění.
4: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
5: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
6: Jo, ještě beton.
7: Přepočítávám trasu. Pokračujte rovně. Po 5 metrech ústraceného bednění odbočte vlevo. Na skržovém objezdu použijte první výjezd. Směr hydroizolace. Po 2 metrech váš cíl je vpravo.
8: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus. Když se to má podařit.
9: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90 a řepkový olej Gusto na 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
10: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
11: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
12: Nejlevnější pneu.cz.
13: Majáles jede naplno. A BYD taky. Objev budoucnost mobility na vlastní kůži. BYD, hlavní partner Majáles.
14: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
15: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
16: No jaké bys chtěla?
15: No přece ty z Baumaxu.
16: V Baumaxu interiérové dveře Prestige, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
15: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
16: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
17: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Lady Gaga, Bruno Mars. Umřít s úsměvem na rtech. To je představa. Umřít s úsměvem na rtech. To vlastně jako můžou fanoušci fotbalového Arsenalu, protože ten se po 20 letech dostal do finále Ligy mistrů. Takže gratulace. My, fotbaloví fanoušci, se dokážeme úplně přesně představit, jaký pocit to je, protože my jsme se letos dostali na mistrovství světa ve fotbale a taky po 20 letech. to je duba. Fotbalový mistrovství světa začíná až v červnu, ale ono to uteče úplně vlastně stejně jako těch 20 let. Nebo 30 let, jo? 30 let je to od vydání tohohle hitu, který tady pro vás mám připravený, Alex Party, a je to taková pozvánka na retro víkend, který bude na Hit Rádiu už od pátku od 7 ráno.

0: Miles Smith, nice to meet you, tedy rád tě vidím, rád tě poznávám. To je věta, kterou můžete říct dneska, když otevřete ledničku a pak klidně všechno jídlo, které pozdravíte, můžete sežrat. A to naprosto beztrestně, protože dneska, kromě toho, že, a teď ono to možná jako už se souvisí, je Mezinárodní den bez kalhot, tak je zároveň taky i Mezinárodní den proti dietám. To jsou vlastně dva mezinárodní dny v ten jeden, který mě dost jako baví, protože dokážu si představit dnešní večer, jak sundáte kalhoty, vlastně ani nemusíte povolovat pás, jak prostě sundáte kalhoty, otevřete lednici a užijete si ten bílej sex se vším všudy. Nádhera, nádhera, tak to jsou plány na dnešní večer. Za chviličku Miley Cyrus, taky opět Radeček, a až se budete takhle jako ládovat něčím dobrým, tak si vzpomeňte na Hit Radio. Zítra si o tom můžeme pokecat ve 12 hodin. Do 14. hodiny víme, co bude, a po 14. hodině se tady na Hit Radio můžete těšit na naší oblíbenou středeční ruletu dvojsmyslu.
1: Pivotéka Betelnéž Kopek. Jsi pivní turista, gurmán nebo prostě jenom nechceš pít patoky? Zastav se u nás. V pivotéce Betelnéž Kopek máme na výběr z několika set druhů piv, nejen z českých pivovarů. Chceš zažít explozi chutí, bláho v kušně a chuťové pohárky tančící kankán? Tak dovál do pivotéky Betelnéž Kopek v pasáži OC Kaštanová. www.betelne-kopek.cz.
2: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
3: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou.
2: Kouzelné prostředí vinařství Sonberg, Lahofer, Šatou Valtice, Hraniční zámeček a Zlomek a Vávra Boršice. Tu atmosféru musíte zažít.
3: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
2: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno Smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
5: Bill C, René Dank a Luca Brasi. Jsou headlineři letošního Majálesu ve Znojmě, který odstartuje ve čtvrtek 7. května. Program zahájí studentský průvod a soutěž o krále a královnu. Už 7. května. Majáles ve Znojmě. Více na znojemskabeseda.cz a na Facebooku.

0: Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
1: Více o akci na
2: firmanazážitky.cz.
3: Poběž s námi NN Night Run Brno Jih. Dětské závody, charitativní závod Phoenix Run a večerní Bellis Run proti rakovině prsu na 5 kilometrů. Celý den uzavře noční běh na 10 kilometrů NN Night Run. Více na nightrun.cz. Už 16. května v areálu Komec Brno Jih.
4: Plánujete novou kuchyni, ale české ceny vám berou dech? Navštivte největší kuchyňské studio na českopolské hranici v Těšíně, kde pořídíte svou vysněnou kuchyni o 50% levněji než v Česku. Ano, slyšíte správně, XXL Kuchyně. To je největší kuchyňské studio, kde vám vyrobí nejkvalitnější a nejkrásnější kuchyni na míru, přesně dle vašeho přání. Super cena a kvalita, to jsou XXL Kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
5: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Poslední hit mezi 13. a 14. hodinou. Před námi nejnovější zprávy.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Brně v Jihlavské ulici v úseku mezi ulicí Netroufalky a vjezdem do fakultní nemocnice probíhají stavební práce a silnice uzavřená. Vaše dopravní info volejte na linku 546 220 220.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
3: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
4: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
5: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Zažijte MG na vlastní kůži. Otestujte elektrické i hybridní vozy na MG Roadshow po celé republice. Čekají vás testovací jízdy, závodní simulátor a soutěž o tři vozy MG na týden. Registrujte se ještě dnes na mgroadshow.cz.
7: Již tuto sobotu a neděli ve Znojmě u autorizovaného dílera MG Autodobrovolný Znojmo nebo klikněte na web autodobrovolný.cz.
2: Hit Radio.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Snížení odvodu živnostníků na sociální pojistné zpětně na loňskou úroveň, které prosazuje vládní koalice ANO, SPD a motoristů, dnes se Senát odmítl. K důvodům patřila obava z výpadku příjmů důchodového systému i to, že živnostníci budou mít zajištěné menší důchody od státu. Novela jde teď zpátky do sněmovny, která koaliční většinou může veto Senátu přehlasovat. Podpora jaderné energetiky v Česku rekordně vzrostla. S jejím rozvojem a využitím v současné době souhlasí 85% obyvatel, což je dosud nejvíce. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos pro ČES. Počet rezervací hotelových ubytování pro letní sezonu na Kypru je letos o třetinu nižší než loni touto dobou. Obsazenost hotelů je zatím na zhruba 50%. Důvodem poklesu je válka Spojených států a Izraele proti Iránu. Teď se ještě podíváme k nám.
3: Provoz vlaku na Brněnsku zastavila ráno nepovolená jízda vlaku. Šlo o osobní vlak a naštěstí se událost obešla bez škody a zranění. Vlajková doprava stála asi 2 hodiny mezi stanicemi Modřice a Hrušovany u Brna. České dráhy musely v úseku nasadit autobusy. Co se na místě vlastně stalo, dráhy zjišťují.
4: Krásný den přejí balonky.cz, party e-shop s balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.
3: Středa je v Brně a na jihu Moravy slunečná, postupně oblačná a možná i deštivá. Naměříme až 26 stupňů Celsia.
0: Jirka Pelnář, Hit Radio.
5: Středeční odpoledne, to první středeční květnové odpoledne, pokračuje dál. Mezi druhou a třetí si dáme opět skvělý hity, který můžete slyšet pouze na Hit Radio a zároveň k tomu věc, která taky nikdy jinde není. Ruleta dvojsmyslů. Čeština je nádherná, taky zase budeme opěvovat už za chvíli a k tomu navíc ještě posuneme hranice českého humoru. Tak uvidíme, jestli to ještě vůbec jde.
0: Hit Radio City Brno.

0: Gail na Hit Rádiu ve 14 hodin 5 minut. Je tady den, na který já se vždycky těším nejvíc, protože je středa a ve středu ve 2 odpoledne máme naši ruletu dvojsmyslů a ukazujeme se, jak ta čeština je opravdu nádherný jazyk. Pokud nevíte, o co jde, je to jednoduchý, prostě na WhatsApp 777-937-777 budete psát zprávy a nebo posílat hlasovky na základě toho, co nám tady vylosuje dnešní ruleta, jo? Je to vždycky, co se dá říct v ložnici a pak ještě někde. Tak jdeme na to, já to nebudu protahovat.
1: Co může zaznít v ložnici a...
0: A u maturity. Co může zaznít v ložnici a u maturity? Je jedno, jestli to řekne maturant nebo ta komise, prostě co tam jako může zaznít v té místnosti. Já jsem to před chviličkou říkal Luci hned po zprávách, co dneska dám do rulety. Ona se tak zamyslela a první věc, co jí napadla, tak bylo... No tak už to vytáhni. A bože, tak jo, tak a už mi to tady lítá na WhatsApp Hit Rádia, takže tak dneska si ho propadl. Blbý, díky fandom, díky za zprávu. Co tady máme? Nic, další. OK, dobře, co by tam ještě třeba mohlo jako zaznít? Taky něco vymyslím. Třeba... Je 13, tu jsem nechtěl. Ne, ježiš, to je moc, to je... Omlouvám se, jdu zpátky.

Enrique Iglesias na Hit Rádiu, 14 hodin, 14 minut. Dali jsme si dva hity na to, abyste měli čas napsat na WhatsApp Hit Rádia na číslo 777-937-777. Co se dá říct, nebo respektive co může zaznít v ložnici a také u maturity. Logicky u maturity, protože dneska vrcholí ty didaktické testy. A tak jdeme na to. Je toho tady opravdu hodně, takže začínám, jo? Lenka píše, a co jsi si přál? Trojku? Tak to máš smůlu, no. Dobrý, tak si to zapakujeme, ne? Píše Honza, tohle je taky hezký, Ivča ze Šluknova. Tuhle neumím, můžu zkusit jinou? Taky dobrý. Šanci na opravu máš v září. Jasně. Neboj se, chlapče, prohrávni ten pytlík pořádně, Ježiši Kriste, to ne. OK, tak, a ty jsi se učil kde? Taky zajímavý. Samozřejmě, ještě se máš co učit, tohle je tak za tři, ano. Příště se líp připrav, neznalost neomlouvá. Taky dobrý. Za pár let se nikdo nebude ptát na to, za kolik to bylo. To je dobrý, to si budu pamatovat, by se mi hodilo. A tohle je taky zajímavý. Další prosím, ano, nebo hele, uvidíme se zase v září, taky hezký. No, co tady máme dál? Janičko, dnes ústní zkoušky na jedničku. Bože, to je tak uchylný, tohle někde říct, opravdu v ložnici. OK, jedeme dál, posílejte i hlasovky. Já zkusím vybrat to nejlepší, jo? Tu nejlepší zprávu nebo hlasovku. Už za chvíli, tady na Hit Rádiu. Co může zaznít v ložnici a u maturity?

ty víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdát.

I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou, pojišťovnou pro život, jaký je.

0: B.O.B. a Hayley Williams na Hit Radio. Jestli opravdu smích prodlužuje život, tak já budu starší než otec Fura, protože pročítám si tady vaše zprávy na téma, co se dá říct v ložnici a u maturity, nebo co může zaznít v ložnici a u maturity. Na WhatsAppu 777937777 je zpráva, že by to vydalo na dvě knížky a teda oceňuju váš smysl pro humor, je to dokonalý, tak jenom v rychlosti tady ještě mám třeba dnes doporučuji vyždímat ze sebe maximum, jinak to nedáš. Sedni si na potítko a ukaž, co ses naučila. Tak je tak perverzní, že to není možný. A vybral jsem tady tři, jo. Asi úplně nejlepší, neumím se mezi nima rozhodnout, tak to nechám na vás. Ta první je, to je všechno, co umíš? No, ještě máme 12 minut, tak co teď budeme dělat? To je podobně jako bronzová medaile. Stříbrná. Od Tomáše zpráva. Celý rok jsi se na to ani nepodíval, tak nedoufej, že tě nechám projít. Dobrý. Tady je vidět, že je někdo už dlouho ženatý, Tomáši, co? No a třetí, a asi za mě prostě úplně ta nejlepší, tak ta zní, neudělal jsem jí. Pro dnešek naše ruleta za námi a prosím vás, jenom zkuste si to zapamatovat a až jednou budete mít doma intimní chvilku, zkuste použít nějakou z těch hlášek, který jste tady během rulety slyšeli. Za chvíli na Hit Radio. Skvělý hit. Regen, Bone Man a Skin. A k tomu si zatančíme i v měsíčním svitu se skupinou Top Loader. Máte se na co těšit. Hezký odpoledne s Jirkou Kolnářem.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Od výkopu až po klíč. Co to je? To je Stalpe. Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-p.cz
3: Nové vydání magazínu Reportér.
4: Mají agrobaroni zálusk na pole a louky malých vlastníků?
3: Babišova vláda uvažuje o zákonu, který by mohl nahrát největším hráčům českého zemědělství.
4: Velký rozhovor s legendární operní pěvkyní Magdalenou Koženou.
3: Frustrace. Příběhy mladých poslankyň a poslanců, kteří se po volbách ocitli ve světě staré sněmovny.
4: A spousta dalšího čtení.
5: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
6: Co?
5: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
6: No proto.
5: Čumáčku. Takže když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
7: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
10: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
11: Direkt pojišťovna vás zve na letošní první díl cyklistického seriálu Direct Road Classics na Pálavě. Jízda skrze Vinařský ráj po uzavřených silnicích je na programu už 16. května a začíná i končí ve Valticích. Tak si ji nenechte ujít a buďte u toho s námi. Přejeme bezpečnou cestu do cíle. Vaše Direct pojišťovna.
12: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
13: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
6: Skočte si pro meloun vodní se sníženým obsahem semen kilogram za 29,90 a vepřovou plec bez kosti kilogram za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
13: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Ve středu odpoledne Regen Bone Man s hitem Skin je 14 hodin 33 minut. Blíží se nám prodloužený víkend, v pátek je zavřeno, to víme, a ono je to vlastně dobře, protože v pátek tím pádem, pokud nepůjdete do práce, tak už ráno od 7 hodin můžete poslouchat Hit Radio a užít si až do neděle do 18 hodiny náš retro víkend. 3 dny fantastické hudby. Posloucháte rádi náš retro víkend? Co na to máte nejradši? To, že 2-3 dny v kuse posloucháte hity z minulého tisíciletí? Z vašeho mládí? Z doby, která se vám díky tomu vybaví? Vzpomenete si třeba na diskotéky, první lásky, tábory a tak podobně? Co je to vaše nej? Já to mám třeba tak, že když slyším opravdu nějaký starý hit, něco, co jsem dlouho neslyšel, něco, co fakt mám rád, tak já se nedostanu třeba do té doby, že se hned nevybavím, jo, to jsem byl na střední škole a tenkrát bylo to takhle, takhle, takhle, ne. Ale já vždycky, když to slyším, tak se mi prostě rozáří oči. Fakt to tak mám. A mám strašně rád ten pocit toho úsměvu na rtech. Jak najednou z ničeho nic, prostě slyším ty první tóny a okamžitě se začínám usmívat. A tak jsem vybral hit, který je takovým malým, řekněme malou upoutávkou, malou ochutnávkou našeho retro víkendu. A přesně tohle je ten hit, který už od prvních tónů se mi začne takhle tvořit ten rohlík na hubě. Tak třeba vám taky. To je přesně ono. A to je, proč to děláme. Aby jsme vám zlepšili náladu. I v době, kdy to třeba normálně nejde. Tohle

0: Kateřina Marie Tichá, Zitem Plamen, ve 14 hodin 42 minut posloucháte Hit Radio do 15. hodiny. Kristina Perry, Lučenzo do Nomar, taky Linkin Park. Já jsem Mirka Pelnář, budu se na vás těšit zase zítra ve 12 hodin. Pravé poledne, zítra na rozdíl od dnešního dne už nebudou sirény, ale opět budou srdcovky, stejně tak, jako byly dneska. Navíc zítra budu rozdávat 10 000 korun na nákup před prodlouženým víkendem, tak pokud se chcete zapojit do hry i vy, ještě pořád můžete, podrobnosti najdete na webu hitradio.cz. Budu se na vás těšit, no a dneska od 15 hodin dál zůstaňte s Hitradiem, protože naopak na vás se bude těšit naše odpolední show.
1: Už se to blíží, to nejlepší odpoledne na Jižní Moravě.
2: I dneska pro vás na Hit Radio City Brno chystáme odpolední show. Úderem 15. se na vás těší Igor Doležal a Peťa Tobanová. A mimo jiné budeme dnes řešit to, jaký máte názor na to, když dáte někomu dýško, jestli by mu to mělo zůstat. Po 15. laďte Hit Radio, budeme se těšit.
1: Dej si tu nejlepší náladu v Brně a na celé Jižní Moravě. Odpolední show Hit Radio City Brno. Hit Radio. Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od babičky a dědy? To je content bez filtru. Co takhle na nich vydělat? Napiš nám na web tu nejvtipnější zprávu, kterou ti poslali prarodiče a vyhraj v pátek nákup na víkend za 10 000. A ve finále 4 prémiové smartfony pro celou rodinu. Zprávy v rodině jsou občas bizár. Tak na nich vydělej.
3: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
4: Pivotéka Betel než kopek. Jsi pivní turista, gurmán nebo prostě jenom nechceš pít patoky? Zastav se u nás. V pivotéce Betel než kopek máme na výběr z několika set druhů piv, nejen z českých pivovarů. Chceš zažít explozi chutí, blaho v kušně a chuťové pohárky tančící kankán? Tak dovál do pivotéky Betel než kopek v pasáži OC Kaštanová. www.betelne-kopek.cz.
5: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
6: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
7: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1, topení.
8: Snížíme o 2 stupně.
7: Bod 2, průvan.
8: Dáme ručníky mezi okna.
9: Výborný návrh.
7: Bod 3, plíseň.
8: Vydrhnout, přetřít.
10: A co udělat rekonstrukci?
9: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buřinkou.
11: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka. Vaše rekonstrukční banka.
12: Představte si vůz, který se přizpůsobí vašemu životu, městu, rodině i dobrodružství. V Brně jsme pro vás otevřeli nový showroom Chery na Plynárenské 1. Vstupte do světa nejmodernějšího hybridního a plug-in hybridního pohonu s minimálními provozními náklady. Objevte SUV modely Tiggo plné luxusu, bohaté výbavy, vysokého výkonu a to za skvělou cenu. Více na chery.cartec.cz.
13: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí, jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
14: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
13: Čerstvé jako z Kauflandu. Lázeňský dům Perla, spa resort Lednice a obec Lednice vás zvou na májovou slavnost, která se uskuteční v sobotu 16. května v prostorách Lázeňské kolonády od 12 hodin. Čeká vás bohatý kulturní program, den otevřených dveří Lázeňského domu Perla, prohlídka prostor i názorné ukázky procedur. Těšíme se na vás 16. května ve 12 hodin. Vstup zdarma. www.lednicelázně.cz.
15: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Dobré odpoledne, na Hit Radio City Brno už jsme opět v plné sestavě.
1: Předposlední pracovní den je tady.
0: To zní dobře.
1: Dobré.
0: A někteří už mají po předposledním pracovním dnem, že?
1: No, takže mají před svým posledním, no. To je...
0: Hezky jsme se tak jako zhodli, teda máme tady nejlepší dopravní servis z Brna a okolí a jak se dívám, tak v Brně v Rybnické ulici, bacha na to, leží na vozovce spadlý přenosný semafor, tak jezděte tady velmi opatrně, doufám, že ho někdo zvedne. Pokud jedete na Brněnsku v Oslavanech přes náměstí Republiky, tak bacha, tady stojí porouchané vozidlo, ze kterého na vozovku vytekl olej, na místě jsou hasiči a policie. Dálnice D1 205. kilometr ve směru od Brna na Vyškov, tady stojí Ukrajinice porouchané auto, tak bacha na to také. No a pokud jedete po D52, tak na 25. kiláku ve směru na Brno máme také hlášeno porouchané odstavené auto, dejte pozor. Na Mendláku v Brně na Křížové ulici před Mendlovým náměstím, tedy ve směru na Veveří, se srazila dvě osobní auta, doprava je tam částečně omezena. Máme tam velmi silný provoz, tak pevné nervy. No a pokud jedete po D1, tak od Kývalky po 194. kilometr z Prahy na Brno, tady se tvoří přerušovaná kolona kamionů. A buďte velmi opatrní, kdyby bylo cokoliv, zavolejte na 546 220 220 a my to předáme dál.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
3: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
4: Tady se vám blíží splátečka a další.
5: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
6: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
7: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Majáles jede naplno. A BYD taky. Objev budoucnost mobility na vlastní kůži. BYD, hlavní partner Majáles.
2: On air.
9: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
10: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Račák. Počet hrabošů na českých polích v dubnu proti březnu výrazně klesl. Odborníci zjistili, že dubnový průměr počtu používaných výchorů z nor na hektar se snížil z 382 na 246. Je to zhruba stejně jako v předchozích třech letech. Jarní práh škodlivosti je ale pouze 50 východů z nor. Nová podoba zákona o EET se podnikatelům snaží nepřidělávat zbytečnou práci. Co konkrétně to znamená, výmluv či ministerstva financí Karolína Émová.
11: To znamená, nebude již potřeba evidovat například částky DPH a podobně. Stejně jako u předchozí právní úpravy se nebude evidovat jakákoliv informace o konkrétním zboží, zákazníkovi nebo detailu plateb. Zároveň EET 2.0 nezavádí povinnost vystavit a tisknout účtenky.
10: Což oproti minulé verzi snižuje náklady a administrativní zátěž. V Curychu se léčí muž s hantavirem. Předtím byl na výletní lodi, kde se několik lidí virem nakazilo. Švýcarským občanům v tuto chvíli nehrozí nebezpečí. No a tenista Vít Kopřiva porazil na antukovém turnaji v Římě Fabiana Marosána z Maďarska ve dvou setech a postoupil do druhého kola. V něm narazí na nasazenou 31. Francouze Uga Umberta. V akci je dnes v Římě také kvarteto českých tenistek.
1: Jedete už práce? Nějak brzo, ne? Ne, zasloužíte si to. Pro vás máme aktuální informace z dispečinku dopravního podniku města Brna.
12: Zdravím všechny posluchače Hit Radia City Brno. Momentálně jakýchkoliv závažnějších komplikací, tramvaje a trolejbusy nabírají pouze náhrazová zpoždění do 5 minut. Doprava však housne v oblastech ulic Opuštěná a Svatoplukova, kde se na lince 84 můžeme setkat se zpožděním do 10 minut. Připomínám také, že v pátek budou linky hromadné dopravy jezdit dle jízdních řádů pro soboty a neděle linky 12 a 72 dle jízdních řádů pro soboty. Linka 78 bude také vynechávat zastávky Modřice Decathlon a Modřice XXX Lutz. Více informací týkajících se mimořádných událostí nebo probíhajících výluk naleznete na našich webových stránkách dpmb.cz nebo v mobilní aplikaci dpmb info. Z dispečinku dopravního podniku města Brna Roman Kačmařík.
9: Krásný den přejí balonky.cz, party e-shop z balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.
1: Krásných 24 stupňů měříme v Brně a okolí máme převážně oblačno, polojasno, tak jako po různu, záleží, kde se právě nacházíte. My na brněnském výstavišti. Co se týče zítřka, tak má pršet, ale to je snad jediný den

0: tohoto týdne, protože víkend má být nádherný, teploty se budou pohybovat okolo 21 až 22 stupňů.
1: A co se týká dneška, spadne nějaká kvapka?
0: No právě, že ne.
1: No vypadá to tak, jako že jo, no.
0: No jako jestli spadne, tak já za to nemůžu.
1: Hit Radio City Brno. Polovina týdne za námi, přejeme krásnou středu. Igor Doložal.
0: Peťa Tomanová.
1: A Hit Radio City Brno. A my už samozřejmě rozsláčíme tu káru odpolední show a za chviličku provedeme téma výško.
0: Já myslím, že budeme hodně rozohnění.
1: Chcete nejenom vyspropitné?
0: No, nejenom my dva.
1: Tuzer. Tringelt?
0: Říkáš Tringelt třeba?
1: Taky no.
0: Yeah.
1: Chcete Tringelt? Taky to probereme. Za chviličku. Teď už LP.

0: další hudební lákadlo na náš retro víkend, který startuje už v pátek v 7:00. Toto byly Deep Blue Something a jejich Breakfast at Tiffany's. Pěkné. No, přejeme krásné odpoledne, tady je Hit Radio City Brno. Já vám musím říct, že dneska jsem byl v centru Brna v jedné drogerce.
1: A chceš nám říct, co jsi tam koupil, jo?
0: No tak, co se kupuje v drogerce?
1: Třeba holení.
0: Holení, no, tak holení si nekupuju.
1: Dobře. Tak pokračuj.
0: Ale chci se dostat k tomu, že při placení jsem říkal paní, to je dobrý, to si nechte. A paní, vy jste moc hodný, ale já bych z toho stejně nic neměla. A tak se vás dneska chceme zeptat v odpolední show, jestli dáváte dýška a jestli je podle vás správné, že v některých případech se prostě to spropitné musí odevzdávat. Co ty na to?
1: No, kolegyně? Zrovna jako v drogerce to chápu, protože tam, víš co, tam je to jasně daný ten plat, jo? Paní pracuje v drogerii a nepočítá se s tím, že by každý druhý, třetí, pátý dával 50 korun dýško, jo?
0: 22.
1: No, ty jsi byl asi rarita.
0: Asi jo.
1: Ty jsi byl rarita. No, ale co se týče restaurace, tak tam už je to špatný, jo? Když se bere dýško obsluze, tak buď musí mít královskou výplatu, a nebo je někdo trošku vojebkává.
0: Cože?
1: No, ten majitel, ten restaurace, ten provozní. No je to tak, že jo?
0: Dejte nám vědět, jak to funguje, jak to je, jestli dáváte dýška a jaký na to máte názor. Já teda musím říct, že když jsem byl jednou, to bylo nějaké potraviny, tak měl jsem platit 208 korun, tak jsem dal paní 120 a říkám, to je dobrý. Já jsem si to popletl, víš, ty bankovky.

0: posloucháte Hit Radio City Brno, středeční odpolední show, a dneska řešíme dýška, jestli je dáváte a jestli je správné, že někdy ta dýška se musí hold odevzdat.
1: Já teda dávám, když jsem spokojená, ale jako podstatná věc je důležité být v restauraci upřímný. Víte co? Když vám přinesou jídlo, vám tu nechutná, neříkejte, když oni vám řeknou tu automatickou větu, všechno bylo v pořádku a vy ano, ano, a za rohem potom, ježiš, to bylo hrozný. Jo, řeknete to, řekněte to.
0: My tady máme pár hlasovek, poslala Marťa.
2: Dávám dýška. Ano, jakože když mi řeknou, že to nejde jim, tak je fakt, že jako mi to asi změní trošku pohled, jakože jsem ráda, když to jde tomu člověku.
0: Zajímavé, moc děkujem. Přidala se i Míša.
3: Někdy nechávám dýško, někdy nenechávám, protože dělám v obchodě a vím, jaký to je, takže bych vzkázala, když dostane někdo dýško, tak mu ho necht.
0: Vzkázala by, Míša.
1: Vzkázala by, takže teďka, pokud nás slyší všichni provozovatelé restaurací, nechte jim to.
0: A ještě tady máme jednu ocimči.
3: Já když dávám dýško, tak předpokládám, že ten člověk, když je ke mně milý, tak mu ho ráda dám, a předpokládám, že to dýško si nechá pro sebe a ne, že ho z toho nemá ani korunu.
0: No.
1: No tak můžete si to pojistit tak, že vyloženě dáte tomu člověku, se kterým jste spokojení, tak mu dáte vyloženě nějakou hotovost do ruky.
0: No a za chviličku probereme i to, jaké je takové spropitné jako ve světě běžné. Jestli to se jako, možná budete fakt i divit, že?
1: Jestli jsme my jako v tom normálu, anebo nějak vybočujeme.
0: Třeba potom někteří zvednou, co víš?
4: Ferobet. Dlažba, co vám změní svět. Ferobet.cz. Pit, pit.
5: Do Penny dorazila Polštářová zoo. Navíc v akci borůvky 250 gramů za 49,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. Penny.
6: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
7: No včera bylo pozdě.
8: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
9: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
10: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
11: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
12: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
13: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
14: Nové vydání magazínu Reportér.
15: Mají agrobaroni zálusk na pole a louky malých vlastníků?
14: Babišova vláda uvažuje o zákonu, který by mohl nahrát největším hráčům českého zemědělství.
15: Velký rozhovor s legendární operní pěvkyní Magdalenou Koženou.
14: Frustrace. Příběhy mladých poslankyň a poslanců, kteří se po volbách ocitli ve světě staré sněmovny.
15: A spousta dalšího čtení.
16: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
17: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
16: Čerstvé jako z Kauflandu.
18: Tweet!

0: Hit Radio City Brno dozněla skvělá Tereska Mašková a Marek Lambora, taky skvělý náš příběh. No a samozřejmě dnešním naším příběhem je spropitné Dýško Tringelt, říkejte tomu, jak chcete. A my jsme se vás dneska ptali, jestli jste dali Dýško, případně jestli dáváte Dýška a co říkáte na to, že se Dýško vrací nebo nevrací. Ale my jsme vám slíbili, abyste byli úplně v obraze, že se z Brna podíváme i do světa. Jo? Tak třeba u nás v České republice je to standard 10 až 15%.
1: A tady je to takový, že když jako nedáte to Dýško, tak se na vás nehezky podívají to, jo? Ale třeba jako v Americe, že tak tam je to úplně jako...
0: No, tam je to prý skoro povinnost. Běžně 15 až 25%. Ty kráso.
1: To je ale hodně.
0: No, číšníci mají často nízké základní platy a žijí právě z toho spropitného. A pokud nedáte nic, může to být bráno jako silná nespokojenost. Takže vás třeba i opaří kávou.
1: Nebo že vám plivnou do jídla. Ale ne,
0: to snad ne.
1: No neplivnou, protože vy platíte až nakonec naštěstí, že? Takže to je dobrý. Kdybyste museli platit dopředu, tak je to horší, takže bychom všichni dávali Dýško povinně, že? Ale třeba v Itálii, tam se mně to líbí, tam je takové to, tomu se říká koperto, jestli to znáte, poplatek za servis a pečivo. Ale víte co, vy tam něco objednáte a oni vám hnedka donesou k tomu bramburky a tady oříšky. Já mám tam vždycky pocit tím pádem, že dostanu něco navíc. A přitom nedostanu, ještě si za to zaplatím a jsem za to ráda, že?
0: No, dokonce jsem někde četl, že někde teď ve světě zprovoznili Dýško za to, že zapínají myčku.
1: Cože?
0: No, jakože bonus. Příplatek.
1: Příplatek, že zapíjeme.
0: Vodné stočné.
1: Ježiši. No takže to byla Itálie, ale ne, mně se nejvíc líbí Japonsko. Tam normálně budu chodit do restaurací hlava nehlava. Tady totiž se nedává nic, jako. Oni spropitné nečekají a normálně se ještě urazí. To je aspoň ze mě tohle. A potom, když třeba tam necháte ty spropitné na stole, tak prý za váma s tím utíkají.
0: Ale víš, co by mě zajímalo, jestli nás poslouchá třeba někdo v nějaké restauraci v hospodě, tak klidně nám zkuste zavolat. My chceme totiž vědět váš názor, pokud obsluhujete, jestli očekáváte to Dýško automaticky.
1: A zavolejte nám, jo.
0: Počkej, ty jsi dělala za barem, že?
1: Jo.
0: Jak to bylo?
1: No já jsem se vždycky šklebila, když mě ji zadali.

0: Na Hit Radio City Brno, Karmach, Just Be Good To Me, za chviličku Lady Gaga, anebo možná vzpomenete i na kapelu Clue, Island Sun, pamatuješ?
1: Nepamatuju.
0: Tak si za chvilku připomenem. Tak ale ještě předtím se vypravíme na nějakou pěknou, zdravou procházku, protože kdy jste byli naposledy v lese, co?
1: O víkendu jsem byla v lese.
0: Já také pár dnů zpátky.
1: No.
0: Objímal jsem stromy.
1: Pár?
0: No, tak to dobíjí,
1: ne? A proč se, jako má to dobíjet, no? A to je jediný důvod, proč se objímají stromy?
0: No.
1: Aha.
0: Nebo znáš ještě nějaký jiný?
1: Tak objímejte a můžete objímat třeba už 16. května.
0: Ano, totiž 16. května vás Lesy České republiky zvou na akci Den v lese a slibují, že to nebude žádná nudná procházka mezi stromy, totiž na 67 místech po celé republice potkáte opravdové lesníky. U nás se říká lesáky. Lidi, co ten les opravdu znají, a můžete se jich zeptat na cokoliv, třeba proč některé stromy onemocní, nebo co vlastně takový lesák, lesník dělá, když zrovna nesází stromky.
1: Když říkáš lesák, tak když je to ženská, tak je lesana?
0: Lesačka.
1: Lesačka, ok, ale pozor, jo. Jestli byste se vypravili do Bučovic, tak tam si zahrajete na lesního detektiva s dronem.
0: Hezky.
1: Normální dron v lese, jo. Ukážu vám, jak se hledají nemocné stromy a nebo dokonce lesní zvěř. A potom ve Znojmě. Tam si vezmete dalekohled a vyrazíte s ornitologem okukovat ptáky.
0: To je něco pro mě, že?
1: Ty máš se rád, no, ty si koukáš na ty krmítka online, ne?
0: No, teď už dlouho ne, no.
1: No, takže vyražte do lesa.
0: Bavte se.
2: Hele, slyšíš to? To je Retro Víkend Hit Rádia. Od 8. do 10. května jedeme jen ty největší hity z doby před 30 lety. Žádná nuda, jen samé 90-kové bomby. Song za songem, vzpomínka za vzpomínkou. Retro Víkend Hit Rádia. Startujeme v pátek v 7 ráno.
3: Maxi, ta nová terasa je skvělá.
4: Vínečko, pohoda.
3: A slimáci jsou taky fuč.
4: Zastavte se v Baumaxu. Do konce května terasové prkno premium v odstínu týk nebo káva za 269.
3: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
6: Potřebuješ.
5: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
6: Nremcej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a box je Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
7: Hakr Brno CZ.
8: KBC Global Services, zákulisí banky, které běžně nevidíte. Ale dnes ho uslyšíte. Když pošlete platbu, my ji ověřujeme. Když investujete, my zajistíme bezpečný převod vašich cenných papírů. Když řešíte úvěr nebo pojištění, my hlídáme vaše data. Když otevřete bankovní aplikaci, my ji předtím hodiny testujeme. A když hledáte lepší místo i prostor pro lepší život, my ho pro vás máme. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbcglobalservices.cz.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
10: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
11: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
10: A tak to bude drahé.
11: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
12: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hledáme coffeespot.cz.
2: Hit Radio. Dobíjte si baterky s Hit Radiem. Vyhrajte víkendový wellness pobyt pro dva spolopenzí v hotelu Residence Vogelsang v hodnotě 10 000 korun. Hrajeme každé všední ráno ve snídani šampionů.
13: Hotel, o kterém si nemusíte nechat jen zdát. Rezidence Vogelsang u Kašperských hor. Wellness a dobré jídlo uprostřed Šumavy. Rezidence Vogelsang.cz.
7: Hit Radio City Brno.
14: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Tak tolik slibovaní klů jejich Island Sun. My se na Hit Radio City Brno blížíme k 16. hodině další aktuální zprávy, ale ještě předtím. Fičíme na silnice, máme tady nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. A jak se dívám, tak v Brně v Plotní ulici křižovatka s Komárovskou probíhají přípravy, opět je to tady, pro uložení kontejneru, tak snad už ho tam třeba kluci do konce týdne zvládnou položit. V Brně v Jihlavské ulici ve směru v úseku mezi ulicí Netroufalky a vjezdem do fakultní nemocnice probíhají stavební práce a silnice je uzavřená až do konce května, tak s ním pamatujte. A když se dívám na příjezdu do Kuřimy za odbočkou z hlavního ve směru od Brna. Tady se nám srazila dvě osobní auta, blokuje jeden jízdní pruh nehoda a máme tam velmi silný provoz. No a na nájezdu na D2 od obchodního centra Avion na první kilometru ve směru na Brno. Tady se srazilo osobní auto s nákladním, blokuje jeden jízdní pruh a máme tam opět hlášen silný provoz a zdržení zhruba až do 6:45. Vidím správně. To je doba. Přejeme šťastnou cestu, vaše dopravní info volejte kdykoliv na 546 220 220. Děkujem.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
2: Máš už plány na jaro? Grilovačka s kamarády, výlet na kole nebo relax na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a užívej si jaro podle tvých představ. Když něco, tak Allegro.
3: Majáles jede naplno. A BYD taky. Objev budoucnost mobility na vlastní kůži. BYD. Hlavní partner Majáles.
4: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City Brno.
7: Je 16 hodin, krátké zprávy a David Račák. V pátek budou některé obchody zavřené, velké prodejny nad 200 metrů čtverečních musí zůstat mimo provoz. Více říká mluvčí České obchodní inspekce František Kotrba.
8: Zákaz prodeje se vedle provozoven s prodejní plochou větší než 200 metrů čtverečních vztahuje též na prodejní a výkupní dobu zastaváren, provozoven určených k obchodování s použitým zbožím a zařízení určených ke sběru a výkupu odpadu.
7: Omezení se nevztahuje na prodej na autobusových a vlakových nádražích a letištích, na prodejny ve zdravotnických zařízeních, lékárny a benzínové pumpy. Podpora jaderné energetiky v Česku rekordně vzrostla. S jejím rozvojem a využitím v současné době souhlasí 85% obyvatel, což je dosud nejvíce, vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos pro společnost ČES. Ceny ropy se ve středu prudce. Prezident Donald Trump signalizoval možnou dohodu o ukončení války s Íránem. Severomořská ropa Brent kolem poledne vykazovala pokles o téměř 7%, sestoupila tak pod $103 za barel. No a ve vedení hokejového Litvínova končí po 6 letech generální ředitel Pavel Hynek. Severočeši na klubovém webu oznámili, že se s 56-letým funkcionářem domluvili na předčasném ukončení smlouvy. Hinkův odchod souvisí i s plánovanou změnou majetkové struktury klubu.
9: A pokud právě jdete na zastávku Šaliny, tak se vám budou hodit. Naše aktuální informace máme z dispečinku dopravního podniku města Brna.
10: Zdravím všechny posluchače Hit Radia City Brno. Momentálně jezdí městská hromadná doprava bez jakýchkoliv závažnějších komplikací. U tramvají se můžeme setkat pouze s nárazovým zpožděním do 5 minut. Naopak se zdržením 10 až 15 minut se však díky houstnoucí dopravě můžeme setkat v oblastech Zvonařky, Staré osady Vinohrad a Horních Hršvic. Dotčené jsou tedy především linky 25, 27, 44, 50, respektive E50, 77, 78 a 84. Připomínám také, že v pátek budou linky hromadné dopravy jezdit dle jízdních řádů pro soboty a neděle, respektive linky 12 a 72 dle jízdních řádů pro soboty. Linka 78 bude navíc vynechávat zastávky Modřice Decathlon a Modřice XXX Lutz. Více informací týkajících se mimořádných událostí nebo probíhajících výluk naleznete na našich webových stránkách dopmb.cz nebo v mobilní aplikaci dopmb.info. Z dispečinku dopravního podniku města Brna, Roman Kačmařík.
6: Krásný den přejí balonky.cz.

0: Party e-shop z balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.
1: Příjemných 24 stupňů měříme v Brně, taky okolí. Co se týče těch nočních teplot, tak nám klesnou na 13 stupňů, to není nic hroznýho. A pokud se ptáte, jak bude zítra, tedy ve čtvrtek, poslední pracovní den, tak má být 21 stupňů a zataženo. No, už mi to ani tady nehlásí, že by mělo pršet,
2: no,
1: takže
2: tak
1: bychom to zvládli bez deště.
2: Za hodinku to bude ještě veselější, uvidíš.
3: Hit Radio City Brno.
2: Teď ale po 16. pokračuje samozřejmě středeční odpolední show na Hit Radio City Brno.
1: Peťa Tomanová, Igor Doležel s vámi.
2: A bacha, za chviličku jdem do ulic Brna, Davča Máčala je tam a řekneme vám,
1: co tam dělá
2: a jak můžete zlepšit život v Brně. This is the

0: Se skvělou Taylor Swift jsme se posunuli na Hit Radio City Brno do dalších minut dnešního středečního odpoledne. No a musím říct, že před chvíličkou jsem si tady málem jazyk dolámal, protože schválně si to zkuste taky, jo? Par, ty, ci, pa, ty, vní.
1: Participativní rozpočet.
0: Participativní rozpočet.
1: Ano, ano. No budeme se o tom bavit. Já ho teda tady toto slovo, participativní, tak to zařazuju do žebříčku blbě vyslovitelných slov. A má místo hnedka za kyselinou hyaluronovou. No ale když zmíníme ten participativní rozpočet, dáme na vás v Brně, tak si říkáte, je, zase budu moci jako občan Brna ovlivnit to, kam poputují penízky z městského rozpočtu na zvelebování Brna. Hlasování je ale vždycky v listopadu. No ale teď je ten čas na to, kdy můžete podat váš projekt.
0: A právě kvůli tomu je kolega David Máčela na České v Brně i s týmem Hit Radio City Brno. Davi, ahoj!
2: Ahoj, hezké odpoledne všem. Já už vedle sebe mám Petra Bořeckého, radního města Brna pro participaci, a rovnou se ho zeptám, v jaké fázi projektu Dáme na vás teďka tedy jsme.
3: Teďka jsme ve fázi, krásný den posluchačům, teďka jsme ve fázi, kdy sbíráme nápady od obyvatel, od lidí, a do 15. května se dá podávat návrhy, takže každý z vás může přijít s nějakým nápadem, pokud jste starší 15 let teda, a přijít s nápadem, jakým byste město Brno chtěli obohatit. Máme na to vyčleněných 35 milionů, takže nebojte se, přijďte navrhovat.
2: Jak konkrétně může ten občan Brna postupovat? Co má teďka udělat?
3: V podstatě první důležitá věc je mít nápad pro to, co bych chtěl zlepšit ve svém okolí, a potom je potřeba jít na webové stránky a tam se nějakým způsobem proklikat a ten svůj projekt zaregistrovat. Dál se ho umou děvčata od nás odboru a už s vámi pak pracují a dofinalizují všechno, co je potřeba. Takže je to jednoduché.
2: Ty formuláře jsou otevřené už od března, pokud se nepletu. Už tam máte nějaký projekt, který vás zaujal letos?
3: Teďka jsou ty projekty ve fázi posuzování, jsou tam i projekty, které mě zaujaly, já bych ale asi úplně neodkrýval z toho, co je zatím letos, protože to nemáme uzavřené. Můžu třeba pro inspiraci říct projekty, které byly v minulých letech. Určitě jsou tam věci jako dětská hřiště, jsou tam věci typu sázení stromů, zeleně, knihobudky, lavičky. Jsou tam nějaké projekty, kdy jsme pomáhali onkologicky léčeným ženám, onkologicky léčeným dětem. A co bych třeba vypíchl jeden projekt, tak je obnova tady z Brněnska, což je projekt před loňského roku, kdy přišli mladá kasa, přišla s nápadem, že by obnovili kroje v městských částech, tam, kde nejsou, a ten projekt tak strašně zaujal, že se rozvinul, přerostl velikost participativního rozpočtu a dofinancovával se už i z hlavního rozpočtu. Teď tam máme nějakých 13 milionů, připravujeme celoměstské hody a budou obnovené kroje v 25 městských částech.
1: Já bych se chtěla zeptat, když vezmeme už ty zrealizované projekty, protože ty už jsou zrealizované, takže můžete říct, který se vám z nich nejvíc líbil, nebo který vás úplně nejvíc překvapil, že si řeknete, no tohle, že někdo dokázal vymyslet.
3: Já teda musím říct, že mě se líbí ty měkký projekty. Mně se líbí projekty, které pomáhají právě třeba nemocným dětem, nemocným ženám. Jsou to věci, které mě chytou hodně za srdce, ale projekt, který opravdu jakoby vyzdvihuje a ukazuje jako nejlepší a nejhezčí, tak je obnova tady z Brněnska, protože to byl prostě geniální nápad, který opravdu přerostl v něco velkého, celoměstského. Ukázal, že vlastně Brno je taková velká vesnice a vlastně utváří to i takovou brněnskou celoměstskou identitu vlastní, takže to je pro mě jako největší headliner za ty ročníky, za těch 10 ročníků, co jsme měli.
0: Já teda, co by nebrňák, žiju v Brně nějaký pátek, já bych chtěl Brno bez kolon, umíte to zařídit?
3: Brno bez kolon bohužel neumíme hned, je na to nějaká vize do budoucna, ještě nějaký ten rok si budeme muset počkat, ale umíme to, jenom ty stavby nejdou tak rychle. Ale co umíme, tak i přesto, že jste nebrňák a jste starší 15 let, můžete navrhovat projekty do participativního rozpočtu, můžou i nebrňáci.
0: Já se teda zamyslím. Děkuju.
2: Igore, zkus to dát do nápadu, do participativního rozpočtu. Zrušit auta v Brně a budete mít bez kolon. Můžeš jezdit čalinou.
0: Já jezdím.
2: Živě Petr Bořecký, radní města Brna pro participaci. Já moc děkuju. No a vy ostatní přijďte sem k nám na Českou.
3: určitě přijďte, stojí to za to, je tady krásný velký lehátko, je tady tým rádia, je tady kvíc o powerbanku, přijďte, neváhejte, konzultujte, podávejte návrhy, těšíme se na vás, mějte se krásně.
0: Děkujeme, mějte se hezky.

0: Na Hit Radio City Brno jsme vsadili také na geniální hlas Luisa Capaldiho. Ten má hlas, ten je silný jak nedělní polívka, nějaký vývar pořádný.
1: A to bych si dala vývar, no. To jsem neměla dlouho, nebo kolajdu. Já, ale o jídlo to vůbec teďka nebude, že? Ty jsi mi to znamenadil, já mám zase na něco chuť, no.
0: Jdeme se ale podívat opět k nám na Instagram, protože tam můžete už pár dnů hlasovat o ten nejoblíbenější plac evropský destinaci, že jo?
1: Plácek.
0: Plácek, no.
1: No takhle, dostalo se do dalšího kola. V našem příběhu je tam Portugalsko, Itálie, Řecko a Španělsko.
0: Ty,
1: tak co
0: brďo.
1: Byste vybrali? Co bys vybral ty?
0: Já bych samozřejmě vybral Řecko, že? A kdybych mohl, tak se tam odstěhuju.
1: Jo, ty kdybys mohl, tak se tam odstěhuješ, jo?
0: A chtěl bych jednu, možná dvě noci strávit opět na ostrově Spinalonga. To byl ostrov malomocných.
1: Že by ses tam hodil, jo? Nebo jak?
0: Cože bych?
1: Ale počkej, a ty už neplánuješ mít děti, když chceš být v Řecku? Neplánuješ?
0: Já?
1: No, ty.
0: Já už budu maximálně mladý dědeček.
1: Tak to už je v pohodě, protože víš, že v Řecku normálně nesmíš pojmenovat dítě, jak chceš. Tady je to, že první syn dostane jméno po dědečkovi, potom druhý syn potom ženská se musí jmenovat takhle. Takže potom výsledek je, že v jedné vesnici se všichni jmenujou Georgos a ženská je Mária, jo? Takže hej, je tady Georgos a všichni vstyk. No.
2: Paráda, já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci, jsou Smile Optik. Běžte tam také, honem.
3: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
4: Od výkopu až po klíč. Co to je?
5: To je Stalpe.
4: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-p.cz.
6: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
7: Hausbrand Café, per favore.
8: Sí, signora.
7: I v malém šálku lze dělat velké umění.
9: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
10: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
11: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90 a řepkový olej Gusto na 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 28.4.
12: První probuzení na moři?
13: První selfie s delfínem? Nebo snad první hrad z písku na pláži?
14: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
15: Jedinečný cyklistický zážitek ve Vinařském ráji. Seriál Direct Road Classics startuje už 16. května na Jižní Moravě. Tak se přidejte do pelotonu nebo přičte účastníkům fandit. Více na roadclassics.cz. Partnery akce jsou Direct Pojišťovna, Generali Investments CEE, Unicredit Bank, České radiokomunikace a Škoda.
16: Plánujete novou kuchyni, ale české ceny vám berou dech? Navštivte největší kuchyňské studio na českopolské hranici v Těšíně, kde pořídíte svou vysněnou kuchyni o 50% levněji než v Česku. Ano, slyšíte správně, XXL Kuchyně. To je největší kuchyňské studio, kde vám vyrobí nejkvalitnější a nejkrásnější kuchyni na míru, přesně dle vašeho přání. Super cena a kvalita, to jsou XXL Kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
17: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: pokud pošilháváte po hodinách, tak samozřejmě 16.35, doufám, že vám to skvěle ubíhá v rytmu Hit Radio City Brno. No ale pokud vás čekají volné dny, a věřím, že většina asi ano, že jo, protože nás čeká další prodloužený víkend, tak máme pár skvělých tipů, jak se zabavit a nelézt nudou pozdě.
1: Já vás pozvu na festival Pláček, je to pod záštitou Turistického informačního centra v Brně, jo. A tam jako se můžete těšit na premiéry inscenací mladých i profesionálních jako kolektivů, zahraničních hostů, koncerty tam budou, workshopy, všechno spojené s kulturou, divadlem, hudbou, prostě takové komunitní to bude.
0: No a pokud byste měli chuť na pořádnou vůni spálených gum a benzínu a nafty.
1: Já jsem neřekla, kdy to bude, hlavně, že jsem je pozvala na festival Plácek, že? A neřekla jsem, kdy.
0: 7. až 9. tuším, že? Každopádně od 8. do 10. května, to znamená od pátku až do neděle, se vy určitě můžete vypravit na Histocup, což je jeden z nejvyhlášenějších závodů na Masarykově okruhu tady u nás v Brně. Retro, co má šmrnc, Histocup má daleko do poklidné jízdy gentlemanů. Těšit se můžete na ostré tempo, kde o soupeře nebo o soupeře dveře na dveře rozhodně nouze nebude. No a můžete se přenést na legendární historické Cup vozidla a věřím, že ty lahůdky, které na vás čekají, ty čtyřkolové lahůdky, opravdu z toho bude až zrak přecházet, si myslím.
1: A kdybyste chtěli procestovat úplně celý svět, tak můžete od května do začátku července v Letohrádku Mitrovských, je tam nová výstava, vždycky je otevřeno od středy do neděle, od 10 do 4, takže běžte. A jako takhle bude to dobrodružná výprava. A co mě třeba oslovilo, takže tam bude obrovská loď a dokonce tam prý bude Krištof Kolumbus.
0: Ne, no toto...
1: Ze záhrobí.
0: Tak, ale já vás teď na Hit Radio City Brno rozhodně pozvu na náš prodloužený víkend, protože už pátek v 7 ráno odstartuje retro víkend a myslím si, že taková pěkná hudební pozvánka rozhodně také chybět nemůže.
1: Ty jsi na to vzala retro košily.
0: No to není retro košile, to je moderní košile. No, retro víkend, já se na vás těším také v rámci retro víkendu, teď ale už vzpomínka na legendární Whitney Houston. Tak si to hezky užijeme.

0: Ladíte Hit Radio Hit Brno, přejeme pohodovou středu. No a pozor, teď tady máme trošku možná vážnější téma, protože venku nám začíná trošku více svítit slunečko. No a pokud máte pocit, že kontrola znamének ještě počká, tak možná vás přesvědčíme, že nepočká, protože u melanomu totiž platí, že když se zachytí včas, léčba je 100% úspěšná. No a právě k nám do Brna míří stan nebo akce Stan proti melanomu. V pondělí 11. května dorazí na Dominikánské náměstí, kde si můžete zanechat zdarma zkontrolovat znaménka, a to od 10 do 18 hodin.
1: A zároveň vám tam i vyvrátí nebezpečné mýty, které kolují na internetu, jako tady koluje, nebo na internetu, ne tady, u nás ne, u nás nekolují mýty.
0: Ale jak je známo, samozřejmě internet nahrazuje kolikrát lékaře, že?
1: No jasně, všichni si všechno googlí. Mám tady tohle a tohle, co mi je? No, takže třeba, že základní opálení vás ochrání, prý neochrání. Jo, nebo si říká, že opalovací krémy škodí, to teda jsem nikde nečetla, ale že právě naopak, že jo, opravdu snižují riziko rakoviny kůže. A teďka jsem jako vlastně z toho úplně zmatená, protože no. Já jsem udělala něco přesně naopak, jo. Že prý solárium připraví kůže na dovolenou, ve skutečnosti jen víc poškozuje. A to jsem nemohla vidět o den dřív, protože já jsem si koupila permici do solárka teď, včera.
0: Roční?
1: Ne. To ne, to ne.
0: Ale víš co, já ti poradím, kdyby ses chtěla jakože opravdu jakože takzvaně připravit na dovču, tak stačí, když budeš tak 14 dnů předtím pojídat mrkev.
1: No, a to myslíš, že jako
0: to ti nahradí solárko.
1: Ta mrkev to spasí, že budu oranžovat.
0: No, budeš mít krásnou barvu, no. A každopádně jednoduché shrnutí, nevěřte všemu, co vidíte na netu, a raději zajděte na kontrolu, protože pár minut ve stanu může opravdu rozhodnout. Tak buďte na sebe opatrní.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
3: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
4: Potřebuješ.
3: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
4: Nremcej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
5: Hakr Brno CZ.
6: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
7: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
6: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
7: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Monkey Business a Aneta Langerová. A k tomu spoustě...
6: I na www.hudbanavinicich.cz.
8: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
9: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
10: Dan Landa,
9: Mirá,
10: Rybičky,
9: Migové.
10: Jdeme na hrady.
9: 8 hradů,
10: 8 víkendů.
9: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
10: Dan Landa,
9: Harley,
10: Tomáš Klus,
9: Single X.
10: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
9: Tohle není jen festival, to jsou hrady.
10: www.hrady.cz.
11: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
12: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz.
5: Flora.cz. Flora.cz. Jednička v doručování květin po celé ČR.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí.

0: Už se blíží další léto. Tak ale ještě předtím, samozřejmě, než se překulíme třeba i přes 17. hodinu, máme tady nejlepší dopravní servis z Brna okolí. Na Hit Rádiu přejeme šťastnou cestou a buďte opatrní na D1, pokud jedete na 180. kilometru ve směru od Brna na Prahu. Tady nám stojí u hranice porouchané auto. A když pojedete ve směru na Vyškov, tak 195. kilometr stojíte v koloně a samozřejmě máme tam hlášeno i porouchané auto a blokovaný je levý jízdní pruh. 195. kilometr D1 ve směru z Brna na Vyškov. Na nájezdu na D2 obchodního centra Avio na prvním keláku ve směru na Brno. Tady se srazilo osobní auto s nákladním. Blokuje tady nehoda jeden pruh a máme tam velmi silný provoz a zdržení zhruba až do 17.30. Tak na to pamatujte. Na příjezdu do Kuřimi za odbočkou z hlavního tahu ve směru od Brna. Tady se srazila dvě osobní auta. No a když se podíváme ještě na D52 směr Pohořelice, respektive od Pohořelic na Brno. Tady stojí pro poruchu odstavené auto na 25. kilometru. Přejeme šťastnou cestou, vaše dopravní info zavolejte, pokud budete mít jakékoliv, na 546 220 220 a my to pošleme dál. Děkujem.
1: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí, jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
2: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
4: Oběž s námi NN Night Run Brno Jih. Dětské závody, charitativní závod Phoenix Run a večerní Bellis Run proti rakovině prsu na 5 kilometrů. Celý den uzavře noční běh na 10 kilometrů NN Night Run. Více na nightrun.cz. Už 16. května v areálu Komec Brno Jih.
5: On air.
1: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
6: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Počet hrabošů na českých polích v dubnu proti březnu výrazně klesl. Odborníci zjistili, že dubnový průměr počtu používaných východů z nor na hektar se snížil z 382 na 246. Je to zhruba stejně jako v předchozích třech letech. Jarní práh škodlivosti je ale pouze 50 východů z nor. Léto a dovolené se blíží. Mnoho lidí už plánuje cesty k moři, do hor nebo na víkendové pobyty. Pokud ale člověk trpí třeba cukrovkou nebo jiným onemocněním, neměl by před odjezdem podcenit přípravu. To potvrzuje i diabetoložka Marta Klementová.
7: Určitě je dobré myslet na všechno, co bychom během cesty mohli potřebovat a vzít si rezervu. Berte rezervu na dobu, jako kdybyste na dovolenou jeli dvakrát. To znamená, jedu na týden, beru si pomůcky a to, co budu potřebovat, léky na 2 týdny.
6: Při cestování letadlem je nejlepší mít léky v příručním zavazadle. V zavazadlovém prostoru je mohou poškodit nízké teploty. Správa železnic bude pokračovat v přípravě modernizace železničního spojení z Prahy přes Mladou Boleslav a Turnov do Liberce. Aktuálně pokračuje příprava na úseku Praha Mladá Boleslav. Náklady celé trasy se blíží korun. No a hokejisté extraligové Sparty posílí útočník Jiří Sekáč. 33-letý hráč s reprezentačními zkušenostmi působil naposledy ve Švýcarsku. Dres Pražanů oblékal krátce už v sezóně 2012-13. Sparta o jeho příchodu informovala na svém webu.
8: A ještě doplníme aktuální informace přímo z dispečinku dopravního podniku města Brna.
9: Momentálně jezdí městská hromadná doprava bez jakýchkoliv závažnějších komplikací. U tramvají se můžeme setkat pouze s nárazovým zpožděním do 5 minut. Naopak se zdržením 10 až 15 minut se však díky housnoucí dopravě můžeme setkat v oblastech Zvonařky, Staré Osady, Vinohrad a Horní Hršpic. Dočné jsou tedy především trolejbusové linky 25 a 27 a autobusové linky 44, 50, respektive E50, 77, 78 a 84. Připomínám také, že v pátek budou linky hromadné dopravy jezdit dle jízdních řádů pro soboty a neděle, respektive linky 12 a 72 dle jízdních řádů pro soboty. Linka 78 bude navíc vynechávat zastávky Modřice Decathlon a Modřice XXX Lutz. Více informací týkajících se mimořádných událostí nebo probíhajících výluk naleznete na našich webových stránkách dopmb.cz nebo v mobilní aplikaci dopmb info. Z dispečinku dopravního podniku města Brna, Roman Kačmařík.
10: Krásný den přejí balonky.cz, party e-shop z balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.
8: 24 stupňů aktuálně měříme v Brně a okolí a tady to teplé počasí nám vydrží asi až do západu sluníčka. 20 Hezky. Hodin, 17 minut. Noční teploty nám přinesou něco okolo 13 stupňů. No a zítra má být o něco chladněji. 21 stupňů má být zataženo, ale věřím tomu, že ne, rozhodně celý den. Dopoledne vykoukne sluníčko i odpoledne po 12. No a když se ještě podíváme na pátek, tak to má být polojasno a 21 stupňů.
0: Hezky. Jak se dívám do okna, tak venku nám příjemně pofukuje.
8: No a vlastně nebude vůbec pršet, což je dobrá zpráva.

0: sláva, mělo totiž pršet a posunulo se to až na pondělí, úterý a středu.
1: To jsem chtěl říct, že snad nám to nic nepřifoukne.
2: Hit Radio City Brno.
1: Těsně po 17. jedeme dál. Víte o tom, že je dneska MDD?
0: MDŽ, myslíš?
1: MDD.
0: Mezinárodní den jako... diet.
1: D jako D, víš? O dietách za chviličku řekneme něco málo víc, teda taková třeba cigaretová dieta, cože?

0: ještě mám doma někde nějakou krásnou mikinu, samé Ačko od Armina, přímo z Armada Music, no.
1: Já jsem ho taky někdy slyšela naživo, už nevím kde.
0: Já v Trenčíně, bylo to super.
1: Trenčíně, na Slovensku.
0: Na Slovensku bylo, to je co? Tak ale my na Hit Radio City Brno frčíme dál a protože dneska máme MDD, to znamená Mezinárodní den diet, tak máme tady pár tipů, které byste v žádném případě neměli zkoušet.
1: Jo. No tak jako takhle. Hele, já jsem ráda, kam dnešní doba spěje a putuje, že teďka už vůbec není v módě držet diety, takže ten mezinárodní den, ať se zase zbalí pěkně a jde někam do háje, jo. My už to nepotřebujeme, stačí normální zdravá strava, už víme, jak na to, jenomže v minulosti to byl pokus omyl, jo. A když se podíváte, že ve 20. století fungovala asi cigaretová dieta.
0: Cože?
1: No tak jako, oni ty reklamy tvrdili nad nějakou značku cigaret, že kouření potlačuje chuť k jídlu a vyloženě měli slogan sáhni radši po cigaretě, než po sladkosti.
0: Ne.
1: To je jako...
0: Skandál.
1: To by dneska neprošlo. No.
0: Ale prej existuje i dětská výživa dieta.
1: To jsi zkoušel?
0: No když jsem byl malý, tak jo asi. Protože prej místo normálního jídla jíte skleničky dětské výživy. Má to prej porce malé, ale kalorie nízké.
1: Ale, no, porce malé, prej, ale. No, porce malé a kalorie nízké. To jako jo, to asi jo, ale dětská výživa. To bych nechtěla.
0: Ale ty jsi ještě vypotila nějakou ledovou dietu, nebo co?
1: Jo, to jsem slyšela, to mi někdo říkal, že žere led. Jako pardon, když to tak řeknu, ale jako přece to se nedá normálně jíst. To musíte křoupat a žrát led, aby jako to tělo spalovalo kalorie při jeho jako zahřívání. Ale pozor, jo, ten efekt je úplně zanedbatelný, takže si spíš přivodíte nějaký zdravotní problémy, bych se si tak
0: Máte řekla. Nějaký tip na opravdu fungující dietu?
1: A nebo nějakou úplně bizarní, jo, kterou jste třeba drželi úplně někdy v historii, tak nám dejte vědět. My se pobavíme rádi.
0: Moc rádi. 5466066 nebo naše sociální sítě. A my vám k tomu teď na přemýšlení ještě trošku zahrajem.
1: My Chemical Romance.
0: Vždycky jsem chtěl umět hrát na klavír. Hrával jsem na klarinet.
1: Já umím ovčáci štveráci.

0: Ella Henderson a také Rudimental a jejich Alibi, tak možná ani alibi by jistému chlapíkovi, mladíkovi, který tady v Brně v Bystrci pochodoval ulicí, nepomohla, že?
1: No já se těším na další příběh dnešního dne a má ho pro nás tiskový mluvčí městské policie v Brně Kuba Ghanem.
2: Dobré odpoledne. Svoji cestu Bystrcí si prý v pondělí večer procházející muž krátil tlučením do aut a poškozováním vybavení v ulicích. Svědci na něj upozornili prostřednictvím linky 156 a strážníci ho díky tomu během 5 minut dopadli. Mladík byl očividně opilý a přiznal se, že kopl do přístřešku na zastávce Adamcova. Sice ho nepoškodil, ale podobným způsobem údajně poničil vedle stojící odpadkový koš. Dva mladí muži ho prý navíc viděli, že malou potřebu vykonal na zaparkované auto a do dvou vozidel údajně také kopl. Na Renaultu strážníci opravdu objevili promáčklinu od podrážky a teprve 17-letého mladíka z Brna předali policistům. Ještě předtím ho nechali podstoupit dechovou zkoušku s výsledkem přes 1,3 promile alkoholu. Přeji pěkný zbytek dne a příjemný poslech Hit Rádia City Brno.
0: Ty jo.
1: Teďka kdo bude mít ale problém, jestli ten kluk, jeho rodiče, nebo co bude za problém? Hlavně problém bude, že jako tady zmrzačil chudák auto. To už jako když si koupíte nějaký dražší auto, no, abyste jako bez garáže vůbec do Brna nejeli.
0: Taková jedna cesta z hospy, že? Kdyby si dal sodovku, tak by to mohlo být v klidu.
3: Zahajují rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1, topení.
4: Snížíme o 2 stupně.
3: Bod 2, průvan.
4: Dáme ručníky mezi okna.
5: Výborný návrh.
3: Bod 3, plíseň.
4: Vydrhnout, přetřít.
6: A co udělat rekonstrukci?
5: No, vydá? Takže bod 1, rekonstrukce s buřinkou.
7: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka, vaše rekonstrukční banka.
8: 12 měsíců jsme nezamouřili oka. 12krát jsme obměnili recepturu. 12krát jsme se pohádali a 12krát zase usmířili. Až po 12. jsme si řekli, že to je on. A tak vznikla prémiová novinka Štatl. Poctivá 12ka z těch nejlepších českých chmelů a moravských sladů. A ty už jen skoč na 12ku a přijeď ochutnat. V Brně se teď všechno točí kolem naší 12ky. Starobrno Štatl. Z výhradně českých chmelů.
9: Představte si vůz, který se přizpůsobí vašemu životu, městu, rodině i dobrodružství. V Brně jsme pro vás otevřeli nový showroom Chery na Plynárenské 1. Vstupte do světa nejmodernějšího hybridního a plug-in hybridního pohonu s minimálními provozními náklady. Objevte SUV modely Tiggo plné luxusu, bohaté výbavy, vysokého výkonu a to za skvělou cenu. Více na chery-cartec.cz.
10: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
11: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
12: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
13: Dan Landa.
12: Mirá.
13: Rybičky.
12: Migové.
13: Jdeme na Hrady.
12: 8 hradů.
13: 8 víkendů.
12: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
13: Dan Landa.
12: Harley.
13: Tomáš Klus.
12: Single X.
13: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
12: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
13: www.hrady.cz.
14: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
15: Paráda. Já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem.
16: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
17: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
17: zlepši si náladu.

0: Na Hit Radio City Brno nám dozněla novinka od Evy Farné a kapely Mirai a máme pro vás další novinku, protože nevím, jestli už víte, jo, ale moderní technologie v Brně opět posouvají hranice veřejného prostoru i sportovního vyžití. Totiž v Brně na Žluťáku vzniklo unikátní parkourové hřiště vytvořené pomocí 3D tisku z betonu.
1: Ježíš, to jde, to je neuvěřitelný. Já jsem si myslela, že ta 3D tiskárna, že vám jakože něco drobného vám vytvoří. Já mám tady
0: dokonce... klíčenku?
1: Já mám tady, když to vidíš, tady přímo ve studiu Hit Radio City Brno mám vytvořenou malou čivavu.
0: Jo, to je Maxík, no.
1: To je Maxík, no. Mm-hmm. No a tohle jsem si myslela, že jde, ale nenapadlo mě, že se z toho dá jako vytvořit takové hřiště.
0: Tak si představ, že na 3D tiskárně si můžeš dokonce vytisknout barák.
1: Jo, tak to bych potřebovala. A vytiskl by mi ho někdo zadarmo, prosím?
0: Klidně nám zavolejte, ale víš, co by mě zajímalo taky? Že někdo nepřišel ještě na to, že by se dal vytisknout třeba pozemek, že?
1: Ježíš, to by se mi taky hodilo, pozemek. Ale kam bys ho dal, ten plac furt jako...
0: Právě.
1: By ti někde chyběl, že?
0: Klidně nám dejte vědět, jestli máte vy nějaké krásné výrobky a co zajímavého jste si třeba na 3D tiskárně už vytiskli. Já bych chtěl třeba nějaký hrneček.
1: Já bych chtěla boty. To jde taky?
0: No tak nevím, jestli boty z 3D tisku by byly pohodlné. To je z umělé hmoty, víš?
1: A kdy tady je třeba z 3D, tady je beton hřiště, parkourové hřiště z betonu. No tak budu mít betonové boty.
0: Tak ty bys měla

0: nové boty. Hezky to bys měla lítka jak Arnold Bicák.
1: No, nějak cvičit musím.
2: Tohle vám hrajeme nově. Rehab.

0: I těsně před 6:45 je s vámi Hit Radio City Brno. Odpolední show sice míří polehonku do finiše, ale ještě předtím, než se úplně definitivně vzdálíme, tak máme pro vás ještě jedno zajímavé téma, a to představte si, že tu je další bomba novinka. Tajvanští vědci vymysleli lék na plešatost, který obnovuje růst vlasů už za 20 dní.
1: No tak pozor, pozor, podle mě to je další mýtus, to není jako možný, jo. Myslíš si, že...
0: Jako na hlavě?
1: Co, na hlavě?
0: No.
1: No na hlavě, no. Ale to není možný, jo.
0: Proč?
1: Takže pokud jste si rezervovali svoje místo v Turecku, vůbec to nerušte, jo, jestli jste tady tenhle hoax jako slyšeli, to je zas nějaký paskvil, to není možné.
0: Já teda musím říct, že můj kámoš jeden si nedávno nechal právě v Turecku asi za 100 000 nastřelit vlasy.
1: A spokojený?
0: Já nevím, ono si furt kšiltovku.
1: Tak ono to musí nejdřív ty cibulky narůst, že jo?
0: Tak přejeme, ať mu to roste.
1: Ale udělejte si vylepšovák, jaký chcete. Když budete spokojení, proč ne?
0: A dneska je středa, takže dneska po 18. vaše středa.
1: Středa vlasů třeba.
0: Hezky jsi to řekla. Tak zítra je čtvrtek, tak my se vám zase po 15. přihlásíme.
1: S nějakým dalším moudrem. Mějte se.
0: Ahoj.
1: Ahoj.
2: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od babičky a dědy? To je content bez filtru. Co takhle na nich vydělat? Napiš nám na web tu nejvtipnější zprávu, kterou ti poslali prarodiče, a vyhraj v pátek nákup na víkend za 10 000. A ve finále 4 prémiové smartfony pro celou rodinu. Zprávy v rodině jsou občas bizár. Tak na nich vydělej.
3: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
4: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
5: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Bill C, René Dank a Luca Brasi. Jsou headlineři letošního Majálesu ve Znojmě, který odstartuje ve čtvrtek 7. května na Horním náměstí. Program zahájí studentský průvod a soutěž o krále a královnu. Už 7. května Majáles ve Znojmě. Více na znojemskabeseda.cz a na Facebooku.
7: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
8: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
9: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi? Květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
10: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A Prosecco Frizzante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
12: Možná se vám někdy stala následující situace. Oblíknete tričko a cestou na sebe vám jako je, jo. Ale jakmile si ho chcete sundat, tak už vám není a nechápete, jak jste ho na sebe navlíkli. Říkám, že se to děje spíš ženám, protože my máme takový ty zapínající topíčky na ten zip a tak, což chlapi moc ne. A ty jsou úplně nejhorší. A když se to stane doma, tak ten druhej vás toho může vyvlíknout. Ale já jsem včera byla v kabince a byla jsem v té kabince sama a já jsem myslela, že tam umřu.
13: A co se stalo teda? Jak je teda možný, že si to tričko nasadíš, je to jako žena a pak ho nemůžeš sundat?
12: No to mi někdo vysvětlete. Jo, to
14: já smíš mezi tím sníst celou svačinu, že jo?
13: Já jsem si říkal, jestli jsi tam dělal místo bramborového salátu, tak to jako chápu, jo, jestli tam byl nějaký mezičlánek, ale jinak to se nám chlapům nestává.
14: Já mám řešení, kupuju si už asi 10 let džíny stejné značky a stejné velikosti, takže si je v obchodě už vůbec neskouším.
13: Já jsem si říkal, že bys možná mohl změnit velikost, jako na habla, jako takhle.
15: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio City Brno.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio City Brno.
1: Happy birthday. See, make a wish.

0: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Brně v Křížkovského ulici probíhají stavební práce. Počítejte tady s omezením. Vaše dopravní info volejte na linku 546 220 220.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
2: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro jahody 400 gramů za 34,90 a mléko polotučné v Bila klubu za 8,90. Bila, to dobré začíná u nás.
4: Majáles jede naplno. A BYD taky. Objev budoucnost mobility na vlastní kůži. BYD, hlavní partner Majáles.
5: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Shred Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalshred.cz.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. V Národním parku České Švýcarsko pokračuje od soboty hašení požáru v okolí Chřibské. Od dneška haseči zasahují už jen ze země. V terénu jich bylo dopoledne 370, odpoledne některé jednotky začaly balit a přesouvat se na své základny. Večer se rozhodne, kolik hasičů zůstane přes noc. Nepodceňujte prevenci onkologických onemocnění. To je nejen vzkaz lékařů, ale také expertů pojišťoven. Jitka Urbaníková-Volná, manažerka životního pojištění v České podnikatelské pojišťovně.
3: Onkologické diagnózy jsou podle dat České podnikatelské pojišťovny vůbec nejčastějším důvodem výplaty plnění u pojištění závažných onemocnění. Připadá na ně zhruba 66% vyplacených prostředků. Přibližně polovina případů je hlášena už v raném stádiu onemocnění. ČPP proto připomíná důležitost z prevence a nově od dubna u Neonu Life zjednodušuje definici onkologického onemocnění.
2: Pojišťovny připomínají i další onemocnění, která kryje kvalitní pojistka. Česká podnikatelská pojišťovna například hradí léčbu lymské boreliózy. V bulharském hlavním městě Sofii se konal protest proti plánovanému uzavření českého centra. Informují o tom tamní média. Petici, která uzavření odmítá, podepsalo více než 3000 lidí. České kulturní centrum v Sofii funguje 77 let. Kajakář Vít Přendiš jde do nominačních závodů ve slalomu s jistotou návratu do reprezentace. Mistru světa z roku 2022 se vyplatila sázka na kajakross. Vedle evropského i světového šampionátu se představí také domácí fanouškům, a to na červnovém světovém poháru v Pražské Troji.
4: Krásný den přejí balonky.cz, party e-shop z balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.
2: Čekáme většinou oblačno, přehánky nebo bouřky, to v průběhu noci. Ranní teploty v Čechách 12 až 8, na Moravě a ve Slezsku ještě kolem 15. No a zítra většinou oblačná obloha, z kraje dne přehánky nebo bouřky. Na západě bude chladněji, zítra v průběhu dne 14 stupňů. Ve zbytku území.
5: Krásný večer z Hit Rádia, s vámi dnes Kateřina Pechová a ano, je to vaše středa, budu hrát to, co budete chtít. Pište už teď na 777-937-777, co chcete poslouchat. A startujeme s Kelly Clarkson.

Alex Warren a Before You Leave Me, posloucháte Hit Radio. Krásný večer, tak co, už vám prší, máte bouřku nebo zatím slunce, dejte vědět, 777-937-777 a tam hlavně už samozřejmě píšete svoje hudební přání, je to tady vaše středa, budu hrát, co si budete přát, snažím se plnit co nejvíc těch slibů, jo, ale víte jak, čas je omezen. Jako první SMSka od Andreje, ta píše: ahoj, chtěla bych pro všechny, co teď ještě pracují stejně jako já, zahrát Činesky, ideálně, potkal jsem tě zase po letech, tu mám totiž nejradši. Hele, tak co? Tak začínáme. Činaskama, to by šlo? Užijte si to.

chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si, slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let.

0: Don't worry, Aleony, posloucháte Hit Radio. Krásný večer vám všem, hrajeme si vaše hity na přání. Píšete na 777-937-777, co byste chtěli poslouchat. Další přání splníme z Plzně, to míří za Hankou, která píše: ahoj, dnes si celý den broukám jeden song, nemohla jsem pořád přijít na to, co to je, a pravda, už mě to trochu štvalo. Nakonec jsem na to přišla, je to Born with a Broken Heart od Damiano Davida. No jo, to je takovej ten earworm trošku totiž. Tak toho červa přeživíme. Za chvilku Damiano David, taky divoký byl, nebo Lady Gaga.
1: Paráda, já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci, jsou Smile Optik. Běžte tam také, honem.
2: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělej s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
3: Pozor, pozor. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
4: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Rodinný dům v Jehnědí u Ústí nad Orlicí za 1 380 000 korun, rodinný dům v Keblicích u Litoměřic za 16 900 000, rodinný dům v Železném Brodě za 7 490 000, rodinný dům v Mukařově na Praze Východ za 9 990 000 a byt 2+1 v Liberci za 5 555 555 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí CZ.
5: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
6: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
5: A tak to bude drahé.
6: Jdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
7: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

Damiano David na přání Féteru Hit Rádia. Krásný večer vám všem, ať už máte doma pohodičku, nebo jste třeba v práci, případně na cestách. Pokud sedíte za volantem, tak prosím vás opatrně. Plníme si další vaše přání. Píšete stále na 777-937-777. Já se tady tím samozřejmě prokousávám, postupně to všechno čtu a postupně to taky plním. Za chvilku Petr Muk, Láska ta nebezpečná věc, a to je pro Marťase. Ten by chtěl právě tenhle song, píše, že to je pro něj a taky pro mě. Takže já moc děkuju. Posíláme to samozřejmě i vám všem. Za chvilku Petr Muk a teď David Guetta.

0: Posloucháte Hit Radio, za námi Petr Muk pro Marťaša, pokračujeme dál. Plníme další a další přání, je to žánrově, já mám ráda, jak je to žánrově barevn, jo. A doufám, že si to samozřejmě užíváte i vy. Pište si o další přání na 777-937-777. Máme tady další přání a to míří do Zlína za Jerrym. Jerry ho zdravím a půjdeme mu posílat Adama Mišíka a Bena Kristoval. Co? To zvládnem, užijem si to, pojďme. Vy třeba, co jste trošku starší generace, tak se zase něco přiučíte, jo? Za chvilku tahle dvojice, k tomu taky Mikolas, nebo třeba Sia, tak buďte u toho.
1: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
2: Potřebuješ.
1: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
2: Nremcej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a box je Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
3: Hakr Brno CZ. Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
6: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
8: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
9: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
10: Zase lítáš v oblacích?
11: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
10: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
12: Tak honem, ať vám neuletí!
11: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
10: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
11: Více o akci na
13: firmanazážitky.cz.
14: Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Rádio.
2: 1, 2, 3.

Posloucháte Hit Radio. A čo, kdo je taky ještě v práci? Komu se to táhne? Co jsem pochopila, tak třeba v Plzni, tam se odpolední směna prej táhne, ale extrémně, nebo vleče teda. Píše Jani, že Anton Klement s tým zdraví, Hit Radio, my zdravíme samozřejmě taky, no a chtěli by právě na tu vlečící se směnu zahrát Espresso Macchiato. A to umíme, tyhle věci. Takže prosím vás, vy všichni, co jste teď v práci, tak díky tomuhle songu vám to uteče jak voda. Nebo jako espresso. Mio.

0: Espresso macchiato.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
3: Housebrand Café, per favore?
4: Sì, signora.
3: I v malém šálku lze dělat velké umění.
5: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
6: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz. Jednička v doručování květin po celé ČR.
7: Hi, it's me, Rita Ora.
8: I'm Macklemore.
7: I'm Dua Lipa.
9: Krásný večer všem, doufám, že ačkoliv třeba pracujete, že se máte hezky a tu středu si užíváte, čekají nás další hity. Stále samozřejmě hrajeme na přání, další už za chvilku. A teď pro vás všechny Pink Who Knew.

Timbaland a One Republic Apologize, posloucháte Hit Radio. Krásný středeční večer vám všem, pokračujeme v plnění vašich hudebních přání. Píšete na 777-937-777 a další přání splníme Zuzce. A ta píše, ptá se mě, teda se mám prodlouženou, což platí, jo. A hlavně píše, tak hezky hraj, že poslouchá. Já doufám, že jste zatím s hudbou spokojený, snažíme se vám dát ty úplně nejlepší hity, co tady máme. A Zuzka by si přála Davida Kolera Chci zas v tobě spát. Myslím si, že to je jeden z těch songů, na kterým se úplně všichni shodneme, napříč, jo, úplně všichni, že je to prostě skvělý song. Tak já doufám, že vám takhle při večeru udělá radost. David Koller pro vás všechny.

0: Bad Memories, Meduza, James Carter na Hit Radio. Krásný večer všem, co s námi trávíte tu středu. Doufám, že se máte hezky. Zajímá mě, jestli u vás teď prší nebo neprší. Středníma Čechama se prohnala supercela. Uvidíme, co ten dnešní večer ještě přinese. Hlásí pořád bouřky, tak prosím vás, hlavně opatrně, jo? Květináče možná ještě schovejte dovnitř, ať vám to ten déšť nezničí. No a my si budeme přát další songy. Za chvilku je tady song pro Elišku, která píše: Dobrý den, zahrajete prosím Vedle tebe usínám od Miraj. A Miraje, toho my máme moc rádi. Doufám, že vy taky. Ano, a ty naše ranní kruhy pod očima. Miraj, Vedle tebe usínám, už za chvíli k tomu Youngblood nebo Taylor Swift.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně. Under Armour
2: makes you better. Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brand House Brno, Galerie Vaňkovka a Náměstí Svobody nebo na underarmour.cz.
3: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.

Vedle tebe usínám a Miraj v éteru Hit Rádia. Krásný večer všem. Díky, že s námi trávíte středu a hlavně díky, že si píšete o svoje hudební přání. 777-937-777. Čtu to tady všechno postupně. Někdy se stane, že na vás rada přijde později, někdy dříve. Je to přece jenom komplikovaná operace, to určitě chápete. Zdravím samozřejmě všechny z vás, kdo jste v práci a makáte. Držte se, určitě už vám za chvilku končí směna. Pokud ne, tak vydržte, bude to dobrý. Budeme plnit další přání a o to si píše Pavla. Ahoj rádio, prosím o zahrání nějaký veselý písničky od skupiny Aqua pro veselější den a pro všechny pro vás. Takhle, Aqua má poměrně hlavně veselý písničky, jo? A aby to nebyla jenom Barbie Girl, tak se za chvilku dáme Dr. Jones. Doufám, že vám to tu náladu minimálně o kus zlepší. No a jestli jsou mezi vámi tací, co už chtějí prostě jenom pátek, tak mám skvělou zprávu. Marek Ztracený. Novinka, modlitba za pátek.

oblíbená Aqua a Dr. Jones, posloucháte Hit Radio. Přeju vám všem krásný večer, ať už se zrovna nacházíte kdekoliv. Taky se ukazuje, že ano, středa, večírku je třeba, píše Anička. Ahoj, máme dneska dámskou du u mě doma. Můžeš k nám k tomu pustit Pussycat Dolls? Dámy, jasně, že můžu, jenom pokud náhodou jdete ještě zítra ve čtvrtek do práce, tak opatrně s tou dámskou jízdou, jo, ať se to nezvrtne. A doufám, že to udělá radost i vám, co třeba zrovna dámskou jízdu nemáte, ale chtěli byste. Pussycat Dolls a Hush Hush, taky Luis Capaldi nebo Alvaro Soler, už za chvilku.

0: tenhle víkend. Devadesátky. Od 8. do 10. května hrajeme jen ty největší hity z doby před 30 lety. Více groove, více vzpomínek, více songů, co tě vrátí do nejlepšího soundtracku života. Retro víkend Hit Rádia. Startujeme v pátek 7 ráno.
1: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
2: No jaké bys chtěla?
1: No přece ty z Baumaxu.
2: V Baumaxu interiérové dveře Prestige, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
1: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
4: Majáles jede naplno. A BYD taky. Objev budoucnost mobility na vlastní kůži. BYD, hlavní partner Majálesu.

0: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
1: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gusto na 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
3: Hey, I'm Dua Lipa.
4: Hi, I'm Lenny Kravitz.
5: Krásný večer, 8. hodina je tady, poslední hodinka vašich hitů před námi. Pište na 777-937-777. No a teď už jsou tady Linkin Park.

Skupina Jelen a v oblacích právě teď na Hit Radio. Díky, že trávíte večer s námi a hlavně je to večer podle vás. Vypíšete, co byste chtěli slyšet a my se vám to snažíme všechno splnit. Další zpráva je od Martina. Ten by chtěl Queeny, I Want to Break Free, a píše, protože se to prostě nikdy neomrzí. Já jsem teď mimochodem četla, že aby se vám písnička oposlouchala, musíte si ji poslechnout alespoň 200krát. Řekla bych, že třeba právě u Queenů to stejně ne.

0: Krásný večer z Hit Rádia, za námi Last Go a Something. Stále si hrajeme na přání, vypíšete na 777-937-777, co byste chtěli poslouchat. Napíše Martina, ahoj, já jsem ještě stále v autě, chtěla bych trochu probrat, dala bych si Love Never Felt So Good od Justina a Michaela. No, to by vás za volantem probrat mohlo. Tak za chvilku do uší Michael Jackson, Justin Timberlake, taky Olga Lounová nebo Red Hot Chili Peppers.
1: Hit Radio.

Slíbení Michael a Justin, Love Never Felt So Good v éteru Hit Rádia. Přeju vám krásný večer. A samozřejmě pokračujeme dál v hitech, které byste chtěli slyšet. Sešlo se nám tu tři prosby o jeden stejný song a já se vůbec nedivím. Eliška, Mája a taky Terka si napsali o nový song Lady Gaga, což je The Dead Dance. Je to song, který vznikl pro druhou sérii seriálu Wednesday. Kdo třeba neviděl, jo, tak možná vás tenhle song namotivuje. Za chvilku už tak Lady Gaga.

Krásný večer z Hit Rádia, za námi Lady Gaga a The Dead Dance. Já se budu pro dnešek pomalu loučit. Díky, že jste si vaší středu dali společně se mnou. Splníme ještě jedno poslední přání. Lenka si totiž napsala o Bon Joviho. A já si myslím, že Bon Jovi je vždycky dobrý nápad. Hele, v pondělí, v úterý, ve středu, ve čtvrtek, v pátek, no prostě kdykoliv. Bon Jovi za chvilku, k tomu samozřejmě spousta dalších skvělých hitů. Mějte se krásně a hezký zbytek večera.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Majáles jede naplno. A BYD taky. Objev budoucnost mobility na vlastní kůži. BYD, hlavní partner Majáles.
0: Hit Radio. Hit Radio.

0: Majáles jede naplno. A BYD taky. Objev budoucnost mobility na vlastní kůži. BYD. Hlavní partner Majáles.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
2: Hit Radio. Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Paráda, já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci, jsou Smile Optik. Běžte tam také, honem.
1: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
2: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
3: Potřebuješ.
2: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
3: Nerencej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
4: Hakr Brno CZ.
5: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabel, CZ.
6: Hit Radio.

přijít.

0: Já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem.
1: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
2: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
3: Potřebuješ.
2: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
3: Nremcej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a box je Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
4: Hakr Brno.cz.

0: Radio City Brno.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Hit Radio. K obědu podáváme na Hit Radio speciální menu. Srdcovky. Předkrm, trocha nostalgie. Hlavní chod, mega hit, na který si zapomněl. A desert, tvoje vlastní srdcovka. Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář. Každý pracovní den od 12. Hit Rádio. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.

0: Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: I know that this could happen.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdát.